0: Slyšela jsi už o vánočním cukroví od Jam?
1: Jam? To jsou přece ty skvělé zmrzliny.
0: A teď i poctivé vánoční cukroví.
1: A cena?
0: Nejlepší cenu získáš při objednávce už teď v září.
1: Na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
0: Přesně tak.
1: Jam. YUMM.cz.

0: si náladu.
1: Hit Radio City Brno.
2: Slyšela jsi už o vánočním cukroví od Jam?
3: Jam? To jsou přece ty skvělé zmrzliny.
2: A teď i poctivé vánoční cukroví.
3: A cena?
2: Nejlepší cenu získáš při objednávce už teď v září.
3: Na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
2: Přesně tak.
3: Jam. YUMM.cz
1: Hit Radio City Brno.
0: Zlepši si náladu.

0: Slyšela jsi už o vánočním cukroví od Yum?
1: Yum? To jsou přece ty skvělé zmrzliny.
0: A teď i poctivé vánoční cukroví.
1: A cena?
0: Nejlepší cenu získáš při objednávce už teď v září.
1: Na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
0: Přesně tak.
1: yum.cz
2: Ponožky, hrnek.
1: Letos ne. Darujte k Vánocům něco, co fakt potěší. Masáž, laserovou epilaci, odpočinek nebo čas pro sebe. Dárkové poukazy Body Up nyní s 10% slevou. Nakupujte online na body.up.cz.
3: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
4: Vyzkoušejte si vozy Fiat v Motortec. www.motortec.cz

0: Staň se součástí našeho vysílání a vysílej sám. WhatsApp Hit Rádia City Brno 720 898. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.

0: Slyšela jsi už o vánočním cukroví od Jam?
1: Jam? To jsou přece ty skvělé zmrzliny.
0: A teď i poctivé vánoční cukroví.
1: A cena?
0: Nejlepší cenu získáš při objednávce už teď v září.
1: Na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
0: Přesně tak.
1: Jam. YUMM.cz.

Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé České republice. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.

0: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČEZ, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČEZ máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČEZ. Čistá energie zítřka.
1: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxů po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
2: Kam utíkáš?
3: Potřebuji vybrat žalusky a markýzy, ale jsem z toho zmatený.
2: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H plus M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou sínící techniku od české firmy Climax.
3: A rolety mají taky?
2: No jasně. Skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markýzy, sítě proti hmyzu. Prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
3: Tak to je paráda, jdu se tam podívat.
4: H plus M. Studio stínící techniky na velké Michalské ve Znojmě.
5: www.ham.cz.
6: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
7: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
8: Když jde o zdraví.
6: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
7: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
9: Pouze tuto sobotu top akcička v Nike ve Freeportu. Na všechny boty dostaneš na kase dalších 50% dolů a dalších 30% na refurbished kousky i oblečení. Pumě a Gapu čekají dalších 30% na celý nákup a extra slevy taky S. Oliver, Mustang, Under Armour a dalších. K tomu celý den Burger Street Festival a nadupané kolo štěstí. Sobota 26. září ve Freeportu v Hatích u Znojma bude slej.
10: Technická výzbroj, bohatá výbava a nízké provozní náklady již od 80 haléřů na kilometr. Právě to jsou vozy BYD. Využijte nyní akční slevu Tech Bonus až 210 000 korun na vybrané skladové vozy, která platí pouze do 30. září. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na byd.brně.cz. Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD.

0: Mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Partnery jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Ford, Staropramen, Coca-Cola a Check-in Hotels.
1: Zdravotní sestřičky, tahle zpráva je pro vás. Dětský hospic Dům pro Julii v Brně pomáhá nevyléčitelně nemocným dětem. Aby pomohl ještě více rodinám, rozšiřuje svůj tým o zdravotní sestry do odlehčovací služby. Hledáme zdravotní sestry, které chtějí spojit svou odbornost s hlubokým smyslem a sebeuplatněním v péči. Budeme rádi, když se přidáte do našeho týmu. Více na www.dumprojuli.com.
2: Nové vydání magazínu Reportér.
3: Proč je opozice tak slabá? Protože se minimálně v jedné věci podobá Babišovu hnutí ANO.
2: Jaroslav Kmenta popisuje tajemství vraždy kmotra Mrázka. Jeden muž vypověděl, že zakopal pušku, kterou se vraždilo, pak ho našli oběšeného na tkaničkách od bot.
3: Velký rozhovor s legendárním choreografem a tanečníkem Jiřím Kiliánem.
2: A k tomu spousta dalšího čtení.
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
0: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
1: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
2: Pouze tuto sobotu top akcička v Nike ve Freeportu. Na všechny boty dostaneš na kase dalších 50% dolů a dalších 30% na refurbished kousky i oblečení. Pumě a Gapu čekají dalších 30% na celý nákup a extra slevy taky S. Oliver, Mustang, Under Armour a dalších. K tomu celý den Burger Street Festival a nadupané kolo štěstí. Sobota 26. září ve Freeportu v Hatích u Znojma bude slej.
3: Ponožky, hrnek. Letos ne. Darujte k Vánocům něco, co fakt potěší. Masáž, laserovou epilaci, odpočinek nebo čas pro sebe. Dárkové poukazy Body Up nyní s 10% slevou. Nakupujte online na body.up.cz.

0: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
1: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
2: On air.
0: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Krásné ráno, je přesně 6 hodin a jsou tu první zprávy. Vítejte u nich. Poslanci by dnes měli schvalovat návrh na zastavení pravidelného zdražování dálničních známek. V závěrečném čtení je rovněž novela, která veřejnosti zpřístupní více údajů o dopravě. V úvodním kole by se zákonodárci mohli zabývat také změnami pravidel penzijního spoření či zvýšením důchodu starších penzistů. Umělá inteligence se během krátké doby stala součástí amerických univerzit. Zatímco školy hledají způsoby, jak studenty naučit AI používat, zároveň varují před tím, že může podkopávat samotné učení. Některé univerzity proto zavádějí omezení, jiné naopak chtějí, aby s AI pracoval každý student. A pojďme také na hokej. S úřadujícím mistrem extraligy si to rozdali v dramatické bitvě a zvládli po výsledku 5-4. Bílí Tygři Liberec uspěli v předehrávce 11. kola na ledě hokejistů Pardubic a poprvé v kariéře v extralize se trefil 17-letý talentovaný obránce Lukáš Kachlíř. Dvě trefy pak zapsal Jaromír Pytlík. Mladá Boleslav pak zaskočila v dohrávce 3. kola Spartu na jejím ledě a zvítězila 5-3. Středočeši vyhráli na Spartě poprvé od března 2021 po sérii 10 porážek. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
4: Brno se dočká nového atraktivního místa. Žlutý kopec v budoucnu oživí park s vyhlídkami. Stezky, které povedou parkem, propojí Vaňkovo náměstí se Starým Brnem. Spodní část parku bude mít podobu zahrad a sadů, prostor u Vaňkova náměstí a pivovarské ledárny Kréta budou upravenější. Náklady se vyšplhají na 150 milionů korun. Polojasno až oblačno, výjimečně slabé přehánky a na teploměru až 20 stupňů Celsia. Takové počasí nabídne středa v Brně a na jihu Moravy. Z Brna Jitka Valášková.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.

0: Začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Ale chvíli tě prostě asi přemenujem na ten měsíc, já nevím, no.
2: Ne, bude to tak, že jestli to tam zazní ještě jednou, tak já už nepřijdu.
1: A zítra budeš?
2: Zítra jsem taky.
1: No tak jo.
3: Možná. Krásné ráno,
1: už je podzim. Hnědá hlína se nám lepí na paty a z modrého nebe zbylo jenom Hans Rubín. Wow. Dneska začal podzim ve 2 ráno, dámy a pánové.
3: To ještě proberem do podrobna.
1: Tak krásné ráno. Naším úkolem je vás probudit a o to se postará Avicii, má to v názvu Wake Me a bez ráno.
0: Hit Radio City Brno.

0: jsou hity na Hit Rádiu, Avicii a Aloe Black. Wake Me Up, 7 minut po 6. Michal, Jasmin a taky Filip, to jsme my tři. A my vám přejeme krásné středeční ráno, šampioni. A mě by zajímalo, jestli už jste do toho taky spadli.
1: Do čeho?
0: Lidi, mě si pronajala rýmička.
1: Jo, takhle.
0: Co vy držíte zatím?
1: Já jsem držák, nechci to zakřiknout, já musím zaklepat.
0: Ale dej tomu dva dny, víš, jak to tady ve studiu funguje, jo? Jsme tady docela v malém prostoru, takže ono to pak, my si to tak předáváme navzájem, jo? A pak, když ten třetí vlastně je poslední, tak on to zase hodí na toho prvního. Takhle to funguje. A co vy, doste u rádia? Podzim přišel dneska ve 2 ráno, už je to oficiální v kalendáři, když teda o víkendu má být ještě parádní teplo, to se těším. Tak co, držíte se? Co rýmička?
1: Dejte nám vědět, čeká nás minuta šampionů, budeme mít 60 sekund na vaše zprávy a pojďte nám říct teda, jak se jmenujete, odkud jste a jestli jste zdraví, anebo vás už něco napadlo.
0: Ale už píše Gabča z Dětmarovic, na rýmu zatím nemám čas, ono to přijde, nicméně ještě máme tady jednu takovou důležitou věc. Jasmin donesla kakao,
1: no jo.
0: Jsem do studia a říká, mám tady 2 kaká. Jestli to pijete, nepijete, když to nepijete, tak já to vypiju obě. A Filip říká, no já si dám taky. A já jsem si říkal, tak to druhý má Jasmina si pro sebe, tak já nemám nic. A Jasmin mi ho strčila. Ale pozor, mohla jsi to vytunit ještě víc, mám to v hrnku Libor teda.
1: Hele, prostě na hrnek Michal tady zatím nebyl ten nápad na vzniknutí.
2: Já mám Have a Nice Day teda, takže nevím, no.
0: Ty máš na hrničku co?
1: Já mám Omishiva, nevím proč.
0: Co?
1: No, to je nějaký, co to je? Meditace?
0: To bude Vincenta navrátila zodpovědně.
2: Taky si mohla být Lenka třeba, to tam je taky takový hrníček.
0: Tak, dobře, pojďte nám napsat, my teď teda Jasmin děkujeme, vy nám napište, a jestli teda se držíte, nebo jestli už vás skolila rýmička, no a my vám posíláme další hity. Tohle je Pan Delton.

0: Hilton. Tohle jsou hity na Hit Radio. Chvíli před 6:45, dobré ráno. Startuje minuto šampionů, chtěli jsme po vás. Jak se jmenujete, odkud jste a taky, jestli se držíte, nebo jestli už vás rýmička skolila. Tak minuta začíná právě teď.
1: Evča Frýdek Místek, úplně zdravá.
0: Vlaďka Praha, rýbička.
1: Kája Batelov, bolest v krku.
0: Verča Dobronice, 14 dní jsem odolávala u nemocných dětí a teď už to napadlo i mě, ale do práce se musí, tak hezký den.
1: Hanka Nové Město a rýma, kašlík a teploty jí skolily na začátku týdne.
0: Stáňa Hrejkovice, jsem ready, až na tu hlavu. První podzimní den a já ho dneska slavím narozeninami, takže všechno nejlepší.
1: Všechno nejlepší, Lucie Úpice je OK a dokonce i děti po první měsíci školy.
0: Petra z Hostisové se laduje vitamíny, tak rýma zatím nemá šanci.
1: Radka Opava je 3 týdny nachlazená, ale chodí do práce i s antibiotiky.
0: Hanka Liberec, rýmičku už máme za sebou a postupně celá rodina.
1: David Rokycany zatím zdrav, ale už to kolem něj krouží jako dravci kolem kořisti, takže prý čeká, kdy se taky probudí s rýmou.
0: Davide, dej tomu tak den, dva.
1: Ne, nechte toho. Budete zdraví, jo, budete zdraví a vy, kdo jste nemocný, tak ať se z toho brzo dostanete.
0: Jo, tak pozor, kvalitní kapesník, ať nemáte poškrábaný nos, známe to, červený. Pojďme na hity. Sia, Chandelier, to je další muzika pro vás, tady na Hit Radio, 6:13.

0: Čmelák, tohle je Divokej Bill a tohle je středeční Hitrádio, 6 hodin, 20 minut, pěkné ránko. My jsme lehce nakousli, že dnes ve dvě ráno začal podzim. My jsme vlastně šli spát v létě a probudili jsme se do podzimu, je tak. A vlastně dneska je den taky, kdy je vesmír maximálně spravedlivý, protože je tady podzimní rovnodennost, to znamená 12 hodin světla a 12 hodin tmy.
1: Nice.
0: Takže se jako to světlo s tou tmou nemusí hádat, jo. A vlastně, když jsme tady u těch astrotémat, tak on se taky vlastně za měsíc přesouvá čas. A my jsme vždycky s babičkou vedli každýho půl roku před tím přesunem velkou debatu, kam se ty hodiny posunou. Babička to vždycky říkala naopak, jo. Ona to vždycky říkala špatně a mi to přišlo roztomilý, tak zdravím tam nahoru. Nicméně je to o hodinu zpátky teda,
1: ano,
0: pokud
1: budeme
0: se nepletu.
1: Spát o hodinu déle.
0: No, tím pádem teď bude 5 hodin 20 minut, tak by mě zajímalo, co budete dělat. Já budu ve sprše touhle dobou.
1: Já budu už na cestě do rádia.
0: A za chvíla.
2: No já taky. Je vidět, že bydlíš asi blízko jedině.
0: No bydlím blízko, no.
2: No, tak já ne.
1: Nebo mu prostě nevadí chodit pozdě,
0: no, že? No a nebo. Co budete dělat vy, když si teďka představíte, že bude o hodinu méně? Tak to si můžete probrat u sebe v hlavě, no a můžete u toho taky poslouchat další skvělý hity. This is the life. No tak my teda vítáme podzim, i když, jak jsem říkal, trochu s rýbičkou. Taky Coldplay. No a přidáme i aktuální dopravu. Hezký ráno.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
4: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
6: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
3: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: Hledáte spolehlivé auto? V Brnokaru najdete prověřené ojeté vozy se zárukou. A pozor, na vybrané vozy teď získáte slevu až 50 000 korun. Přijeďte si vybrat vůz, na který se můžete spolehnout. Brnokar, vaše cesta k prověřenému autu začíná u nás. Brnocar.cz.
9: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
10: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
9: Vážně?
10: Já mám Lelosy na sobě celý den.
9: Lelosy. Too comfortable to take off.
11: I na podzimu může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme. Bauhaus, když se to má
12: podařit. Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
13: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
14: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
15: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na Sázíme lesy nové generace.cz.
16: Kosmetika, co má koule, Angry Birds, vousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci, a nogoroi, brds.cz.
17: Jsem hrdina.
18: Co tady blbneš?
17: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
18: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
17: Vše na 211.cz.
18: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
17: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
19: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy, za volantem jezděte opatrně, v Brze v ulici Záhumelnice probíhají práce na inženýrských sítích, provoz je částečně omezen. No a na příjezdu do Břeclavy od Mikulova počítejte s omezením kvůli opravě povrchu. Rozhodně v tom místě dejte nohu z plynu.
20: Šťastnou cestu, ať je bez nehody, s úsměvem vpřed, ať míříte kamkoliv. A ty co .cz, to je vaše jistota, bezpečný odvoz, bez obtěžování, bez starostí. A ty co .cz.
21: Hit Radio City Brno.

0: Coldplay na Hit Radio We Pray, 6 hodin 33 minut a Filip má ranní update.
1: Ranní.
2: Krásné ráno. Žena z Virginie poslechla radu své matky a koupila si loterijní tiket. Ukázalo se, že to byla velmi dobrá rada, protože vyhrála $500,000. Přepočtu jde o více než 10 milionů korun. Matka tak může říct, že jí tentokrát opravdu poradila dobře. No, muž z Michiganu koupil na výprodej obraz za pouhých $30. Později zjistil, že jeho autorkou je známá americká malířka Gertrude Abercrombie. Odborníci odhadují, že by se obraz mohl prodat až za $250,000. Z obyčejného nákupu se tak stal pořádně výhodný obchod. No a tady se možná budeme poznávat. Muž ze severní Indie si totiž pořídil nový vůz, ale jelikož pobývá dlouhodobě v zahraničí, nechal si auto postavit na terasu svého domu. Má totiž strach, že při klasickém parkování na ulici by někdo mohl poškodit nebo dokonce ukrást. No a na tu manipulaci musí dokonce používat jeřáb, který si k tomu koupil taky.
3: A já to chápu. Takhle všichni, kdo máme rádi svoje auto, to musíme chápat, protože mě se moje směje a říká mi, že kdybych mohl s tím autem spát, tak už má svoji peřinu, jo. Ale nejhorší, a možná se v tom poznáte, je parkování na veřejném parkovišti.
0: Ano, ano.
3: A když už se to děje, tak já teda osobně i za cenu, že půjdu dál, tak dám auto někam do rohu, kde nestojí vůbec nikdo, pak se vrátíme a z obou stran jsou na tebe nalepený nějaký šroty prostě. Já si říkám, proč?
4: Nějaký šroty.
3: Proč?
4: Rozumím.
3: Znáte to, že jo? No, vidíme, že přikivujete. Tak Blink 182, All the Small Things, taky Jelen, všude zdejší, další skvělá muzika pro vás. Krásné ráno z Hit Rádia, šampioni.

0: A všude je taky Hit Radio. Tohle jsou Jeleni, 6 hodin 40 minut a za půl hoďky budeme zvonit.
1: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Včera paní Petra měla štěstí, slyšela ve vysílání Hit Radia zvonek, taky měla samozřejmě registraci, vylezla před dům a získala tak 8 000 korun.
2: My jsme měli radost, protože předchozí dny se to párkrát nepodařilo. Tím, že se to Pétě podařilo, tak vy dneska soutěžíte opět o 5 000 korun, ale pojďme si asi poslechnout ten včerejšek.
0: Přesně. Zvoníme. Startuje 30
3: vteřin. Prosím, ať to dopadne. Osmička.
2: No my už je to taky přejeme. Osmička.
3: Tak, prosím.
0: Kdo jste registrovaný? Pojďte se podívat ven.
3: Já vidím paní.
0: Paní.
3: Na vašem jméno.
4: Petra
3: je správně, je to tak?
2: Jo.
4: Dobrý ráno.
0: Dobré ráno, Peťo. Jak jste na nás číhala? Vy jste byla už na chodbě připravená, nebo...
4: No, já jsem číhala a malá mi tam teprve spinka a on je čas, kdy má vstávat, tady jdeme do školky, tak...
2: Tak to se malá...
4: Teda bude o to líp.
2: To se malá probere a budete teda mít osmičku navíc. To je ráno.
4: No to jo, malá půjde do školky a já jdu do krámu.
0: Jo, koupit si něco hezkýho. Koupit si něco pěkného na sebe. Tak takovouhle radost měla Péťa a takovou radost můžete mít vy, protože, jak bylo řečeno, tak už za necelou půl hodinu zvoníme. 5 000 korun pro někoho z vás, kdo máte registraci.
2: Registrovat se ještě stále můžete samozřejmě na webu Hit Radia, tak šup a připomínáme, že v pátek vám my dva osobně dovezeme
0: 50 000 korun. To je vlastně za dva dny už.
2: A jo?
0: A oni nám to svěří do ruky, jo. A on tam jede šéf, ne?
2: Měl by, no.
0: No jo. 50 táců v pátek, 5 000 dnes v 70.
2: To je opravdu taková nedůvěra, že jako s nikým šéf nejede a s náma, jo.
0: To je vlastně pravda, no. My jsme z toho měli radost, protože a Jasmin, on nám říká šéf, no tak já pojedu teda s váma, já budu řídit a Jasmin, jo. A teďka mi to vlastně dochází zpětně, že on s náma jede jako bezpečnostní prvek, aby jsme ty prachy neutratili. Tak registrace a detaily do soutěže na hitradio.cz, dneské ráno.
1: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
5: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
6: Maxi.
7: Noční návštěva ledničky prozrazena. Paru, ty jsi mě slyšela?
6: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
7: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
8: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
9: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
8: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Tak jo, jdeme na to.
9: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití na lačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
10: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
8: Co třeba na delfíny?
10: Do zoo?
8: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
10: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
8: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
11: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
12: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
13: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
14: No jistě.
13: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
14: No jistě.
13: A že nabízí 6 000 korun na duševní zdraví?
14: No jistě.
13: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
15: Schořela mi kulma.
16: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
17: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datar, opravdový elektrospecialista.
18: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
19: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
20: Ty v Bauhausu nevedeme.
19: A Auschwitz našel byste?
20: To vás zklamu, bohužel.
19: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
20: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
21: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
22: Technologie naživo, biznis osobně, to je mezinárodní strojírenský veletrh. Více než 1300 průmyslových firm z celého světa předvede, co skutečně funguje v praxi. Digitální továrna, robotická expozice, to nejlepší z automatizace i 3D Expo. MSV 2026, od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
23: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Cotarelu 125 gramů, dva druhy od dvou kusů za 21,90 za kus. A Activia Kefir 280 gramů za 19,90. Bila. To dobré začíná u nás.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní. V Brně u Makra v Kaštanové ulici srazilo osobní auto chodce. Počítejte s omezením. No a na Vyškovsku na příjezdu do Dětkovic směrem od Koválovic Osičan probíhá údržba vozovky a komunikace je dočasně uzavřena.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio.
4: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Posloucháte snídaní šampionů na Hitrádiu 6.53, Eva Max, hezký ránko šampioni.
1: Zeptám se vás na jednoduchou otázku. Stáli byste 14 hodin ve frontě kvůli 5000, kterou už vlastně máte?
0: Máme odpovídat my dva, nebo odpovídají posluchači? Pokud my, tak ne.
1: Vy taky můžete, ale posluchači samozřejmě. Přesně tohle se dělo včera před pobočkama České národní banky, která vydala 200 tisíc speciálních 5000, a to vlastně ke stému výročí vzniku Národní banky Československé. A musím říct, že všichni Češi, co tam byli, tak se potom vrhli. V Praze tam byla fronta před otevřením asi 700 metrů. V Brně opravdu lidi čekali třeba 14 hodin.
0: No to jsem čet, ty čekáš prostě 14 hodin na 5000, takže ty čekáš z 5000 v kapse, aby jsi mohla koupit tu 5000.
1: Jo, ty to vlastně jako směníš, jo, z Jasně. ručky do ručky, a mohl si dostat maximálně 3 ty 5000.
0: Aha.
1: Ale do budoucna možná jako pohodě věc.
2: A nevím, no. No, já už se dívám teď tady na nějaký inzert.

0: servery. Už teď to někdo prodává samozřejmě s mírnou přirážkou, ale dá se to koupit za 6000 korun. Takže to nevím, jestli 14 hodin ve frontě, i kdyby si vzal kolik, 4 kusy maximum, 4 do kapsy za 14 hodin, no to jsou úplně moc dobrý
1: není. Taky to mám odevřený tady, hele, 6400, 6900, 6200 dokonce, máš to, hele, kup teď, nestojíš tam prostě 14 hodin ve frontě, no, ale, já si myslím, že my Češi to stání ve frontě máme prostě v genech, jako jo, je to zakořeněný.
2: Stáli jste takhle někde? Já teda nejsem ten typ.
1: Taky ne, co ty?
0: Já určitě ne, možná tak na klobásu 10 minut.
1: Já už nestojím vůbec.

0: Gustavu Lima.
1: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
5: Dobrý den, jmenuji se Ivan Brochocký a o vaření toho vím opravdu hodně. A taky vím, kde si můžete pořídit nejkvalitnější kuchyň přímo od výrobce až o 50% levněji než u nás. Jedině v XXL kuchyních v polském Těšíně. Jsou vám tam k dispozici 6 dní v týdnu. XXL-kuchyně.cz.
6: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
9: Krásné středeční ráno, je přesně 7 hodin a jsou tu další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Hasiči letos častěji zasahují u požáru v přírodě. Během letošních prázdnin řešili přes 1800 takových případů, a což je zhruba o 500 víc než loni. Nejčastěji za vznikem požáru stojí lidská nedbalost, situaci navíc horšuje dlouhodobé sucho. Lesníci proto začínají v lesích vytvářet průseky, které mají hasičům usnadnit přístup k požárům. Jestliže si hodláte elektromobil ponechat poměrně dlouhou dobu, máte menší pravděpodobnost, že po letech odjedete ze stanice technické kontroly s nepořízenou. Poruchovost aut poháněných elektřinou je totiž u těch s nájezdem od 100 do 200 tisíc kilometrů a ve stáří od 3 do 8 let kolem 16,5%. Zatímco u podobně starých a ojetých aut se spalovacím motorem je to až 22%. A pojďme také na sport. České tenistky zvládly čtvrtfinálové utkání poháru Billie Jean Kingové proti Velké Británii. Na kurtu nezaváhaly Marie Bousková ani Linda Nosková. Česko tak v Šenčenu porazilo Britky 2-0. Semifinálovými soupeřkami českého týmu budou tenistky ze Španělska nebo z Kazachstánu. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
10: Brněnská policie objevila varnu drog a v ní navíc zbraně. V souvislosti s tím skončil v poutech 21-letý muž, podezřelý z výroby a distribuce pervitinu. Akce začala běžnou silniční kontrolou, při které našla hlídka ve voze zadrženého muže drogy a také svazek klíčů, který jim otevřel dveře ke skladovacím kontejnerům s varnou a mimo jiné i s vestou s nápisem policie. V Brně a na jihu Moravy nás čeká polojasno až oblačno, výjimečně slabé přehánky a na teploměru až 20 stupňů Celsia. Z Brna Jitka Valášková.
11: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit
12: Radio. Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
9: Krásný podzimní den.
13: Krásnou středu vám všem.
14: Snídaně šampionů.
9: Nečekal jsem repy hnedka takhle po ránu, Jasmin. Je tady s námi Filip, je tobě hezký ráno.
15: Krásné ráno, promiň, jsem tě přerušil.
9: Já jsem tě říct jenom čau, Fílo, znovu, víš.
15: Tak čau.
13: Tak čau a krásný ráno i vám všem a zůstaňte s námi, protože za chviličku jeden z vás získá 5 000 korun.
9: Budeme zvonit. Soutěž, kdo pak to zvoní, v 7 hodin 10 minut se blíží.
16: Hit Radio City Brno.

0: Posloucháte Hit Radio, tohle je snídaně šampionů, dobré ráno a tisíce z vás jsou teď jak na trní.
1: Kdo pak to zvoní s Hit Radiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Vy, kdo máte registraci na webu hitradio.cz a zapojili jste se do soutěže Kdo pak to zvoní, každý den v 7 hodin 10 minut tady ve vysílání pouštíme zvonek a vaším úkolem je se jít podívat ven, jestli tam náhodou nestojí někdo od nás z Hit Radia.
2: Dneska soutěžíte o 5 000 korun a naše hlídka někde v České republice už stojí.
0: Ondra Novotný na telefonu, dobré ráno Ondro.
3: Dobré ráno, přeju.
2: Dobré ráno.
0: Dobré ráno, zníš vyspale, takže by to dneska mohlo klapnout, mohl by někdo dorazit, co ty na to?
3: No, jako takhle, jdeš na to hezky, uvidíme, jak to bude v realitě. Každopádně chci říct, že stojíme dneska na místě, kde teda El Niño neuřaduje, jo. Tady je klendra jak blázen.
0: No, my když jsme spolu mluvili před tím vstupem, tak Petr Roubíček, který tam je s tebou, tak říká, tyhle, tady je taková zima, takže chápu. Takže poznává si znamení, že je zima, ale tak to je asi všude teďka po ránu v republice.
3: Tak, tak to je všude, no. O tak, to lepší, protože všichni půjdou ven, že jo.
0: Jakože se zahřát, že ten běh, jo, tak Ondro, my jdeme zvonit. 30 vteřin startuje teď a zvoníme. A vy, kdo jste registrovaní, šup ven podívat se, jestli tam náhodou nestojí dva chlapy, jeden drží v ruce 5000 korun.
2: Odpočet začal, zbývá 25 sekund, tak pojďte na to.
3: My koukáme, před chvilkou někdo vyšel ven, ale to pravděpodobně vyšel ráno pro rohlík a pro pochoutkový salát, protože ten odešel hnedka pryč.
0: A to bych si dál, ale...
2: 12
3: já
2: sekund.
3: Taky právě, proto jsem to řekl. Kolik?
0: 12. 10 už jenom.
3: Tak to nevypadá úplně nadějně, tady je úplně pusto prázdno z ničeho nic. Ještě před chvilkou tady byl docela provoz, ale teď to úplně nadějně nevypadá.
2: Teď už Ondro, to určitě
0: Ondro,
2: nadějně
0: ale,
2: nevypadá.
0: Ondro, teďka už to je úplně jedno. Konec.
3: 5000 5000 má svýho, jako samozřejmě...
0: Majitele, to si jde teďka.
3: Táta, že jo, ale je docela blízko mé kapse.
0: Tyjo, ani žádný náznak pohybu, ani teďka po limitu, ne. Jo, nic.
3: Ne, opravdu nic, jenom opravdu těsně předtím, než jste zapli ten zvonek, tak to vypadalo nadějně, někdo vyšel ven, ale ten si šel asi opravdu koupit svačinu a jinak nic, pusto prázdno.
0: Ani obraz, ani zvuk. Tak Ondro, Petře, my vám moc děkujeme za to, že jste vstali. Těch 5000 samozřejmě nám vraťte, zítra o 6000 korun hrajeme. Tak mějte se, chlapi, čau.
3: Mějte se, ahoj.
0: Ahoj.
2: Jak říkal Michal, tak tím pádem opravdu dnešní smůla znamená zítřejší štěstí, 6000 korun to bude a v pátek vám my dva vezeme 50 000 korun.
1: Další prachy ti vezeme zase zítra.

0: Vynikající Mark Ronson a Miley Cyrus, Nothing Breaks Like a Heart, 7 hodin, 18 minut, tohle je Hit Radio, ladíte snídaní šampionů.
1: Pamatujete si ještě takový to, že když vám v autě byla tehdy zima, tak jste jenom zatočili kolečkem a nemuseli jste něco hledat složitě na nějakém displeji, prostě nic, jenom jeden čudlík. Tak nová studie ukázala, že průměrný řidič stráví asi 15 minut měsíčně jenom tím hledáním základních funkcí v tom infotainmentu.
0: To souhlasím. Já teda jsem ještě z těch, který mají klasický kolečko, ale mýval jsem auto, který, když si chtěla nastavit topení, tak bylo lepší jako zastavit, protože se musela dostat do pátého podmenu a teprve tam si nastavit jako topení nebo klimatizaci.
1: No hlavně se to vyhřeje a ty jsi v cíli už v tou dobou vlastně u těch nových aut.
0: A nebo celkově takový ty dotykové plochy v autech. Já ty dotykové plochy úplně nejsem kamarád, protože já nevím, třeba výtah s dotykovou ploškou, jo? Ono to vypadá dobře, ale než namačkáš patro, než se trefíš, tak podle mě bys byla nahoře po schodech rychleji. Nebo čudlíky na mobilech, krásný příklad. Jo, dřív se dali SMSky psát, to asi pamatujete všichni, psát poslepu.
1: No to jo.
0: Pod lavicí, jo. Třeba jako v autě, dobře, jo, ale prostě poslepu, koukala na cestu a dneska prostě nenapíšeš nic. Zlatý čudliky.
1: Zlatý čudliky, jak to má Fíla?
2: No, já mám teda 3 roky starý auto a naštěstí jsem si vybral takový, že nemusím nikde hledat. Mám taky normálně zmáčknu prostě kolečko, otočím si na kolekci stupňů, takže to je super věc. Ale jak jste říkali s těma čudlíkama, tak nám doma už dlouho nefunguje na televizi ovladač, tak jsem si stáhl na mobil prostě aplikaci. Jasně. No ale tam taky nemůžeš pohmatu jako přepínat, takže musíš furt koukat, takže to jako naprosto znám. Ale v autě, prosím, jako je to skvělá věc, když tam je normálně kolečko, klasický.
1: My máme právě ten display a nejhorší, hele, teplota, to ještě nějak naťukáš, ale když chceš něco zadávat jakože do navigace na tom displeji a teďka Kuba jede, já zadávám, takže samozřejmě auto drncá, takže já místo Ječka zmáčknu třeba Zetko, že jo, a prostě je to strašný.
0: No, oni tady ty všechny ty naleštěný displeje vypadají dobře na prospektech. Ale pak v reálném provozu, to je o život. To je o život. Jsou to taky lapače otisku prstů teda.
2: Teď jsem to chtěl říct, je to neustále opatlaný.
0: Opatlaný. Takže jestli nás slyší nějaký výrobce tady z Čech na konkrétně automobilka, prosím vás, chceme zpátky ty normální otoční čudlíky, jo. Mirai Trips dokola za chvíli na Hit Radio a taky pro vás, kdo nás sledíte v autě. Aktuální doprava.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
7: Ty v Bauhausu nevedeme.
6: A Auschus našel byste?
7: To vás zklamu, bohužel.
6: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
7: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
8: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus, když se
9: to má podařit. Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
10: No jistě.
9: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
10: No jistě.
9: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
10: No jistě.
9: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
11: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
12: Parkování v Brně. Od 29. září se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Starý Lískovec, konkrétně do oblasti 901 Dunajská. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanyvbrne.cz.
13: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
15: Tomas Arsov v Tetě?
14: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
15: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
14: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
16: Chcete slevový kupon z Baumaxu v hodnotě 500 korun? Zastavte se v Baumaxu v Avionu na Skandinávské, nakupte v oddělení domácích potřeb a zahrady nad 2,5 tisíce a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
17: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
18: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
17: Vážně?
18: Já mám Lelosy na sobě celý den.
17: Lelosy. Too comfortable to take off.
19: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
20: A vemte sebou i děti.
21: Já tam budu taky, tak čus autobus.
19: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
22: Vstupenky na dětiraje.cz.
21: Bude vejdán.
23: Hledáte spolehlivé auto? V Brnokaru najdete prověřené ojeté vozy se zárukou. A pozor, na vybrané vozy teď získáte slevu až 50 000 korun. Přijeďte si vybrat vůz, na který se můžete spolehnout. Brnokar, vaše cesta k prověřenému autu začíná u nás. Brnocar.cz.
24: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. S body za nákupy se slevou 72%. Penny.
25: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na trase Brno-Svitavy. U Krhova se srazilo osobní auto s nákladním a blokovaný je jeden jízdní pruh. Očekávejte silný provoz. No a v Brně u Makra v Kaštanové ulici srazilo osobní auto chodce. Počítejte s omezením.
26: Šťastnou cestu, ať je bez nehody, s úsměvem vpřed, ať míříte kamkoliv. A ty, co .cz, to je vaše jistota, bezpečný odvoz, bez obtěžování, bez starostí. A ty, co .cz.
27: Hit Radio City Brno.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli

0: poslední song na středeční ránko, jak vyšitej, Sophie B. Hawkins, Right Beside You, 7 hodin 32 minut. Za malou chvíli rychlá pětka, o co soutěžíte, tak detaily přidáme hned po ranním updateu s Filipem. Pojďme na to.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno. Do knihovny v americkém New Hampshire se někdo vrátil časopis, který si půjčil před neuvěřitelnými 132 lety. Kdyby se počítalo běžné spozné, vyšly by na více než 12. Pokud to pochopitelně nepožadovat, a hlavní je, že se historický vítěz konečně vrátil. To byla dobrá zpráva teda. Tak zkusíme to správně teď všechno. Policisté v New Jersey dostali neobvyklé hlášení. V přední masce automobilu byla zaklíněná krajita. Had měřil zhruba 90 cm a do auta se dostal za dosud nejasných okolností. Policisté ho tady opatrně vyprostili a auto bylo v pořádku. No a v Seattlu vznikl obchod, ve kterém si nic nekoupíte, tedy alespoň ne něco, co byste skutečně potřebovali. Jmenuje se Inconvenient Store a nabízí například předem zamotané USB kabely a také prázdný obal od chipsu. Jde totiž o uměleckou instalaci, která se dělá legraci z běžných životních otravných situací.
3: Hele, tak na kabely nemusíte chodit do tohoto obchodu, stačí se přijít podívat ke mně. Hele, můj fén a nabíječka a tak, já jsem na to expert.
0: No to jo, podle mě se dělají lidi do dvou skupiny. Jo. Na ty, co musí mít kabel, já nevím, od notebooku, od fénu, od všeho naprosto rovný a žádný úzel. A pak tady Jasmin, ta má zamotaný všechno. Řekni, tak to řekni.
3: Ne, je to tak, ale,
0: to,
3: ale podle mě.
0: Co ti dělám, řekni to.
3: No rozmotáváme kabely, no. Ale podle mě to tak opravdu je, že většinou to mají chlapi, tuhle tu úchylku na narovnaný kabely a holkám je to jedno. A zase jinak holky uklízejí všechno, ale co já znám, tak holky mají kabely zamotaný.
0: Uděláme takovou sondu mezi naše posluchače. Lidi nám napište, jestli máte rádi teda jako rovný kabely, anebo jestli vám nevadí uzly na kabelech. Tak. Hrozná blbost. Wonder Moon, Shut Up and Dance, další hity pro vás, no a hlavně taky, jak jsme slíbili, je tady rychlá pětka. Tento týden hrajete o vouchery do e-shopu Under Armour v hodnotě 6000 korun a můžete si za to koupit, co chcete. Tak nám napište, chci soutěžit na 777 937 777.

0: Shut Up and Dance. Tohle je Hit Radio v 7.38. Hezké ráno. A tohle bude Rychlá pětka.
1: Rychlá pětka.
2: Tento týden hrajete o 6000 na nákup na Under Armour, kde si můžete vybrat naprosto cokoliv z jejich e-shopu, mikinu, legíny, boty, cokoliv.
0: Mimochodem, tuhle skvělou výhru máme díky Vojenské zdravotní pojišťovně, u které může být kdokoliv, od těch nejmenších, od dětí až po seniory, a přispívá taky třeba na sport i prevenci. No a kdo si s námi zahraje o voucher v hodnotě 6000 korun do Under Armour, bude Míra ze Slušovic. Hezké ráno.
3: Hezké ráno, ahoj.
2: Dobré ráno.
0: Hezké ránko, Míro. Tak co ty a sport, kladný nebo záporný vztah?
3: No, tak já spíš jako, že tak jezdím na kole a na bruslích, takže tak nějak.
2: Tak
0: to
2: dobrý.
0: Se hodí, to se hodí. Under Armour, nakoupíš určitě všechno i na kole a na brusle. Tak pět otázek, které tě dělí od výhry, a startujeme teď.
1: Otázka první. Pět vteřin na odpověď.
2: Kolik je 20 plus 30 plus 10?
3: 60.
2: Ano.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Míro, budeš vědět, jaký zvíře má klepeta a chodí často do strany?
3: Rak nebo krab?
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Krab.
2: Která část rostliny bývá pod zemí?
3: Kořen.
0: Je to tak.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Mirko, na co máme kompas? Co nám ukazuje?
3: Mirka, máme jít.
2: Ano, světové strany je to
0: a
2: tak.
0: A pátá otázka, poslední.
2: Jaký nástroj používáme k zatloukání hřebíku?
3: Kladivo.
2: Jo.
0: Mirko! Mirko, ty budeš frajer na tom kole, kamaráde. Je to tam, voucher v hodnotě 6000 korun do Under Armour od Vojenské zdravotní pojišťovny. Tohle je tvé.
3: Super, díky moc.
2: Moc gratulujem.
0: Tak není zač. Co tě čeká dneska takhle při středě?
3: No, teď zrovna právě, že jsem na cestě do práce, takže jsem si přizastavil.
0: Aha.
3: Takhle mě čeká, jako ještě pojedu asi s dcerou taky na tom kole. Ještě, jestli se bude dát nějak počasí, sice to moc nevypadá, ale uvidíme.
0: O víkendu máme hezky. O víkendu máme hezky. Tak Míro, Míro, už můžeš zařadit jedničku, pomalu vyrazit, rádio si zesílit. Je tady Benson Boone a my ti přejeme hezký ráno. Čau.
3: Taky, mějte se pěkně, ahojte.
0: Ahoj.
3: Čau.
1: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Radio.
4: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
1: Hit Radio City Brno.

0: tři čtvrtě na osm, za dvě minuty tohle Hit Radio. Krásné ráno. Mě by zajímalo, jak se vám poslední dny spí, co? Dáme si trochu astro okénko. Jak se vám spí? Co vám dvěma?
1: To jo, nic moc vlastně.
0: Co ty, Fílo?
2: No, mně se spí nic moc tak nějak celý rok, takže bohužel. Ale je to lepší než v těch třicítkách teda.
0: No jasně, tak tam se proto, protože lidé citliví na úplňky a tyhle věci hlásí problémy se spánkem a já jsem mezi nima, protože sobotní úplněk, snad ten nejsilnější v letošním roce a hlavně první podzimní se blíží a jmenuje se sklizňový úplněk.
1: Sklizňový?
0: Sklizňový, jak to zní, co? Že takzvaně sklidíme, co jsme zaseli.
1: Ale vždycky, když je úplněk, tak jsou takový dvě skupiny lidí. Jedni říkají, že se jich to nějak netýká, nedotýká a druhý naopak svádějí třeba všechno na ten úplněk, ale úplně všechno.
0: Tak hádejte, do které kategorie spadá tady Míša. Máte jednu možnost, dá se na to parádně vymluvit a to pak vždycky, když přijdeš od té práce, třeba teďka, nevím, kdyby byl ten úplněk v pondělí, jo, tak přijdeš a to prostě měsíc a přitom si kalila do tří do rána, chápeš, jo. Takže dámy a pánové, víkendový úplněk. Nejsilnější úplněk, sklizňový měsíc, už tuto sobotu i ve vašem městě. Byla skoro jak pozvánka do kina, co? Global DJs, What a Feeling, taky Pokáč, Solitaire, další skvělý hity pro vás za chvíli a taky aktuální doprava, ať víte, jak to jezdí, hezký ranko.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země.
4: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
5: Tati, slyšel jsi to? Tak to bych mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
6: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
5: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
6: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
5: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
6: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
5: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
6: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití. Jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
5: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
7: Trenýrkarna.cz.
8: Hlášení pro lovce slev.
7: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz.
9: Kam utíkáš?
10: Potřebuji vybrat žalusky a markýzy, ale jsem z toho zmatený.
9: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H plus M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou sídící techniku od české firmy Klimax.
10: A rolety mají taky?
9: No jasně. Skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markýzy, sítě proti hmyzu. Prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
10: Tak to je paráda, jdu se tam podívat.
11: H plus M. Studio sídící techniky na Velké Michalské ve Znojmě.
12: www.ham.cz.
13: Hledáte práci? Brno volá. S Maxins začíná nová kapitola.
14: Pracujte ve skladu v Brně a získejte stabilní mzdu, zákonné příplatky, ubytování a firemní svozy z celého okolí Brna. Pomůžeme vám s nástupem, dokumenty i adaptací. Volejte 800 400 405. Více najdete na maxins.cz.
15: Radíte?
16: A tohle znáte?
15: Bylo to fajn, ozvu se.
16: Sestěhujem se hned?
15: Zapomněl jsem peněženku.
16: Uděláme.
15: Volá manželka.
16: Mrkneme do Pařížský.
15: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
17: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
18: Elite Date, seznamka pro vztah.
15: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
18: elitedate.cz.
12: Milí posluchači, v průběhu září se opět vydáme za vámi, obyvateli příměstských částí. Postupně se setkáme na Hradišti, Přiměticích, Kasárnách, Mramoticích, Konicích, Popicích, Louce, Oblekovicích, na Čereticích a Derflicích. Chceme slyšet přímo od vás, jak se vám ve vaší části města žije, co vám chybí a co bychom podle vás mohli změnit nebo zlepšit. Právě vaše zkušenosti a podměty jsou pro další rozvoj jednotlivých částí důležité. Konkrétní časy a místa setkání najdete na webu a sociálních sítích města Znojma. Bohumila Beranová, místostarostka Královského města Znojma.
19: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
20: Zaostřeno na region.
21: Jak oslaví brněnské Žabovřesky svátek svatého Václava a jaké změny se v městské části odehrály během prázdnin. To a mnoho dalšího nabídne další podcast Zaostřeno na region, tentokrát se starostou brněnských Žabovřesk Filipem Lédrem. Také na našem webu a na iradia.cz.
22: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty na trase Brno Svitavy u Krhová se srazilo osobní auto s nákladním a blokovaný je jeden jízdní pruh. Očekávejte silný provoz. No a v Brně v ulici Záhumenice probíhají práce na inženýrských sítích. Provoz je částečný.

0: Tkáč Solitér. Štěstí najdeš všude, kam se podívá. Taky vás to tak baví? Nás moc. 7.56 Hit Radio. Hezké ranko.
1: Mám pro vás něco, co jste určitě nevěděli, ale je to pravda a nebudete tomu věřit. Apple má ve svých podmínkách mimo jiný napsáno, že jeho software nesmíte používat při vývoji nebo výrobě jaderných, chemických nebo biologických zbraní.
0: To je zajímavý, proč to tam mají. Takhle, je jako jasný, že jsme to nikdo nečet, protože obchodní podmínky, ať už instalujeme cokoliv, tak nečte nikdo. Prostě klikneš souhlasím, protože prostě jo, jasně, dobrý, tak tam je napsáno prostě tisíc stran textu, tak to odsouhlasíš a nevíš co, takže tam je tohle teďka.
1: Takže bychom vlastně asi měli ty podmínky číst.
0: Tak to mě úplně nebaví, tato informace, protože za mě to je ta blbý, jo. My všichni, kdo čekáme, až nám do výdejního boxu přijde obohacený uran a pak jsme si u toho chtěli pustit tohle. Tak máme teda smůlu, jo? Takže Android si musíme pořídit, abychom mohli jako sestrojit atomovku, jo? Dobře. Pojďme na hity. Pojďme na songy, který máme rádi. Safrido, tohle jsou bubínky Played Alive. 7.57, za chvíli 8 hodin, Filip dá další zprávy. A my vám s Jasmin přejeme krásný středeční ráno.

0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
2: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá výplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
3: Nákupy v online shop CZ.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop
3: CZ. www.onlineshop.cz.
5: Slib jsme splnili a lesy obnovili. Přijďte se 3. října přesvědčit na Den lesů nové generace. Na 7 místech po celé republice vás čeká program pro celou rodinu. Více na webu sázíme lesy nové generace CZ. Vaše lesy České republiky.
6: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: Krásné středeční ráno, jsou tu další zprávy, vítejte u nich. Země vlivem tání polárního ledu mění svůj tvar. Nová zjištění geologů poukazují na znatelné odchylky na pólech i na rovníku, které ovlivňuje také přerozdělování velkého množství vody v oceánech. Ukazuje se tak, že globální oteplování a klimatické změny fyzicky formují naší planetu víc, než se dosud předpokládalo. Od středy 2. prosince bude mezi Českem a Španělskem létat dvakrát týdně nová přímá letecká linka. Propojí Prahu a Santiago de Compostela, ležící v Galicii na severozápadě Španělska, které je také významným poutním místem. A pojďme také na sport. Čeští útočníci David Pastrňák a Pavel Zacha si připsali po asistenci při výhře Bostonu 5-1 nad Filadelfií v letošní přípravě NHL, za kterou zápas kvůli zranění nedochytal Daniel Vladař. Forward Ondřej Becher střelil první gól a pomohl Detroitu k vítězství 7-1. Brankář Karel Vejmelka vychytal Utahu výhru 6-3 na lodě. Na ledě Los Angeles. Pojďme na region raději.
10: Brno se dočká nového atraktivního místa. Žlutý kopec v budoucnu oživí park s vyhlídkami. Stezky, které povedou parkem, propojí Vaňkovo náměstí se Starým Brnem. Spodní část parku bude mít podobu zahrad a sadů, prostor u Vaňkova náměstí a pivovarské ledárny Kréta budou upravenější. Náklady se vyšplhají na 150 milionů korun. Polojasno až oblačno, výjimečně slabé přehánky a na teploměru až 20 stupňů Celsia. Takové počasí nabídne středa v Brně a na jihu Moravy z Brna Jitka Valášková.
11: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
12: Dobré ráno, šampione!
13: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
14: jsme tady pro tebe.
13: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
15: A Filipem.
9: Dobré ránko.
15: Dobré ráno.
9: Čau, půjdeme na lodě. Šampionů. Či tak na čem to budou hrát? Na ledě nebo na lodi?
16: Ne, to je právě speciální hokej, místo na ledě se hraje na lodi. Jo. Takže vy jste mě nepochopili vůbec, to byl přátelák.
9: Jo, takhle, jo, přátel, tak to je v pohodě. Tak my vám přejeme krásné ránko, doufáme, že atmosféra i u vás je taková, jako tady u nás ve studiu. Činasky každý ráno, tím startuje další hodina, tak pojďme na to.
11: Hit Radio City Brno.
17: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: 8 hodin, 8 minut, tohle jsou Činasky na Hit Rádiu každý ráno. Vám přejeme dobrý ráno. Pojďte si představit situaci. Přijdete k autu a zjistíte, že vám někdo ukrad třeba, nevím, autorádio, ale na zadním sedadle leží cizí dámský šperky. Tak to je ten okamžik, že víte, že jste tak trochu v háji, protože tady ty historce o nešikovném zloději vám doma nikdo neuvěří. Co se stalo, to se děje na Slovensku. Jeden zloděj vykrádal auta a jak šel od jednoho k druhému, tak on vždycky v tom každém autě vytratil nějaký lup, jo. Takže lidi, co přišli do svého auta, tak ve svém autě našli úplně jiný věci.
1: Prosím vás, když už kradete, tak nedělejte problémy doma těm lidem, který okrádáte aspoň.
0: No ale jak to vysvětlíš pak, že jo? To nevysvětlíš.
1: No právě,
0: to nevysvětlíš. Představ si, kdyby jsme byli pár a teďka bys sedla ke mně do auta a tam by byly prostě třeba cizí naušnice, ženský. Tak uvěříš tomu, že bych ti řekl, že to asi tam někdo musel prostě jako nechat nějaký zloděj? No, tak no. Vidíš.
2: Mně jo, třeba prej.
1: Ne, ale tak když se vám třeba stala nějaká takováhle věc, že třeba něco vypadá nevinně a vy vysvětlujete, hele, počkej, to není tak, jak to vypadá, ale nedokážete to vysvětlit. Stalo se vám něco takového?
0: Ty bláho, mě vlastně nedávno, já nevím, jestli to můžu říct, no teďka už
1: no,
0: musím.
1: Teď,
0: no.
1: Už, musíš,
0: teď
1: no.
0: Už musím, no. Tak my jsme tady v rádiu měli takový reklamní prezervativy, vlastně, jestli pamatuješ.
1: Oni,
0: tak ty tady byli, no a prostě říkám, hele, to je docela hezký a ne, že bych to na něco potřeboval, ale tak jsem si to hodil do tašky vodnočasu. A jen tak prostě, že jo, rádio, mám rád to rádio, ty reklamní předměty, to jako schraňuju. No dobrý, tak jsem to měl v té tašce, tak to tam jako leželo a pak moje jednou říká, že nemá nabíječku nebo něco, tak já říkám, hele, tak běž si do té tašky vodnočasu a tam to bylo. Hele, myslím, že mi to nevěří dodnes. A jestli poslouchá, tak teďka by mohla uvěřit, že to opravdu tam jako bylo náhodou.
1: Hele, ale chápu jí, taky bych tomu nevěřila, no. Takže jestli i vy máte něco takového, tak číslo k nám znáte a pokud ne, 777-937-777.
0: Můžete nám nahrát hlasovku přes WhatsApp nebo nám to poslat zprávou. A chceme teda ty nejvíc neuvěřitelný příběhy, kdy jste opravdu měli pravdu a protějšek, nebo když jste říkali pravdu a protějšek vám to absolutně nevěřil, že si myslel, že si vymýšlíte. Ať už doma, nebo třeba šéf v práci. Teď hity Lady Gaga, Bruno Mars.

0: Bebe Rexha, Faithless, perfektní reinkarnace, New Religion, 8:45, 2 minuty k tomu. Na Hit Rádiu.
1: Měli jsme tady pro vás pár příběhů z kategorie, kdy přísaháte, že to není, jak to vypadá. Michal tady mluvil o nějaký historce z prezervativy a najednou přišla zpráva, já takhle jednou uklízela už bývalému příteli prádlo do skříně a tam byly 3 krabičky prezervativů a 1 načatá. Když jsem se ho na to zeptala, tak zvýšeným hlasem řekl, že o ničem neví a proč jsem šla do jeho skříně. No, pak jsem zjistila, že mě podvádí s bývalou manželkou.
0: No.
1: No, že se ti teďka ten tvůj obrázek moc nevylepšil.
0: Co na to říct? Co na to říct? No, když byl teda jeden načatej, tak mohl říct, že to zkoušel nafouknout, že jo, na hlavě. Další zpráva od Lenky. Krásné ráno, mám jednu podobnou historku. Přišla jsem večer domů a přítel se tvářil divně, skoro se mnou nemluvil. Až druhý den vyšlo najevo, že co mi má jako říct, když přijdu domů a jsem cítit nějakým jiným chlapem. Vytáhla jsem z tašky vůně, kterou jsem mu chtěla koupit jako překvapení a v obchodě je na sobě zkoušela. Tak se to vysvětlilo. Zdraví, Lenka.
1: Tak tady to dopadlo dobře. Pak tady máme hlasovku od Jirky, pokud se nepletu. Mm-hmm.
2: Ahoj, tady Jirka, k tomu vašemu tématu. Já čistím auta a vždycky všechno, co v autě najdu, tak dám do krabice takový papírový. A jednou jsem čistil pánovi auto a plnej kaslík tam prostě někde skovaný prezervativ, třeba 10 balíčků. A všechno s techničákem, všechno, co se našlo ve stylu, dalo se to do ty bedny. No jo, ale pro auto si přijela jeho manželka. A teď ona, já vám tady tu bednu nechám. A začala všechno dávat na místo. No a co myslíte, jak to dopadlo? Hezký den, čau.
1: To je nemilý.
0: Neskutečný. Poučení neposílat své ženy vyzvednout umyté auto.
1: A ty jsi taky říkal, že jsi vzpomněl ještě na nějakou historii.
0: Já jsem si vzpomněl, jestli můžu přidat, moje mamka má obchod s oblečením. No a já jsem takhle jednou převážel plný...
1: Že ti nedoručí občas něco.
0: Plný kufr podprsenek. Hmm. No, bylo to na raminkách, byly úplně nový, dobrý, tak to převážím. A já jsem se mezi tím stavoval kamarádovi v jednom, to byl autoprodej autodílu, pro nějaký díl, který byl velký, tak akorát do kufru. A teďka mi říká ten pán, já vám to dám do kufru. A já, no jasně. A teďka, jak chytám za to madlou toho kufru, tak mi došlo, co v tom kufru je, jo. Tak jsem to odevřel a zachytil jsem to ještě, než to doodevřelo a říkám tomu chlapovi, co nás asi to odevřel, asi se mě na nic neptejte, jo. Když to odevřelo a on se na mě tak podíval, říká, neptám. Tadyhle, nevím, možná se to k němu teďka dostalo, tak to možná teď po třeba 10 letech pochopí. Imagine Dragons, Symphony na Hit Rádiu v 8:20, hezké ráno.

0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
1: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
2: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
4: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
5: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
8: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
9: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
10: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sázímelesynovégenerace.cz.
11: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.

0: 2000 a kupón je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Lásko, jaký bys chtěla auto?
3: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
2: Ale já myslel, jakou barvu?
3: Barvu? Já tak to nevím.
2: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
5: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem. Jezděte opatrně na Znojemsku v úseku mezi Božicemi a Čejkovicemi. Probíhají práce na vozovce. Očekávejte omezení provozu. No a na Brněnsku na výjezdu z Nové Vsi na Ivančice. Počítejte s omezením kvůli pracím na silnici. Očekávejte tam komplikace.
6: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
7: Podzim je skvělý s Hit Rádiem. Když se probudíte do mlhavého rána a víte, že i tak to bude skvělý den. Takhle zní podzim s námi. Hit Rádio. Zlepši si náladu.

0: Krásné ráno z Itrádia. Tohle je Taylor Swift. Chvíli po půl deváté, s vámi Michal, Jasmina, Filip a Fíla má ranní update.
1: Ranní update.
2: Krásně ráno. Účastníci půlmaratonu v Anglii museli při závodu překonávat nečekanou překážku. Část trati totiž zaplavila voda a běžci se místy brodili doslova zatopenými ulicemi. Někteří pokračovali, jako by šlo o běžnou součást závodu. Američan David Rush přidal další poněkud bizarní rekord. Za jednu hodinu dokázal složit 415 papírových letadel. Tento člověk už přitom drží více než 200 Guinnessových rekordů. No a na závěr, žena v Austrálii zažila jednu z nejhorších možných nočních můr. Probudila se totiž s živým netopírem v ústech. Zvíře se jí dostalo do domu a během noci se dostalo až k ní. Po takovém probuzení už člověk pravděpodobně kávu ani nepotřebuje. Co, Michale?
0: Tak a to byl pacient nula během covidu.
2: No, přesně tak, to mohlo být takhle.
0: Jak ti může, já přemýšlím, jak ti může vlíst netopír do pusy během spánku, aniž by si z toho nevšiml?
3: No, rozhodně se toho budeme dneska všichni bát.
0: Takhle, mě by zajímalo, co nejhoršího vám kdy v noci vlezlo do pusy.
3: Jsi fakt jelito.
0: Prosím tě, já myslím,
3: no, jsi fakt hovado.
0: Pavouka, ne? No. Fool's Garden, Lemon...
2: Nebo had třeba, že jo, tam mohl.
0: No, tvůj. 8.36 ráno.

0: Takhle vám hraje středeční Hit Radio, Calvin Harris, John Newman, Blame, 8.42. Stále přejeme fantastické středeční ránko.
1: S příchodem podzimu všichni tak nějak měníme šatník a hlavně s příchodem toho třeba deštivého počasí potom i obuv, jo. A možná to taky znáte, že když si jdete kupovat nové boty, tak si až v tu chvíli tý nový koupě všimnete, že ty vaše boty už jsou vlastně fakt hnusný,
0: to
1: že už
0: fakt
1: na tom nejsou dobře.
0: Že jsou totálně ošuntělý. Já jsem spíš myslel, že se dostaneš k situaci, když si jdeme koupit nové boty a ta paní, a ta prodavačka nebo ten prodavač ti nabízí automaticky impregnace k těm botám. No
1: taky.
0: A já jsem takovej, já se teda přiznám, možná jsem trošku blbec, jo, ale já vždycky říkám, to je v pohodě, já mám doma. Samozřejmě, že nemám. A já jsem zjistil, já jsem si poprvé koupil tady na ty boty, co mám, a podívej se, jak vypadají. Dobrý, ne?
1: Pohodě, no.
0: Pohodě. Protože jsem se je naimpregnoval, pak teda jsem měl takový zaprášený tohle, ale oni se dali krásně vyčistit, otřít, tak jsem je nastříkal znova. A zjistil jsem, že ty boty nemám na měsíc, ale že pravděpodobně vydrží třeba i půl roku. Jako jo.
1: Takže impregnace do všech domácností, ale k tomu, co jsem říkala na startu, tak zažíváte to taky, ne? Že já si myslím, že mám jako bílý boty. Ale
0: ukaž?
1: Pak,
0: já to nevidím, no, ukaž.
1: Dobře, tak tyhle už, ale jo, no tak,
0: jsou
1: tak nějak.
0: Ještě.
1: Je to taková šedobílá, není to sněhově bílá, ale je to furt za mě bílá, dokud nejdu do toho obchodu a tam zjistím, že tohle už je skoro černá oproti tomu.
0: Je to trochu 50 odstínů šedě, ale pořád dobrý ještě. Tak vy, kdo máte na sobě bodky, které už pomalu dosluhujou, tak třeba vyražte dneska si nakoupit nějaký nový hezký, udělat si radost při středě a vzpomeňte si na nás a hlavně takhle, nezapomeňte na tu impregnaci. Je to fakt dobrý, fakt dobrý. A fakt dobrý jsou i další hity Kamarád Be Mine, za malou chvíli, hezké ráno.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
4: Jsem hrdina.
5: Co tady blbneš?
4: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
5: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
5: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
4: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211. Vytvořeno s použitím AI.
6: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
7: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
8: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
7: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Tak jo. Jdeme na to.
8: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Under Armour makes you better.
11: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brandhouse Brno, Galerie Vaňkovka a Náměstí Svobody nebo na underarmour.cz.
12: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
13: Hledáte spolehlivé auto? V Brnokaru najdete prověřené ojeté vozy se zárukou. A pozor, na vybrané vozy teď získáte slevu až 50 000 korun. Přijďte si vybrat vůz, na který se můžete spolehnout. Brnokar, vaše cesta k prověřenému autu začíná u nás. Brnocar.cz.
14: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
15: Volejte autodobrovolný 608 808 200 nebo klikněte na web autodobrovolný.cz.
16: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
17: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
16: Jedu ale jen na čerpačku.
17: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
18: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
19: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský současnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio City Brno.
2: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: 8.57. Tohle je středeční hit rádio Alan Walker Faded. To byl také poslední song středeční snídaně. My vám chceme poděkovat a hlavně také připomenout, že dneska v 7.10 soutěž Kdo pak to zvoní. Zvonili jsme, byli jsme v Pardubicích, ale nikdo nám nepřišel otevřít. To znamená, že z 5 000 korun, které jsme pro vás měli nachystané, to měníme zítra 6 000.
1: A v pátek vám my dva osobně dovezeme 50 000 korun.
0: A to je výhra, co, že tam budeme
1: výhra,
0: my dva.
1: No jo.
0: To je výhra. Komplet detaily a registrace na webu hitradio.cz.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
0: Mějte se krásně, budeme se na vás těšit. Zítra bude čtvrtek v 6.
1: Tak ahoj.
0: Čau.
3: Na Hit Radio z Hity Brno fičíme na silnice, přejeme krásné dopoledne. Buďte opatrní v Brně v Jerovnické ulici, křižovatka se Sedláčkovou ve směru do Vinohrad. Tady se bohužel střetla dvě osobní auta a blokují nám jeden jízdní pruh. V Brně v ulici Hlinky na křižovatce s Vinařskou bourala také dvě osobní auta. I tady máme omezení provozu. Pokud jedete po D1 166. kilometr ve směru na Brno, tady v pravém pruhu dneska bude probíhat práce údržby. A pokud cestujete na trase z Pohořelic na Brno, tak za nájezdem od Rajhradu došlo ke střetu osobního auta s nákladním. Kolona má zatím 2 kiláky a omezení tady může být zhruba ještě půl hoďky. Přejeme pokud možno klidnou a šťastnou jízdu. Jakékoliv dopravní postřehy nám můžete i dneska hlásat, v případě posílat zprávu na náš WhatsApp 728 790 848. Moc děkujem.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
7: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
8: Když jde o zdraví.
6: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
7: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
9: Chcete slevový kupon z Baumaxu v hodnotě 500 korun? Zastavte se v Baumaxu v Avionu na Skandinávské, nakupte v oddělení domácích potřeb a zahrady nad 2,5 tisíce a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
10: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
11: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
2: On air.
1: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City Brno.
12: 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Poslanci by dnes měli schvalovat zastavení pravidelného zdražování dálničních známek. Proberou i novelu, která umožní veřejnosti přístup k většímu množství údajů o dopravě. Zabývat se mají i například změnami pravidel penzijního spoření nebo růstem důchodů starších penzistů. Brněnské pověsti se dočkaly komiksového zpracování. Nová kniha zábavnou formou představuje 30 známých i méně známých případů. Jaké například řekne mluvčí městské části Brno střed Michal Šťastný.
13: Čtenáři ní najdou například příběhy o brněnském drakovi, křivé věžičce nebo brněnském kole. Nechybějí ani městské legendy, jako jsou Nezdaření, příjezd Buffalo Billa, jednouroký Frantík nebo Baťa a doktor Špína. Autoři v knize pracují s různými výtvarnými styly a přinášejí originální pohled na jednotlivé příběhy, které tak dostávají zcela novou podobu.
12: Publikace vznikala zhruba rok a podíleli se na ní především brněnčí ilustrátoři. Česká armáda zahájila u Vyškova na Moravě a v Lipníku nad Bečvou mezinárodní experimentální cvičení Drone Shield 2026. Zaměřuje se na bezpilotní prostředky a obranu proti nim. Rozhodující druhý bod získala na tvrdém povrchu v Šenčenu Linda Nosková, která navázala na výhru Marie Bouskové z prvního zápasu.
3: I dneska máme venku počasí, které nám ráno asi nedovolilo nějak pořádně vybrat ten vhodný outfit, pravda? Takže taky jste s ním asi měli problém, že? Dneska se nám přes den teploty vyšplhají k 17 až 18 stupňům. Déšť by nás měl vynechat a obloha bude spíše podzemně zachmuřela. I když teď to vypadá spíše na sluníčko nad Brnem a velmi dobře to vypadá, takže může zdání klamat, jo? Pohled na teploměr teď aktuálně hlásí 11,5 stupně, tak bacha.
2: Hit Radio City Brno.
3: Středeční dopoledne tady tak hezkou a dobře ubíhající šechtu přejeme na Hit Radio City Brno. Zdraví Igor Doložal, 2 minuty po 9. A ještě 2 dny, přátelé, takže káva do ručky, úsměv na tvář a hlavně žádná panika. Víkend už je v dálce vidět a Hit Radio City Brno, tak s náma to půjde jako po másle. Ať to letí.

To byla pohodička, co? Do středečního dne vás ladí Hit Radio City Brno a ani dneska, když tu není Ondra Blaho, neuděláme výjimku a do dopoledního času naskočíme pozitivně. A to budete teda, kamarádi, zírat, protože brněnští věci pracují na speciálním lepidle na kosti, které by v budoucnu mohlo pomáhat při léčbě komplikovaných zlomenin. No fakt, nanést by se prý mělo přímo na postižené místo a podle všeho by mohlo jít a přijít vhod ve chvilce, kdy už sádra nestačí. A teď bacha, konečně máme vědecký důkaz, že v Brně se dá něco slepit i bez izolepy. A je to tady, takže až vám někdo řekne, že má po víkendu třeba úplně rozbitou kostru, tak nemusíte hnedka volat stěhováky, ale možná bude stačit brněnské lepidlo. A kdo ví, třeba se vývoj posune ještě dál a dneska slepíme zlomenou ruku, zítra zlomenou židli a pozítří vztahy, kéž by to bylo tak jednoduché, pravda. Já bych možná za všechny, kteří to potřebují, poprosil brněnské bedny, mrkněte do šuplíku, jestli tam nemáte třeba něco i na zlomený srdeční sval. Budeme někteří moc rádi, teda ne já, vy ostatní.

I love you, I pravi you. Natasha Bedingfield tady u nás na Hit Radio City Brno v 9 hodin a 24 minut. Mimochodem, tušili jste o tom, že, nebo to, že Natasha Bedingfield právě tento song psala s pocitem, jak těžké je napsat milostnou písničku. Žádné cukrblata. A jak jsem říkal, I love you, I pravi you se tam moc neopakuje, ale věřím, že tahle ta hudební comebacková věc, která nás vrátila do roku 2004 i nám, tady v Hit Radio City Brno udělala velkou radost. Za chviličku Dua Lipa a dáme si i lekci francouzštiny a pak už mrkneme na to, jestli jsme dneska po ránu v 7.10 rozdali prašu na ruku, anebo jestli budeme navyšovat bonus. Za chviličku vám řeknu víc.

0: Hlavně ať otevřou. Kdo pak to zvoní? 100 tisícová hra pro start v podzimu. Každý pracovní den v 7.10 někomu přivezeme cash až domů. Až ke dveřím pod nos. Je to prosté. Registruj se u nás na webu, čekej na zvonek a rychle otevři. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
1: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
2: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
3: Když jde o zdraví.
1: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Maxi.
7: Je, noční návštěva ledničky prozrazena. Paru, ty jsi mě slyšela?
6: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
7: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
8: trenirkarna.cz.
9: Hlášení pro lovce slev.
8: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. trenirkarna.cz.
10: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
11: Ty v Bauhausu nevedeme.
10: A Auschus našel byste?
11: To vás zklamu, bohužel.
10: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
11: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
12: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
13: Bauhaus, když se to má podařit.
14: Under Armour makes you better.
15: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brand House Brno, Galerie Vaňkovka a Náměstí Svobody nebo na underarmour.cz.
16: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
17: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
18: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
19: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
20: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
21: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro hroznové víno bílé 500 gramů za 22,90 a jeho české trvanlivé mléko plnotučné v Bila klubu za 9,90 pouze ve středu. Bila. To dobré začíná u nás.
0: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Krásné středeční dopoledne, tady je Hit Radio City Brno. A také trošku malý hudební návrat do Francie.
1: Kdo pak to zvoní s Hit Radiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Tak si to představte, jo? Je 7:10 ráno a někdo vám zazvoní u dveří. Co uděláte? Otevřete, schováte se, anebo budete dělat, že vůbec nejste doma. Tak bacha, jo, ta poslední možnost může být velikánská chyba, totiž ve snídaní šampionů v rámci soutěže Kdo pak to zvoní vám rozdáváme prachy z ručky do ručky. No a dneska jsme

0: se pokusili rozdat 5 000 korun.
1: Budeme zvonit. 30 vteřin startuje teď a zvoníme. A vy, kdo jste registrovaní, šup ven podívat se, jestli tam náhodou nestojí dva chlapy, jeden drží v ruce 5 000 korun.
2: Odpočet začal, zbývá 25 sekund, tak pojďte na to.
3: My koukáme před chvilkou někdo vyšel ven, ale to pravděpodobně vyšel ráno pro rohlík a pro pochoutkový salát, protože ten odešel hnedka pryč.
0: A to bych si dál, ale.
2: 12
3: já
2: sekund.
3: Taky právě, proto jsem to řekl. Kolik?
0: 10 už jenom.
2: Už
3: tak to nevypadá úplně nadějně, tady je úplně půsto prázdno z ničeho nic. Ještě před chvilkou tady byl docela provoz, ale teď to úplně nadějně nevypadá.
2: Teď už Ondro, to určitě Ondro, nadějně ale, nevypadá.
0: Ondro, teďka už to je úplně jedno. Konec. Takže dneska nám to bohužel nevyšlo. Navyšujeme bank na 6 000 korun. Zítra v 7:10, pokud se v našem éteru rozezní zvonek, tak máte 30 vteřin na to, abyste zjistili, jestli náhodou nestojíme u vašich dveří, a je potřeba, abyste se registrovali přes www.hitradiocitybrno.cz, a pak už si jenom držte palce, protože bacha, zítra 6 litrů, znovu opakuju, a v pátek vám osobně Michal a Jasmin přivezou 50 000 korun.
4: Další prachy ti vezeme zase zítra.

0: Shakira a její Zoo. Za chviličku budeme hrát také pro někoho z vás, kdo si, nebo spíš od někoho z vás, kdo si nepřeje být jmenován. Prý máme poslat nějaký song pro šéfovou. Je prej dneska v práci úplně hrozná. Hrozná! No tak, i tak se dá. A každopádně děkujeme, že jste spolu s náma i na našem WhatsAppu 728 790 848. Tak pro šéfovou, jo? Mohli bychom vsadit na Barboru Polákovou. A víte co? Za chviličku si ji pustíme. Pro všechny šéfové, ať jsou dneska v pohodě, jo?
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
2: Půjdeme na Sněžku?
3: Já chci hlavně na kolo.
1: A co ta herní krajina?
2: Jo, a taky chceme na Bobovku.
3: Babavku, Babavku.
1: To nemůžem dneska všechno stihnout.
4: Pec pod Sněžkou. Jeden den nestačí. www.pecpodsněžkou.cz.
1: Hosté ubytovaní v Peci nebo ve Velké Úpě mají s kartou Krkonoš slevu 30% na lanovku na Sněžku.
5: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
6: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: Randíte?
9: A tohle znáte?
8: Bylo to fajn, ozvu se.
9: Sestěhujem se hned?
8: Zapomněl jsem peněženku.
9: Uděláme si selfiečko?
8: Promiň, volá manželka.
9: Mrkneme do pařížský?
8: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
10: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
11: Elite Date, seznamka pro vztah.
12: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
11: elitedate.cz.
13: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví z Pomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví z Pomyšl.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
14: Technologie naživo, biznis osobně. To je mezinárodní strojírenský veletrh. Více než 1300 průmyslových firm z celého světa předvede, co skutečně funguje v praxi. Digitální továrna, robotická expozice, to nejlepší z automatizace i 3D Expo. MSV 2026. Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
15: Lásko, jaký bys chtěla auto?
16: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
15: Ale já myslel, jako barvu.
16: Barvu? Já tak to nevím.
15: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
17: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
18: Tomas Arsov v Tetě?
17: Přesně. Saloní péče je teď zase o kus blíž.
18: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
17: Tomas Arsov, saloní péče. Nyní ještě blíže vám.
19: 3500 korun za váš vrak v Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: V Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci český cukr krystal Karlova koruna kilo za 9,90 a jablka Gala kilo za 27,90. Penny.
12: Hit Radio City Brno.
8: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Tak doufám, že nafrněná nejste, ladíte Hit Radio City Brno, přejeme příjemné středeční cestování, je tady nejlepší dopravní servis z Brna a okolí, no a pevné nervy, pokud jdete na trase z Brna na Svitavy u Krhova, tady se srazilo osobní auto s nákladním, blokovaný máme jeden jízdní pruh a očekávejte velmi silný provoz, omezení dopravy až do odpoledních hodin. Také v Brně v ulici Hlinky na křižovatce s Vinařskou havarovala dvě osobní auta, i tady máme omezení provozu, pokud jedete přes Jedovnickou, tak křižovat se Sedláčkovou ve směru do Vinohrad. Tady je dneska hlášená srážka dvou osobních aut, blokují stále ještě jeden jízdní pruh a máme tam zdržení. No a pokud jedete po D52 mezi 9.5. a 16. kilometrem ve směru z Brna na Pohořelice, tady v pravém pruhu dneska probíhá oprava vozovky. Také buďte opatrní, na trase z Pohořelic na Brno za nájezdem od Rajhradu došlo dnes ráno ke střetu osobního auta s nákladním. Kolona tam měla stále ještě před zhruba půl hodinkou hlášeny 2 kilometry, takže pokud byste náhodou projížděli tímto směrem, klidně napište, případně pošlete zprávu na náš WhatsApp 720 890 848, jestli se nám to už rozjelo. Každopádně šťastnou cestou, s Hit Radiem City Brno a krásné dopoledne.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
4: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
4: No jistě.
3: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
4: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
5: Hledáte práci? Brno volá. S Maxins začíná nová kapitola.
6: Pracujte ve skladu v Brně a získejte stabilní mzdu, zákonné příplatky, ubytování a firemní svozy z celého okolí Brna. Pomůžeme vám s nástupem, dokumenty i adaptací. Volejte 800 400 405. Více najdete na maxins.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
9: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Na platy v regionálním školství půjde příští rok o téměř 12 miliard korun víc než letos, řekl to předseda školských odborů Dobšík. Platy učitelů a pedagogických pracovníků by se měly zvýšit o 6%. Nárůst reálných platů pedagogů bude podle Dobšíka vzhledem k inflaci asi o 3,5%. O přímé vlaky Českých drah mezi Prahou a Opavou je zájem. Dopravce tak zachová rozšířenou nabídku spojů SC Opavan až do prosince, jak potvrzuje mluvčí drah Vanda Rajnochová.
10: Dodatečně zavedené spoje SC Opavan budou v provozu až do konce platnosti současného jízdního řádu, tedy do 12. prosince 2026. Cestující tak budou mít mezi Prahou a Opavou i nadále k dispozici celkem 4 přímé spoje týdně.
9: O tom, kolik spojů budou České dráhy na trase provozovat od nového jízdního řádu, se teprve rozhodne. Přímé vlaky mezi Prahou a Opavou nabízí také RegioJet. Sněmovna asi schválí novelu, která má omezit použití některých látek v klimatizacích, tepelných čerpadlech, elektrických spínacích zařízeních, izolačních pěnách. Přinese novela o látkách poškozujících ozónovou vrstvu, kterou poslanci poslali do třetího čtení. No a česká boxerka Stella Blažková získá medaili na mistrovství Evropy. Po vítězství 3-2 nad Polkou Emilií Kosterskou postoupila reprezentantka do semifinále váhové kategorie do 80 kg a má jistý minimálně bronz. O finále se v Sofii utká dnes s ruskou Anastázií Demurčianovou.
0: Aktuálně v Brně a v Jihomoravském kraji máme teploty kolem 12 stupňů Celsia. Na sluníčku to může být ještě o půl stupínku, možná jeden veselější, ale když foukne, tak je fakt jako chladno, jo. Dneska má být polojasno až jasno, zejména během odpoledne přechodně až oblačno a nejvyšší teploty slibují 17 až 20 stupňů.
7: Hit Radio City Brno.
0: Na 10. jsme na Hit Radio City Brno samozřejmě vsadili opět na parádní muziku. Igor Doložal přeje krásnou středu, ta dnešní je vlastně první podzimní, tak si to krásně užívejme a za chviličku si budete možná ťukat na čelo, za co všechno se dá získat prestižní ocenění Nobelovy ceny. Teď už ale Coldplay a přání krásného dne.

0: zlepšit si náladu.
1: Hit Radio City Brno.
2: Když duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

Legendární šerna z dopolední vysílání Hitrádia City Brno posunula do dalších minut. No a věděli jste, že existují ceny za vědecký výzkum, u kterého si říkáte, a tohle někoho fakt napadlo zkoumat? No, napadlo. A oceňují takové bizarní, právě takové bizarní, ale skutečné vědecké počiny. Mezi oceněnými byl například švédský badatel, který napsal celou trilogii o chytání polétavého hmyzu, a nebo egyptský lékař, který zkoumal pohlavní život krys navlečených do spodního prádla. Ano, slyšíte správně, a ne, není to opravdu scénář nové brněnské divadelní hry. Dokonce za to laureáti dostali 10 bilionů dolarů, jenže v prakticky bezcenných zimbabských bankovkách, takže vědecká sláva obrovská, peněženka prázdná. A co z toho plyne? No tak, myslím, že my tady u nás v Brně máme pro podobnou cenu ideální podmínky, stačí vyhlásit kategorii největší vědecký objev, který vznikl u piva, a podle mě by se v Brně přihlásila minimálně polovina hospod. Co vy na to?

0: Gabry Ponte a taky Lumix a Prezioso, dohromady Thunder v 90. zpívalo Modré. Můžete si doplnit asi, o čem to bylo. No a tohle to bylo Hromy, blesky, Thunder tady u nás na Hit Radio City Brno. Tak hromy, blesky lítat rozhodně nebudou, ale pečení, ne přímo holuby, ale něco moc dobrého vám do pusinky lítat rozhodně bude, protože i dneska hrajeme soutěž Nevaříme, posloucháme, a pokud jste se ještě neregistrovali, tak to napravte na www.hitradiocitybrno.cz, protože pokud řeknete během této hodiny Nevaříme, posloucháme, tak vás pošlem, víte kam? No na pizzu.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
4: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
5: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
6: Ty v Bauhausu nevedeme.
5: A Auschus našel byste?
6: To vás zklamu, bohužel.
5: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
6: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
7: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
8: Bauhaus, když se to má podařit.
9: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
10: No jistě.
9: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
10: No jistě.
9: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
10: No jistě.
9: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
11: GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
12: Kam utíkáš?
13: Potřebuji vybrat žalusky a markízy, ale jsem z toho zmatený.
12: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H plus M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou sínící techniku od české firmy Klimax.
13: A rolety mají taky?
12: No jasně. Skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markízy, sítě proti hmyzu. Prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
13: Tak to je paráda, jdu se tam podívat.
14: H plus M. Studio sínící techniky na Velké Michalské ve Znojmě.
15: www.ham.cz.
16: Technologie naživo, biznis osobně. To je mezinárodní strojírenský veletrh. Více než 1300 průmyslových firm z celého světa předvede, co skutečně funguje v praxi. Digitální továrna, robotická expozice, to nejlepší z automatizace i 3D Expo.
17: MSV 2026.
16: Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
18: Šéfe, kam jdeme letos na večírek?
19: Tak přesně téhle otázky se děsíte každý podzim, že? Letos máte vyřešeno. Firemní večírek v restauraci Charlie's Park. Nabízíme atmosféru, program i zážitek. Pro pár lidí i stovky hostů. Pro nezapomenutelný večer, který si chcete užít. charliespark.cz.
2: Vytvořeno s použitím AI.
7: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře. Prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
3: Zaostřeno na region.
12: Jak oslaví brněnské Žabovřesky svátek svatého Václava a jaké změny se v městské části odehrály během prázdnin. To a mnoho dalšího nabídne další podcast Zaostřeno na region, tentokrát se starostou brněnských Žabovřesk Filipem Lédrem, také na našem webu a na iradia.cz.
5: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: 10 hodin 35 drobných k tomu v kalendáři středa 23. září. Přejeme krásný den. A pokud vám už kručí v břechu, no nejvyšší čas to napravit.
1: Nemazíme, posloucháme.
0: I dneska pro vás máme poukázku na pizzu. Je obrovská, chutná, skvělá. Mrkněte na registraci na www.hitradiocitybrno.cz a hlavně pokud vám budeme volat, tak se představte slovy nevaříme, posloucháme.
2: Nevaříme, posloucháme.
0: Krásné dopoledne, tady je Igor, Hit Radio City Brno.
2: Dobré dopoledne.
0: Ahoj, přihlásila ses přesně tak, jak máš. S kým pak mluvím?
2: Tady Monika.
0: Ahoj Moni, odkud jsi?
2: Já z Brna.
0: Takže si budeš dělat výlet, nebo si necháš dovést pizzu z pizzerie u Klingerů krásně do Brna? Co myslíš?
2: Já myslím, že si asi udělám výlet.
0: No tak určitě. Já věřím, že ti bude moc šmakovat. Mimochodem, viděla jsi video, jak Ondra Blaho pizzařil?
2: Neviděla, ale to se určitě podívám.
0: Tak se mrkni na to, co tě čeká, protože za mě teda bych se vsadil, že tu obrovitánskou pizzu v jednom člověku fakt nedáš.
2: Dobře, tak to se podívám, to mě moc zajímá.
0: Moni, a jaký máš dneska den?
2: Já dneska docela dobrý.
0: A to teprve začalo, že?
2: A to teprve začalo, ano, teď je ještě lepší a uvidíme, co bude do večera.
0: Věřím, že i zbytek bude stát za to. Ty si uděláš výlet do pizzerie u Killingerů. Víš, kde to je?
2: Vůbec netuším.
0: Znáš trošku Jižní Moravu?
2: Trošku, jo.
0: Takže pizzerie u Killingerů je ve Vranovicích.
2: Mhm.
0: Víš, kde jsou Vranovice?
2: No, ne. Ale to nevadí, určitě mě Google poradí.
0: Tak se mrkni na mapu, jo?
2: Jasný.
0: A hlavně půjdeš sama nebo s někým?
2: To asi někoho vezmu sebou. Možná mamku, když mě určitě přihlásila ona, takže určitě vezmu sebou mamku.
0: Mamka tě přihlásila, jo?
2: Jasně, mamka přihlašuje sebe, mě, abychom to neprošvihli. Protože já to vždycky prošvihnu a ona to poctivě přihlašuje.
0: Aha, a mamka už taky někdy vyhrála?
2: Jasně, vyhrála.
0: Takže tentokrát se štěstí usmálo na tebe, tak super.
2: Ano, ano.
0: Pizzerie u Klingerů v Vranovice, najdeš tam 25 druhů pizz a mnoho dalších krásných lahůdek, tak se krásně s mamkou vypravte a ať vám šmakuje, jo?
2: Moc děkuji.
0: Měj se hezky, ahoj.
2: Ahoj.
1: Poctivá 40-centimetrová pizza na vlastním domácím těstě s rozvozem? Příjemné vnitřní i venkovní posezení s obsluhou? Přijďte si pochutnat do pizzerie u Killingerů ve Vranovicích. Více na pizza@killinger.cz.

0: Světe div se, ale tahle ta věc má na svém kontě už 28 roků, panečku, toto letí, co? 28 járů, kdy Kabáti vydali na album Mega Who, i tuhletu megapeckou pohoda. A pokud jste byli někdy na koncertu kapely Kabát, já dvakrát, tak vždycky, když tam začala znít tahle ta skladba, tak spíš to byla jako řízená bouře několika desítek tisíc lidí, ale obrovitánská pohoda. Tak doufám, že pohodu máte i vy z Hitrádiem City Brno. Za 2:43. Doufám, že vám to krásně ocejpá. Za chviličku dorazí Alvaro Soler, Avicii, vzpomínka na tohoto skvělého švédského DJ, také Hunter X a možná i divokej Bill a jejich znamení.
1: Slyšíš to? Takhle zvoní peníze. Kdo pak to zvoní? 100 000ová hra pro start podzimu. Registruj se u nás na webu. 7 hodin 10 minut po našem zvonění otevři dveře a vyhrávej peníze. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
2: Slyšela jsi už o vánočním cukroví od Jam?
3: Jam? To jsou přece ty skvělé zmrzliny.
2: A teď i poctivé vánoční cukroví.
3: A cena?
2: Nejlepší cenu získáš při objednávce už teď v září.
3: Na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
2: Přesně tak.
3: jam.cz.
4: Jsem hrdina.
5: Co tady blbneš?
4: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
5: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
5: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
4: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
6: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
7: Je, schořela mi kulma.
8: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
9: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdovej. Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
11: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomyšl.cz.
12: Chcete?

0: tisíce a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Parkování v Brně. Od 29. září se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Starý Lískovec, konkrétně do oblasti 901 Dunajská. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanyvbrne.cz.
2: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
3: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
5: Hit Radio City Brno.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Teda úplně přesně přihlás 11. Další aktuální zprávy jsou v dohlednu. Ale ještě předtím také nejlepší dopravní servis Brna a okolí. A máme tady pro vás zásadní informace, pokud jedete přes Ostravskou ulici za sjezdem z Černovické. Tady bohužel došlo ke střetu osobního auta s nákladním. Zdržení je prý minimální, ale přesto vás to tady může ještě malinko osekat. Tak bacha na to. Pokud jedete po D1, tak 195. kilometr ve směru z Brna na Vyškov. Tady se srazilo osobní auto s nákladním. Blokovaný máme jeden jízdní pruh a máme tam velmi silný provoz. A také D52 mezi 9. a 16. kilometrem ve směru z Brna na Pohořelice. Tady dneska pro změnu probíhá údržba vozovky až do 13. hodiny. Přejeme šťastnou cestu, jakékoliv dopravní info posílejte zprávou, případně hlasovkou na 720 890 848. To je náš WhatsApp.
1: Šťastnou cestu, ať je bez nehody, s úsměvem včet, ať míříte kamkoliv. A ty co .cz, to je vaše jistota, bezpečný odvoz, bez obtěžování, bez starostí. A ty co .cz...
2: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
3: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxi Trat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
6: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Na severní polokouli dnes začal astronomický podzim. Slunce vstoupilo do znamení vah a nastala denní rovnodennost. Den a noc tak mají díky tomu téměř stejnou délku. V den podzimní rovnodennosti vychází slunce přesně na východě a zapadá přesně na západě. Ceny pohonných hmot zůstávají pod dohledem státu. Vláda kvůli jejich růstu znovu zavádí regulaci marží čerpacích stanic. Co mohou očekávat řidiči, vysvětluje ekonom Lukáš Kovanda.
7: Snížení cen nafty výrazněji pod 50 korun za 1 litr, ale rozhodně nemohou čekat, že by se cena nafty snížila výrazněji, protože ta daň bude snížena včetně DPH zhruba 2 koruny a 40 heléř.
6: Regulace začne platit od 1. října a zatím potrvá do konce měsíce. Prezident Petr Pavel dnes odpoledne českého času vystoupí s národním projevem na zasedání valného shromáždění OSN. Věnovat by se v něm měl především rizikům spojeným s rozvojem nových technologií, ale i potřebě reformovat OSN. No a tenistka Barbora Krejčíková odvrátila na turnaji v Singapuru proti Anně Leně Friedsamové z Německa 2 mečboly a po výhře ve 3 setech postoupila do 2. kola. Její další soupeřkou bude obhájkyně titulu Elis Mertensová z Belgie.
0: Venku v Brně nám to nádherně svítí, tak velmi podobné počasí by snad mohlo panovat po celém jihomoravském kraji. Teploty nám aktuálně dosahují skoro na 15 stupňů Celsia, což je velmi slibné. Každopádně ta pocitová může být trošku nižší. Odpoledne má být opět polojasno, malinko se zatáhne, ale pršet by nemělo. Teploty to dotáhnou na 17 až 20 stupňů.
5: Hit Radio City Brno.
0: Minuta po 11. to je aktuální pohled na budíky. Hit Radio City Brno a Igor Doložal přejí krásnou první podzimní středu. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pit

je to až s podivem, ale na to další léto si opravdu musíme počkat až, no panečku, skoro rok, protože dneska nám začíná podzimní rovnodennost v kalendáři 23. září. No a pokud máte rádi, stejně jako já, podzimní barevné procházky lesem, no tak co kdyby vás tentokrát místo šišky nebo houby čekal lesní zlaťáček v hodnotě 1000 korun? Nebylo by to marné, co? Celé září totiž lesy města Brna schovávají každý den v brněnských lesích a jejich okolí 3 lesní zlaťáky v rámci zlatého podzimu s lesy města Brna. Takže pokud jste si někdy říkali, že by bylo super najít v lese něco jiného a cennějšího než třeba starou pneumatiku odhozenou chodinku, tak máte šanci, každý den totiž dostáváte indici, která vás zavede na místo, kde se zlaťáky ukrývají, a ta dnešní zní: bacha, malý vodní zdroj u nočního ptáka na toku pojmenovaném po pejskovi Aleši Šlavě. Takže ještě jednou, malý vodní zdroj u nočního ptáka na toku pojmenovaném po pejskovi Aleši Šlavě. Tyjo, tak to je teda fakt jako tvrdý oříšek. Já si myslím, že to bude něco s pejskem. No ale dobře, nebudu dál napovídat. Mrkněte se na www.lesymb.cz, protože jak se říká, kdo hledáte, najde, a kdo najde zlaťák, ten má rozhodně štěstí. Zlatý podzim se lesy města Brna pokračuje i dnes.

0: Vždycky, když slyším a vidím v playlistu Hitrádia City Brno Luise Capaldiho, tak si vzpomenu na náš letní trip s mou drahou, kdy jsme tak nějak cestovali po Španělsku a Portugalsku a v Portu jsme viděli obrovitánský billboard, na kterém bylo uvedeno datum koncertu Luise Capaldiho. Panečku, to mi zůstalo v paměti, u nás to je prostě něco podobného, jako kdybyste tady v Brně potkali třeba billboard a na tom koncert Miyagi až Jord, třeba. No ale Miyagu si nedáme, za chviličku dorazí Offenbach, Harry Styles, také pozvánky na zábavu a potom vsadíme na letošního šedesátníka, dorazí Moby.
1: S mým hlasem mi pomohla AI.
2: Puf, puf, mňau.
1: Pejsek, kočička, ani další mazlíci nejsou věci. Jsou to naši parťáci a o parťáky by se člověk měl postarat. Proto Penny pořádá 3. a 4. října sbírku na pomoc mazlíčkům bez pánička. Zapojíte se také? Pomáhat mazlíčku má totiž velkou cenu. Penny, tlapky hezky česky CZ.
3: Půjdeme na Sněžku?
4: Já chci hlavně na kolo.
5: A co ta herní krajina?
3: Jo, a taky chceme na Bobovku.
4: Babavku, babavku, babavku.
5: To nemůžem dneska všechno stihnout.
6: Pec pod Sněžkou. Jeden den nestačí. www.pecpodsněžkou.cz.
5: Hosté ubytovaní v Peci nebo ve Velké Úpě mají s kartou Krkonoš slevu 30% na lanovku na Sněžku.
7: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
8: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
7: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Tak jo, jdeme na to.
8: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití na lačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
9: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES, čistá energie zítřka.
10: I na podzimu může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme.
11: Bauhaus, když se to má podařit.
12: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
13: Volejte auto dobrovolných 608 808 200 nebo klikněte na web autodobrovolný.cz.
14: Parkování v Brně. Od 29. září se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Starý Lískovec, konkrétně do oblasti 901 Dunajská. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanyvbrne.cz.
15: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
16: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.cz.
17: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
18: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
19: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90. Až do 29. září. Kaufland.
4: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
20: Žena v Austrálii zažila jednu z nejhorších možných nočních můr. Probudila se totiž s živým netopírem půstek. Zvíře se jí dostalo do domu a během noci se dostalo až k ní.
0: Tak a to byl pacient nula během covidu.
20: No,
0: takhle. Mě by zajímalo, co nejhoršího vám kdy v noci vlezlo do pusy.
21: Jsi fakt je lito.
0: Prosím tě, já bych
21: se jsi fakt hovado.
0: Pavouka, ne?
22: No. Jsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio.
23: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

Naprostá pecka Harry Styles tady u nás na Hit Radio City Brno. Tak ale nejvyšší čas přistředě zjistit, co se bude dít o těchto dnech, a pokud byste navíc chtěli zjistit, kam kráčí Brno, no některé by to zajímalo, tak vyražte rozhodně na festival Kam kráčíš Brno. Čekají vás debaty i komentované prohlídky o sportu, bezpečnosti anebo třeba i zemědělství, takže konečně zjistíte, kam to Brno kráčí a jestli náhodou třeba nezabloudilo, jo? V Letohrádku Mitrovských si zase můžete prohlédnout kostýmy z pohádek z Deňka Trošky, takže uvidíte třeba kostým, který na sobě měla Jasněnka, princezna Zemlejna, anebo z pekla štěstí budete mít, a samozřejmě i Slunce Seno, takže ideální návrat do doby, kdy byly největším dramatem vesnice asi drby, a ne ceny másla. No a v pondělí 28. září na státní svátek na Bauerově proběhne den s městskou policií Brno. Policejní a hasičská technika, historické uniformy, soutěže pro děti, prostě den, kdy si děti můžou hrát na policajty a rodiče nemusí mít strach, že vám dá někdo pokutu za špatné parkování. No, třeba to tak bude.

0: na Hitrádiu City Brno, Rose a taky Bruno Mars. Pomalu se blíží 11:45, no ale samozřejmě ještě musíme udělat takovou malou otočku za dnešním dopoledním vysílání, protože dneska jsme zjistili, že v Brně jsme bedny, protože naši brněnští vědci vymýšlí lepidlo na zlomeniny. Fakt nekecám, to jsme dneska řešili. Taky jsme zjistili, že zítra hrajeme v naší soutěži Kdo pak to zvoní o 6000 korun v 7:10. Je potřeba mít naladěno Hitrádio a pokud uslyšíte zvonek, 30 vteřin máte na to, abyste otevřeli dveře a je to za 6000. Bacha, tento pátek vám Michal a Jasmin rozdají dokonce bonus v podobě 50 litrů. To je taky velká paráda. No a samozřejmě také jsme řešili to, že pohladní život Chris navlečených do spodního prádla může získat něco jako Nobelovku. No, různé věci. Každopádně dneska po 12. na vás čekají srdcovky a pamatujete na tohle? To jsem měl fakt moc rád. Holky už mi nevolej, dneska v srdcovkách, ale do 12. třeba ještě jedna moje oblíbená pecka, kterou vám za chviličku také moc rád představím.
1: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza, cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pitlík od pečiva, humáč.
2: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
1: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
2: To asi jo, no.
1: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
2: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Co je vyznáme, ne?
1: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
2: Tak to je slušný.
1: Jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
2: A to je jako kolik?
1: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
2: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
1: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošle do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
2: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Edušo zrnkovou kávu kilogram, dva druhy za 279,90 a jablko Gala Česká farma, jeden kilogram za 29,90. Byla, to dobré začíná u nás.
5: Trenýrkarna.cz.
6: Hlášení pro lovce slev.
5: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz.
7: Pavle, to je ale náhoda. Honzo, dlouho jsme se neviděli.
8: A kdo pak je tohle? Tvůj syn?
7: Ano, můj dnešní průvodce po Brně.
9: Tatí, a půjdeme i do zábavního parku?
7: To nevím, jen to je moc drahé.
9: Ne, vždyť máme ten rodinný pas na slevy.
7: To není možné, ještě rodinné pasy fungují. My jsme je využívali, když jsem byl malý.
9: Rodinné pasy slaví 20 let.
10: Děkujeme všem rodinám, že jste s námi. Pokračujeme dál.
11: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
12: Hledáte práci? Brno volá. S Maxins začíná nová kapitola.
13: Pracujte ve skladu v Brně a získejte stabilní mzdu, zákonné příplatky, ubytování a firemní svozy z celého okolí Brna. Pomůžeme vám s nástupem, dokumenty i adaptací. Volejte 800 400 405. Více najdete na maxins.cz.
14: Vážení posluchači, během září nás čeká 10 setkání s vámi, obyvateli příměstských částí Znojma. Přijedeme za vámi na Hradiště, do Přímětic, Kasárny, Mramotic, Konic, Popic, Louky, Oblekovic, Načeratic a Derflic. Chceme přijít přímo za vámi, vyslechnout si vaše připomínky a nápady a společně hledat možnosti, jak věci posouvat dál. Budeme rádi, když přijdete. Konkrétní termíny, časy a místa setkání najdete na webu a sociálních sítích města Znojma. Těším se na setkání s vámi. Jiří Kacetl, místostarosta města Znojma.
15: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
16: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
17: Hit Radio City Brno.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

Za 9 minut je tady už pravé středeční poledne, znamená to, že pomaličku budeme přibržďovat a zatahujeme ruční brzdu po 12. srdcovky a samozřejmě ještě do 12. jedna moje tuze oblíbená věc. Doufám, že vám přinese radost, protože Amelia Lily třetí místo v roce 2012 v britském X Factoru a megapecka You Bring Me Joy. Igor Doležal se loučí, děkuju dneska za pozornost, zase někdy příští týden v záskoku za Ondru Blaha a mějte se hezky. Ahoj!

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Na Hit Radio City Brno tady máme nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Pokud jedete po D1, tak 195. kilometr ve směru z Brna na Vyškov. Tady by se měla došetřovat srážka osobního auta s nákladním. Jakékoliv dopravní info posílejte zprávou nebo hlasovkou na náš WhatsApp 720 890 848. Děkujem.
3: Šťastnou cestu, ať je bez nehody, s úsměvem včet, ať míříte kamkoliv. A ty, co .cz, to je vaše jistota, bezpečný odvoz, bez obtěžování, bez starostí. A ty, co .cz.
4: Jsou místa, která najdete sami. A pak jsou místa, na která vás někdo pošle. Jedno takové najdete v budově bývalé základní školy na Bzenecké 23 na Brněnských Vinohradech. Právě tam najdete domácí bistro U Vlka. Pečeme pizzu v nápolském stylu i chleba z lievito madre. A nejčastěji od vás slýcháme to těsto. To je ono. Našimi kurzy pečení chleba z lievito madre už prošly stovky lidí. bistrouvlka.cz.
5: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. S body za nákupy se slevou 72%. Penny.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
7: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
1: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: Je 12. hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Začíná astronomický podzim. Slunce ve 2 ráno vstoupilo do znamení Vah a nastala podzimní rovnodennost. Den a noc mají dnes zhruba stejnou délku. Po ochlazení se oteplí prodloužený víkend a příští týden může přinést babí léto s polojasným až jasným nebem a teplotami nad 20 stupňů. Rána ještě zůstanou chladná. Úřad vlády potvrdil úterní návštěvu italské premiérky v Praze. Tématy schůzky předsedy vlády Andreje Babiše s Giorgio Meloni budou spolupráce mezi zeměmi, víceletý rozpočet Evropské unie nebo bezpečnost. Návštěva se odehraje 29. září v podvečer. Škeble na slapech dál potřebují zachránit. Kvůli poklesu hladiny jich zůstává velké množství na odkrytých březích přehrady. Do jejich přenášení zpět do vody se proto zapojují také dobrovolníci. Doplňuje mluvčí Českého svazu ochránců přírody Zuzana Kučerová.
10: Je potřeba každou oblast projít a škeble vrátit do vody ideálně jednou za dva dny. Proto prosíme všechny, zejména místní obyvatele nebo spolky, aby pokud mohou i v týdnu zajít na obnažené břehy slapské přehrady, tak učinili a škeblím pomohli.
9: Detaily najdeme na webu Českého svazu ochránců přírody a teď se ještě podíváme k nám.
11: Potravinářská inspekce zavřela brněnskou bilu. Provozovatel prodejny ve Stránského ulici ji nezajistil proti pronikání škůdců a v prodejně byl trus i další stopy po výskytu hlodavců. Důvodem k uzavření obchodu byly také nečistoty na podlaze a poškozený strop. Řetězci hrozí tučná pokuta.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
2: Venku máme kolem 14 stupňů Celsia, ale nebojte, odpoledne nám to přitopí až na 20. Čeká nás polojasno až jasno odpoledne trošku oblačnosti.

Je 12 hodin, 2 minuty, začínají nám dnešní středeční srdcovky a když je středa, tak si to uděláme hezký. I hezky. Dáme si Dr. Albana, dáme si hity, který jste si pouštěli doma, když si na počítači ještě ve Vinampu. 5 legendárních hitů a ten 6. opět na vaše přání. Tohle je rok 1992 a pokud vám teď sami půjdou takhle ruce nad hlavu, tak se není čím udivit. Jo, už jste životem zkušení, ráno vás bolí záda, ale pamatujete skvělý léta. Tady jsou 90. na Hit Rádiu, já jsem Jirka, užívejte den.

0: Alban. Mimochodem opravdu jako skutečný zubař.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Je to tak, je to zubař, respektive byl to zubař, dokonce i měl jeden čas svoji vlastní jako ordinaci, ale do toho tak hrával na diskotékách a nakonec zjistil, že prostě je mu to blíž, no, tak se vydal tímto směrem a my jsme za to strašně rádi, zaplať pámu za to. Tak zdravím mimochodem právě teď na každé zubařské křeslo, ať už jste u zubaře nebo na dentální hygieně, tak ať vás to moc nebolí. My si dáme další srdcovky, ale teď tady koukám akorát na WhatsApp Rádia 777-937-777. Hned tady mám první zprávu. Čau Jirko, ty kráso, it's my life, úplně se vidím na té diskotéce, když tohle začalo hrát už nad ránem a lidi se ploužili po parketu, jak zákon káže. To mi trošku jako připomíná zásadní jako věc, kterou teď momentálně Gen Z vůbec nezná. Gen Z, já se přiznám, že se v tom moc jako neorientuju, ale je to prostě, pojďme tomu říkat, dnešní mládež. Tak dnešní mládež, než jde ráno do práce, když už mají jako po škole, tak než jde ráno do práce, anebo při nejhorším ještě do školy, tak většinou jdou na nějakou maču a nevím, co všechno, jo. My 3 hodiny předtím, než jsme šli do práce, tak jsme byli na tom tanečním parketu, tančili na stole a byli jako úplně v jiném světě. A pak jsme kolikrát opravdu jako rovnou šli do práce. Tak to už se dneska moc neděje. Tak pojďme i na to zavzpomínat a na druhou stranu i trošku zvolnit tempo, jo? Ještě si dáme dneska některé klasiky. Předtím srdcovka číslo 2.

Druhá srdcovka pro středeční den, Alicia Keys, No One. A myslím, že nikdo nezažil vlastně asi jako to, co jsme zažívávali my z dnešní doby. O tom jsme se bavili před chviličkou a důkaz je třeba tady na WhatsAppu zpráva od Davida, který píše: Čau Jiří, jo, to byly časy, suročník 1987. No jo, ale zase kocovina netrvala dva dny a taky nebyly potřeba týden v lázních. Tři hoďky spánku stačily a po cestě do školy ještě s trochou štěstí se našel v jedné kapse poslední dvě cigára, zaplovač a stovku a ve druhé nedojezený gyros v bulce. Ale takhle, shodneme se, že jako nejlepší naše večery z našeho mládí, tak ty většinou začínaly větou: tohle sorry, nemůžu. Já jdu ráno do práce, anebo já ráno vstávám do školy. Tak tady máte East 17.

0: Tak co, dámy, měli jste East 17 v pokojíčku na plakátu z Bravíčka? To byly časy. Tak tady máte ode mě dneska jako takový malý dárek. Když je středa, člověk se má dělat radost každý den a ve středu obzvlášť. Cesta kolem světa Around the World a boyband East 17. Třetí srdcovka.
1: Největší hity. Největší srdcovky.
0: A my pokračujeme dál. Vzpomínáme i na WhatsAppu Hit Rádia 777-937-777 na naše legendární večírky, které jsme prožívávali. Shodneme se na tom, že prostě vždycky, jakmile druhý den se někam ráno mělo vstávat, jít do práce nebo do školy, tak to vždycky byly prostě ty nejzásadnější večery. Mám tady hlasovku.
2: Ahoj Jiříku.
0: Nazdár.
2: Jo, tak teď jsi mě vrátil úplně fakt jako zpátky do devadesátek, kdy jsme přesně chodili na diskotéky, kolikrát z diskotéky rovnou do práce, pak jsme chodili na vývary a párek z hořčicí, aby jsme přežili ten den, tyjo. To byly časy. A pamatuju se, nevím jak, třeba v Praze nebo jiných městech, ale u nás na vesnici bejvávaly diskotéky s překvapením půlnočním a většinou to byl striptease. Tyjo, no super, super, fakt. Dneska úplně úžasný.
0: Já děkuju moc za tuhle krásnou hlasovku. Já jsem rodilej Plzeňák a tam jsme taky měli teda diskotéky s překvapením, taky byl striptease a většinou to byl vždycky někdo z mých ožralých kamarádů teda, ale nikdo ho nechtěl vidět a nikdo mu za to nikdy nezaplatil. Dáme si rok 1984, další famózní srdcovka, Bruce Springsteen.

Bruce Springsteen, 80 na Hitrádiu. Musím do toho takhle rychle vstoupit. Monča poslala skvělou zprávu, když vzpomínám vlastně jako na svou pubertu a na to, jak jsme spačky rovnou chodili do práce. Tak ještě, že naši kluci nejsou po mně a jsou o víkendu večer doma. To píše spokojená máma. Přesně, takhle jako většinou nezačínají ty věty. Jo, já v tvých letech. No a teď, hele, na rovinu, vzpomínáte si na tuhle srdcovku? Už mi nevolej. To je klasika, co? Nech mě být. Tak tady máte v plný kráse. Na Hitrádiu. Už mi nevolej.

0: Srdcovky už mi nevolej, rok 1999.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Myslím, že dámy jste si teď určitě při této písni, při této srdcovce vzpomněli alespoň na jednoho bývalýho, kterým jste říkali, hlavně už mi prosím nikdy nevolej. Jo, i taková je naše puberta, i takové je naše dospívání, takový je život a takové jsou srdcovky. Máme 5 srdcovek za sebou, ještě jedna nám zbývá, ta je na vaše přání. Jakou byste chtěli slyšet? Dejte vědět na 777-937-777, pošlete zprávu, pošlete hlasovku, to nechám na vás. Dáme si za chviličku jeden hit a hned po něm, tedy konkrétně po Pink, tak dáme srdcovku na vaše přání. Těším se na váš výběr.
1: Peníze. Spousty peněz. A pro jednoho 50 tisíc. Dopak to zvoní. Registruj se u nás na webu a pak buď včas u dveří. Každý pracovní den v 7:10 zazvoníme a prachy se posypou. Dopak to zvoní. Snídaně šampionů na Hit Rádiu. Zlepši si náladu.
2: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
3: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
2: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Maxi.
6: Je, noční návštěva ledničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
5: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Nové vydání magazínu Reportér.
8: Proč je opozice tak slabá? Protože se minimálně v jedné věci podobá Babišovu hnutí ANO.
7: Jaroslav Kmenta popisuje tajemství vraždy kmotra Mrázka. Jeden muž vypověděl, že zakopal pušku, kterou se vraždilo. Pak ho našli oběšeného na tkaničkách od bot.
8: Velký rozhovor s legendárním choreografem a tanečníkem Jiřím Kiliánem.
7: A k tomu spousta dalšího čtení.
9: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
10: Technologie naživo, biznis osobně. To je mezinárodní strojírenský veletrh. Více než 1300 průmyslových firm z celého světa předvede, co skutečně funguje v praxi. Digitální továrna, robotická expozice, to nejlepší z automatizace i 3D Expo. MSV 2026. Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
11: Je, schořela mi kulma.
12: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
13: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datar, opravdový elektrospecialista.
14: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
15: Tomas Arsov v Tetě?
14: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
15: Vybrané produkty Tomas Arsov, nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
14: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
16: Pouze tuto sobotu top akcička v Nike ve Freeportu. Na všechny boty dostaneš na kase dalších 50% dolů a dalších 30% na refurbished kousky i oblečení. Pumě a Gapu čekají dalších 30% na celý nákup a extra slevy taky S. Oliver, Mustang, Under Armour a dalších. K tomu celý den Burger Street Festival a nadupané kolo štěstí. Sobota 26. září ve Freeportu v Hatích u Znojma bude slej.
17: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Na Hit Radio Pink, a to přesně ve 12 hodin a 34 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Dáme si další srdcovku, dáme si tentokrát 90. léta a bude to srdcovka na přání. Ale zkusím k tomu napojit co nejvíc i vzkazů. Mimochodem, Marťa si napsala o tuhle srdcovku. Slíbil jsem, že si ji dáme určitě. Je to vlastně jako hrozně hezká věc. Vy možná budete znát i v češtině. Mě baví tenhle ten originál, který je od jednoho hudebníka, který se jmenuje Beck. Je to hit, který nahrál v roce 1992, ale až v roce 1993 tak ji vydal. A mám tady zprávu od Tomáše. Čau, pustám nějaký devadesátky, co se opravdu moc často nehrajou. Díky moc. Další zpráva. Nemáš tam i trochu country? Zdravíme s holkama z práce. A ještě je tady i jedno přání, a to mě taky jako baví, který je pro manžela. A ty to jenom tady musím najít, protože to tady někde bylo a úplně jsem to ztratil. Už to tady mám. Můžeš prosím popřát mému manželkovi Martinovi k dnešním narozeninám, že mu přeji všechno nejlepší, manželka Eva. Já bych mu popřál všechno nejlepší, ale to on už má, Evi, tebe. Tak manželku, všechno nejlepší k narozeninám. A my si dáme tedy rok 1993 a tuhle srdcovku, která se opravdu v rádiu nehraje. Je to škoda. O toho jsou tu srdcovky.

0: Cyrus tady zpívá o konci světa, to, že pro tuto chvíli, pro dnešek končí srdcovky, to není konec světa. Zítra budou zase, zítra ve 12 hodin a my pokračujeme dál na Hit Radio. S vámi stále zůstává Jirka Pelnář, čeká nás vtipné odpoledne, protože ve dvě nás čeká naše ruleta dvojsmyslů, jako každou středu, takže opět vstoupíme na tenký led a zjistíme, co si český éter ještě může dovolit a co už je možná trošku za hranicí, ale nás to baví. Zatím nám to ještě nezrušili, takže ruleta určitě dneska bude ve dvě hodiny. Za chviličko taky nejnovější zprávy a do té doby Lady Gaga, Lost Frequencies, taky Poetika, takže další skvělá hudební společnost. Tak buďte s námi, buďte zítra rádi.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Jsem hrdina.
4: Co tady blbneš?
3: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
4: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
4: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
3: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
5: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
6: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
7: Ty v Bauhausu nevedeme.
6: A Auschus našel byste?
7: To vás zklamu, bohužel.
6: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
7: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
8: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus,
9: když se to má...
10: Randíte?
11: A tohle znáte?
10: Bylo to fajn, ozvu se.
11: Sestěhujem se hned?
10: Zapomněl jsem peněženku.
11: Uděláme si selfiečko?
10: Promiň, volá manželka.
11: Mrkneme do pařížský.
10: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
11: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande? Elite Date, seznamka pro vztah.
8: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
11: Elitedate.cz.
12: Udělejte ze své zahrady, balkónu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl.cz. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
13: Ponožky, hrnek.
14: Letos ne. Darujte k Vánocům něco, co fakt potěší. Masáž, laserovou epilaci, odpočinek nebo čas pro sebe. Dárkové poukazy Body Up nyní s 10% slevou. Nakupujte online na body.up.cz.
15: Chcete slyšet?

0: 2000 a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Pouze tuto sobotu top akcička v Nike ve Freeportu. Na všechny boty dostaneš na kase dalších 50% dolů a dalších 30% na refurbished kousky i oblečení. Pumě a Gapu čekají dalších 30% na celý nákup a extra slevy taky S. Oliver, Mustang, Under Armour a dalších. K tomu celý den Burger Street Festival a nadupané koloště z 5. září ve Freeportu v Hatích u Znojma bude slej.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Shred Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalshred.cz.
4: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
5: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
4: Jedu ale jen na čerpačku.
5: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
6: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
7: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
8: No jistě.
7: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
8: No jistě.
7: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
8: No jistě.
7: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.

0: hľadaj. Sme v éteru, ale taky v chytré aplikácii Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat môžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Závěru středečního poledne Lady Gaga Abracadabra, no to je kouzlo, oběd je pryč. Před námi 13. hodina a nejnovější zprávy. Lucie, ještě předtím pohled na dopravu.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Na Brněnsku v úseku mezi Troubskem a Popůvkami je uzavřena silnice 3. třídy z důvodu provádění stavebních prací. Vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nebo nahrajte hlasovou zprávu.
2: Šťastnou cestu, ať je bez nehody, s úsměvem vpřed, ať míříte kamkoliv. A ty, co .cz, to je vaše jistota, bezpečný odvoz, s obtěžováním, bez starostí. A ty, co .cz.
3: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun.

0: www.metalshrot.cz.
1: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
2: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
3: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
4: Když jde o zdraví.
2: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
5: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro hroznové víno bílé 500 gramů za 22,90 a jeho české trvanlivé mléko plnotučné v Bila klubu za 9,90 pouze ve středu. Bila, to dobré začíná u nás.
6: Hit Radio.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
2: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Unie státních zástupců se stejně jako už dříve Soudcovská unie a Česká advokátní komora ohradila vůči výrokům premiéra Andreje Babiše o české justici v souvislosti s jeho případem Čapí hnízdo. Výroky předsedy vlády o vedení politického procesu jsou podle žalobců nepodložené a ohrožují důvěru v právní stát. Prezident Petr Pavel odpoledne našeho času vystoupí s národním projevem na zasedání valného shromáždění OSN. Věnovat by se v něm měl především rizikům spojeným s rozvojem nových technologií nebo nutnosti reformovat OSN. O kontroly komínů je na začátku topné sezony velký zájem. S rostoucí poptávkou ale přibývá i podvodníků. Jde většinou o organizovanou skupinu, která v obci rozdává letáčky do schránek a nabízí výhodnou cenu. Pokračuje mluvčí společenstva komíníku Martin Zeman.
3: Lidé se jim ozvou a oni přijdou třeba za týden a ty kontroly provádějí nekvalitně. Doklad, který vystaví, nesplňuje náležitosti zákona, ale hlavní důvod toho je nafingovat vlastně závady a nabízet vložkování komínů.
2: A právě na vložkování komínů podvodníci vydělávají. Teď se ještě podíváme k nám.
4: Brněnská policie objevila varnu drog a v ní navíc zbraně. V souvislosti s tím skončil v poutech muž podezřelý z výroby a distribuce pervitinu. Akce začala silniční kontrolou, při které našla hlídka ve voze muže, drogy a také klíče, které jim otevřely dveře ke skladovacím kontejnerům s varnou.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
4: Polojasno až oblačno, výjimečně slabé přehánky a na teploměru až 20 stupňů Celsia. Takové počasí nabízí středa v Brně a na jihu Moravy.
0: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
5: Středeční odpoledne nám pokračuje dál. Já vím, že srdcovky už jsou za náma. Srdcovka na přání taky je pryč. Ale ještě jsem tady na WhatsAppu Hit Rádia 777-937-777 objevil zprávu, kterou píše Adry a píše: Ahojky Jirko, prosím, zahraj mi něco pěkného. Dnes mám narozeniny a jsem nemocná. Chřipka. To už bohužel začíná být taková narozeninová tradice. Tak prosím něco na zlepšení nálady. Děkuji a přeji ti krásný den. Adriana. Tak děkuji za přání krásného dne. Narozeninový dort málo kdo sfoukává, takže na něj kýchne. Ho rovnou uhasíte, pravda? Ale je fakt, že jestli je něco, co vyžene nálada a jestli něco umí zlepšit náladu, tak je to hudba. A za mě je to melodie, která vás donutí zavřít oči, zapomenout na celý svět kolem vás a vrátí vás v čase do doby, kdy vám bylo dobře. A přesně tohle podle mě splňuje hit z roku 2001, který posílám Adry tobě a taky vám, kdo máte chřipku. Jsme Hit Radio, tohle je Gigi D'Agostino.

0: Horká novinka od Sebastiana, Barcelona, ve čtvrt na dvě tady u nás na Hitrádiu. Ano, Barcelona a novinky. To mi připomíná Barcelona ve Španělsku, horká novinka, my taky máme novinky ve fotbale. Máme nově španělského trenéra, našeho fotbalového nároďáku, a poprvé ho můžeme vidět už tento víkend. Česko začíná svoji cestu v Lize národů, a to ve skupině smrti. Máme Chorvatsko, Anglii, Španělsko. Nádhera, nádhera. Pro nás, pro fanoušky, pro kluky na hřišti, to bude trošku řehole. O to větší podporu z tribun, ale budou samozřejmě potřebovat. A tím se dostáváme k tomu, co vám chci říct. Přijďte na zápas, pojďte fandit, pojďte si to užít. Budeme tady mít opravdu fantastickou zaprvé atmosféru, ale zároveň i fantastický tři týmy. Teď teda dva, ten další až za nějakou dobu. Budeme hrát ve Fortuna Aréně. V sobotu hrajeme proti Chorvatsku, v úterý večer potom proti Anglii. A pozor, v průběhu domácích zápasů bude přímo před arenou taky Repre Fan Fest. Budou autogramiády hráčů, můžete zajít na otevřený trénink českého týmu. Skvělý. Užít si zábavu v partnerských zónách a všechno je to zdarma. Repre Fan Fest bude každý den od 26. až do 29. září, což je horká novinka, vždycky to bylo jenom v den zápasu. Tak teď i mezi zápasy, to znamená v neděli a v pondělí, tak můžete vyrazit taky. Já se na vás budu těšit mimochodem v neděli v Repre Fan Festu, ale jinak v sobotu a v úterý, jak jinak, než přímo na stadionu s mikrofonem u hřiště. Tak doražte, bude to stát za to. Těšíme se.
1: Partnery reprezentace jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Staropramen, Coca-Cola a Check-in Hotels.

0: Britney Spears s hitem Every Time. Ve 13 hodin 25 minut na vteřinu přesně. Posloucháte Hit Radio. Dneska máme středu, je rok 2026. Pomalu ale si nám končí září. A taky se nestačíte divit, jak je všude všechno drahý. Komplet. To je vlastně jako nic není levnýho. Předvolební sliby holt nějak nevyšly a začíná se pomalu, ale jistě nahlas mluvit o další krizi, která nás čeká. Tak alespoň jedna dobrá zpráva je, to jsem pro vás našel, tady na Hit Radio máme dobré zprávy, tak našel jsem, že dneska se to schválilo, že se nebudou zdražovat dálniční známky, že i v dalších letech budou drahý jako doteď. To znamená roční 2570, pak je tam 30denní za 480, 10denní za 300 a jednodenní za 230 korun. Takhle to dál bude. Jestli je to už teď drahý nebo ne, tak to je samozřejmě jiná otázka. Na druhou stranu, když už to člověk zaplatí, tak je dobrý, aby aspoň po té dálnici jel, ne? Já občas mám pocit, že tam jdu akorát zaparkovat a dneska třeba, když jsem jel do práce, tak jsem z ní dvakrát musel sjet, objíždět to po starý, abych se na ní zase třikrát mohl potom vrátit, nebo kolikrát, abych se dostal do práce. Takže když už za to člověk konečně zaplatí, tak aspoň ať po ní můžeme jezdit. No. Tak ale, jak říkám, alespoň trošku dobré zprávy, že příští rok by dražší být neměl. Ale to je za rok, tak uvidíme.
1: Hlášení pro lovce slev.
2: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
3: No to není možný.
2: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz.
4: Pavle, to je ale náhoda.
5: Honzo, dlouho jsme se neviděli.
4: A kdo pak je tohle? Tvůj syn?
5: Ano, můj dnešní průvodce po Brně.
6: Tatí, a půjdeme i do zábavního parku?
5: To nevím, jen do... to je moc drahé.
6: Ne, vždyť máme ten rodinný pas na slevy.
4: To není možné, ještě rodinné pasy fungují. My jsme je využívali, když jsem byl malý.
6: Rodinné pasy slaví 20 let.
4: Děkujeme všem rodinám, že jste s námi. Pokračujeme dál.
7: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
8: Ty v Bauhausu nevedeme.
7: A Auschus našel byste?
8: To vás zklamu, bohužel.
7: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
8: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
9: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
10: Bauhaus, když se to má podařit.
11: Parkování v Brně. Od 29. září se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Starý Lískovec, konkrétně do oblasti 901 Dunajská. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanyvbrne.cz.
12: Chystáte se stavět? Když stavba, tak Itong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/Itong. Itong. Domov na prvním místě.
13: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
14: No jistě.
13: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
14: No jistě.
13: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
14: No jistě.
13: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
15: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
16: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
17: Pouze tuto sobotu top akcička v Nike ve Freeportu. Na všechny boty dostaneš na kase dalších 50% dolů a dalších 30% na refurbished kousky i oblečení. Pumě a Gapu čekají dalších 30% na celý nákup a extra slevy taky S. Oliver, Mustang, Under Armour a dalších. K tomu celý den Burger Street Festival a nadupané kolo štěstí. Sobota 26. září ve Freeportu v Hatích u Znojma bude slej.
3: Slib jsme splnili a lesy obnovili. Přijďte se 3. října přesvědčit na Den lesů nové generace. Na 7 místech po celé republice vás čeká program pro celou rodinu. Více na webu sázíme lesy nové generace CZ. Vaše lesy České republiky.
18: Vytvořeno s použitím AI.
19: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly, už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK, víc než si myslíte.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Rádio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
1: Podzim je skvělý s Hit Rádiem. Když se probudíte do mlhavého rána a víte, že i tak to bude skvělý den. Takhle zní podzim s námi. Hit Rádio. Zlepši si náladu.

Na Hit Radio anglický DJ Jonas Blue a Hit Rise. Když šel Jonas Blue do první třídy, tak skupina Roxette vydala svůj mega hit June Afternoon. A to je přesně hit, který si dáme teď tady u nás na Hit Radio. A já jenom připomínám, že tento týden v pátek tak vám rozdáváme 50 000 korun na ruku, a to v naší hře Kdo pak to zvoní ve snídaní šampionů. Zítra ráno, pokud nám otevřete dveře, tak je tam 6 000, ale v pátek je to opravdu 50. Podrobnosti na našem webu, teď Roxette.

0: Neil Diamond a Two Friends na Hit Radio ve 13 hodin 3 a 40 minut. Dneska máme středu a je podzim. Ano, spát jsme šli v létě a probudili jsme se na podzim. Slunce ve 2 hodiny ráno a 5 minut vstoupilo do znamení Vah a tak nám nastane podzimní rovnodennost. Takže pokud máte chuť už na podzimní náladu, na trochu podzimní depky, na podzimní svetr, podzimní dýňové laté, tak je to naprosto v pořádku, protože od dnešního dne už oficiálně tedy začíná váš čas. Všechno je to v pořádku až na tu depku, to já teda osobně nepodporuju, a tak tady na Hit Radio dělám i všechno proto, aby vás ta depka letos na podzim nechytla. Tak si dáme další hity, jako například od Leony Don't Worry. Prostě nedělejte si starosti. To je inspirativní hit na podzim. Je 3:45, já jsem Jirka Pelnář, vy posloucháte Hit Radio a ve 2 hodiny nám začíná pro pobavení i ruleta dvojsmyslů.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
2: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
4: Půjdeme na Sněžku?
5: Já chci hlavně na kolo.
6: A co ta herní krajina?
4: Jo, a taky chceme na Bobovku.
5: Babavku, babavku, babavku.
6: To nemůžem dneska všechno stihnout.
7: Pec pod Sněžkou. Jeden den nestačí. www.pecpodsněžkou.cz.
8: Hosté ubytovaní v Peci nebo ve Velké Úpě mají s kartou Krkonoš slevu 30% na lanovku na Sněžku.
9: Hledáte práci? Brno volá. S Maxins začíná nová kapitola.
10: Pracujte ve skladu v Brně a získejte stabilní mzdu, zákonné příplatky, ubytování a firemní svozy z celého okolí Brna. Pomůžeme vám s nástupem, dokumenty i adaptací. Volejte 800 400 405. Více najdete na maxins.cz.
11: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
12: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
13: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
14: Knihovna Maitreya.
15: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
14: V knize Pečuj o své démony autorka Soultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
16: Kniha.
17: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
18: Zaostřeno na region.
19: Jak oslaví brněnské Žabovřesky svátek svatého Václava a jaké změny se v městské části odehrály během prázdnin. To a mnoho dalšího nabídne další podcast Zaostřeno na region. Tentokrát se starostou brněnských Žabovřes Filipem Lédrem.

0: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nico Santos a Fastboy na Hitrádiu, 13 hodin 58 minut. Lucie má pro nás připravené nejnovější zprávy. Ještě předtím pro vás máme aktuální info z dopravy.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V Brně v ulici Záhumenice probíhají práce na inženýrských sítích. Provoz je částečně omezen. Vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nebo nahrajte hlasovou zprávu.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá výplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
6: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, vousy, vůně, pot i spodek, žádný.

0: veci a ngr.cz.
1: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
5: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Dálniční známky pravděpodobně nebudou od příštího roku pravidelně zdražovat. Sněmovna dnes schválila hlasy koalice vládní novelu se zrušením každoroční valorizace jejich cen. Opozice mluvila o populismu. Předlohu poslanci doplnili o úpravu platnosti jednodenní známky. Platit by měla 24 hodin od jejího zakoupení. Moderní technologie mají získat větší prostor ve zdravotnictví. VZP chce usnadnit jejich cestu do běžné péče, kde mohou pomáhat s diagnostikou, vzdáleným sledováním pacientů nebo organizací péče. Mluvčí pojišťovny Viktorie Plívová.
6: S technologickými novinkami se VZP už dnes mohou hlásit univerzity, vývojáři i startupové firmy. VZP očekává, že by příští rok mohli díky tomu přibýt desítky nových technologií ve zdravotnictví.
5: Na jejich zavádění VZP už vyhradila 300 milionů korun. S kvalitou vzdělávání ve své škole je spokojena více než polovina středoškoláků. Nejčastějším důvodem k nespokojenosti je to, že výuka neodpovídá reálnému životu a látka není podávána zábavně. Ukázal to vzdělávací program Jeden svět na školách. Teď se ještě podíváme k nám.
7: Potravinářská inspekce zavřela brněnskou Bilu. Provozovatel prodejny ve Stránského ulici ji nezajistil proti pronikání škůdců a v prodejně byl trus i další stopy po výskytu hlodavců. Důvodem k uzavření obchodu byly také nečistoty na podlaze a poškozený strop. Řetězci hrozí tučná pokuta.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
7: V Brně a na jihu Moravy máme polojasno až oblačno, výjimečně slabé přehánky a na teploměru až 20 stupňů Celsia. Zítra se lehce ochladí.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
8: Je středa a máme 2 hodiny odpoledne a to znamená, že opět spolu vkročíme na tenký led. Dneska je podzim, oficiálně nám to jako začíná a tady u nás už zase máme ledovou plochu. Tak uvidíme, jak moc pod námi bude křupat, protože máme před sebou ruletu dvojsmyslů. Dáme jeden hit a pak jdem na to.
2: Hit Radio City Brno.

0: Miles Smith na Hit Radio ve 2:00 PM, 5 minut. K tomu je před námi středeční ruleta dvojsmyslů, což znamená, že opět to bude na vás. Připravte si telefon. Telefon číslo 777-937-777. Posílat můžete zprávy i hlasovky. A opět to bude stejné. Ruleta nám vytočí téma, zadání, co může zaznít v ložnici a ještě někde. Tak uvidíme, kde. To neprotahuju. Ruletu jsem roztočil.
1: Co může zaznít v ložnici a...
0: A na podzim. Co může zaznít v ložnici a na podzim? Dneska nám to hezky začalo, ve 2 ráno. Tak to pojďme rozčísnout. 777-937-777. Tak Dominiku, tady koukám Dominik. Jako první zpráva, úplně první zpráva, přišla od Dominika, který píše, mám plnej nos. Mě to asi můžu jít zakončit dneska. No to bude těžký. Tak jo, tak pište 777 937 777.

Bittersweet Symphony. Posloucháte Hit Radio ve 2 hodiny odpoledne ve středu, tedy v pravý čas, pokud máte rádi češtinu a taky dvojsmysly. Naše ruleta dvojsmyslů nám dnes vytočila téma, co může zaznít v ložnici a taky na podzim. Přišlo strašně moc zpráv, já se tím tady pročítám a normálně nekecám, ale třeba 90%. 90% zpráv je, už to vadne, zas to padá, vadne ti to a tak dále. To je vlastně jako celý, jo, to je celý. Sem tam se objeví, nezapomeň si vzít pláštěnku, nebo tady ochladilo se, potřebuju zahřát, to je taky hezký. Mám studený nohy, jasně, ponožky si necháš, taky dobrý. Necháš si ten svetr? Fuj. A teď koukám, co tady ještě dál, no, jasně. Nemusí pršet, stačí, když kape, ježišmarja, to ne, snad ne. Tohle nikdo neřekne, ne? Na podzim. Jdem vypustit draka. Hezky, dobře, děkuju, Jana, píše, jdem vypustit draka. Konečně vzduch. To je blbý. Tak jo, vyberu to nejlepší, dáme si 2 hity a odměním vás. Naší speciální verzi Člověče, nezlob se. Tak pište 777-937-777. Co může zaznít v ložnici a na podzim? Jsme Hit Radio, tohle je Dita Ora.

0: na Hit Radio je na čase vybrat nejlepší zprávu, kterou jste poslali na WhatsApp Hit Radio 777-937-777 do rulety dvou smyslů na téma, co může zaznít v ložnici a na podzim. Ještě tady mám pár jako adeptů, dneska je to fakt výživný. Třeba Radek, který píše, ahoj, konečně 18, ty čtyřicítky byly nesnesitelné. Zajímavý. Je tu dost mokro, nebo to je ale klacek, tím si zatopíme. Tady dokonce Míša píše, moje maminka se stydí, ale pobavila mě její reakce doma. Po tom létě je nějakej vypelichanej. Tak taky zajímavý, taky dobrý. No a teď už je krocan v troubě. Pořád to chodí. Já jsem sice musel vzít i pár mých kolegů, co mají stejně blbý humor jako já, aby jsme teda vybrali to nejlepší. A tady se všichni jako jednomyslně shodli, že Lukáš poslal zprávu, která za nás, tedy tady za tu porotu, je nejlepší a vyhrává tím pádem naší verzi hitradiovskou hry Člověče nezlob se na dlouhé podzimní večery. A Lukáš píše, co může zaznít v ložnici a na podzim? Tyjo, tady je to samá bukvice. Za mě bez komentáře. Děkuju. Další ruleta za týden.
1: Jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
1: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
3: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď.
4: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
3: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Tak jo. Jdeme na to.
4: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
5: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
8: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
9: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
10: Ahoj, tady Sagwan Tofi. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
11: A vemte sebou i děti.
12: Já tam budu taky, tak čus autobus.
10: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
13: Vstupenky na dětiraje.cz.
14: Bude vejdán.
15: Kam utíkáš?
16: Potřebuji vybrat žalusky a markízy, ale jsem z toho zmatený.
17: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H+M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou sínící techniku od české firmy Climax.
18: A rolety mají taky?
17: No jasně. Skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markízy, sítě proti hmyzu. Prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
18: Tak to je paráda, jdu se tam podívat.
19: H+M. Studio sínící techniky na Velké Michalské ve Znojmě.
20: www.ham.cz.
21: Chcete slevový kupon z Baumaxu v hodnotě 500 korun? Zastavte se v Baumaxu v Avionu na Skandinávské, nakupte v oddělení domácích potřeb a zahrady nad 2,5 tisíce a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
22: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
23: Šéfe, kam jdeme letos na večírek?
24: Tak přesně téhle otázky se děsíte každý podzim, že?
0: Letos máte vyřešeno. Firemní večírek v restauraci Charlie's Park. Nabízíme atmosféru, program i zážitek. Pro pár lidí i stovky hostů. Pro nezapomenutelný večer, který si chcete užít. charliespark.cz.
1: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
2: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
14: Když jde o zdraví.
1: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
2: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
24: Hit Radio. Hit Radio. Give me a second eye.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Středeční odpoledne pokračuje dál, to první podzimní odpoledne roku 2026. Dneska máte plné právo na to dát si něco sladkého, že jo? Klidně kakao, horký, s marshmallow, ale chápu, není vám pět. Ale jakýkoliv jako dezertíček, jo? Dneska na to máte právo, protože jsme na začátku období, kdy na někoho občas padá podzimní splín, nějaká repka. No a většinou jako to sladký, tak s tím pomůže. Takže pokud potřebujete nějaké výmluvy pro to, abyste si dneska přinesli domů něco dobrého, klidně dvakrát, dva dezertičky, tak jediná výmluva je prostě podzim a chcete si udržet dobrou náladu. No a dobrou náladu, tak to vám udrží dneska po 15. hodině taky naše odpolední show. Těší se na vás do té Duzu nebo Rednex. No a vy se pomalu ale těšte na třetí hodinu odpolední.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na jižní Moravě.
2: Je to tady. Dnes oficiálně začíná podzim. Všechno se bude barvit, budeme pouštět draky, dávat si dýňové polívky.
3: Taky budeme soplit a třepat se zimou.
2: A možná dorazí i nějaká ta podzimní špatná nálada. Ale od toho jsme tady my dva, David, Peťa.
3: Těšíme se od 3 do 6.

0: Michal Hruza s Hitem pro Emu, 14 hodin 40 minut. Ještě než se spolu rozloučíme, tak tady mám na vás jednu zajímavou otázku. Jestli čtete obchodní podmínky, než zaškrtnete kolonku souhlasí? Jestli ne, tak je to naprosto normální. Nedělá to nikdo, ale je to škoda, protože občas jsou tam jako neuvěřitelný perly. A někdo si to pročet, konkrétně u společnosti Apple. A normálně představte si, že třeba společnost Apple má ve svých obchodních podmínkách, že nesmíte poslouchat Apple Music a u toho sestavovat atomovou bombu. Zajímavý. To si člověk říká, jestli jako je to opravdu jako vážně, nebo to tam někdo píše, aby zjistil, jestli to někdo čte. No a podobných perel je tam víc. Třeba tohle je taky perla. Při poslechu hudby nesmíte vyrábět biologické zbraně. Znamená to, že teda nesmím poslouchat hudbu na záchodě? Zkouším žít, jako by po noci nevyšlo. V mém případě asi ano. Poetika Zkouším žít, tak to je další hit, který si dáme do 15. hodiny, k tomu ještě David Guetta, taky Coldplay. Já jsem Jirka Pelnář, budu se na vás těšit na Hit Rádiu zítra v pravé poledne, dáme si další srdcovky, no a dneska od 15. odpolední show. Tak se smějte.
1: V Županu, soused v Trenkách, nám je to fuk. Hlavně ať otevřou. Kdo pak to zvoní? 100 tisícová hra pro start podzimu. Každý pracovní den v 7:10.

0: Kompionů na Hit Rádiu. Zlepši si náladu.
1: Kam utíkáš?
2: Potřebuji vybrat žalusky a markízy, ale jsem z toho zmatený.
1: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H+M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou sídící techniku od české firmy Climax.
2: A rolety mají taky?
1: No jasně. Skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markízy, sítě proti hmyzu. Prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
2: Tak to je paráda, jdu se tam podívat.
3: H+M. Studio sídící techniky na Velké Michalské ve Znojmě.
4: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
6: I na podzimu může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme. Bauhaus, když
7: se to má podařit. Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
8: Radíte?
9: A tohle znáte?
8: Bylo to fajn, ozvu se.
9: Sestěhujem se hned?
8: Zapomněl jsem peněženku.
9: Uděláme si selfiečko?
8: Promiň, volá manželka.
9: Mrkneme do pařížský.
8: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
10: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
11: Elite Date, seznamka pro vztah.
12: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
11: Elitedate.cz.
13: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na česko-polské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
14: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
15: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
0: Hit Radio. Hit Radio.

0: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

jasný, že nic tím, co je kolem, všechno nezískáš ve škole. Lidi hrají cizí role, pak je život musí bolet. Díky za každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím. Díky za slunce, co svítí, díky druhým za ty díky. Vždy se vrátí to, co šíříš, nejde jenom vodu. Víři v souběhu se zpětnou vazbou.

0: Je tady 15. hodina a s ní opět dochází k výměně po Jirkovi odpolední show s Davidem a Péťou. Moc vás zdravíme a přejeme hezké středeční odpoledne.
1: Krásné odpoledne, už je tady středa, odpolední show třeba.
0: No a taky nejlepší dopravní servis Brna okolí. D2, 3. kilometr směrem do Brna, srážka 3 nákladních aut, kolona tady měří přes kilometr. Bouralo se taky v Brně, v Ostravské ulici, za sjezdem z Černovické došlo ke střetu osobního auta s nákladním. Zdržení zatím minimální. D1 hlásí na 195. kilometru směrem z Brna na Vyškov srážku osobáku s nákladním autem, blokován jeden jízdní pruh. A ještě tady mám na trase mezi Svitavami a Brnem na úrovni Voděrad došlo ke střetu osobního auta s nákladním, provoz je řízen kyvadlově. Když už jsem zmínil Vyškovsko, tak to rád doplním. U Tučap došlo k dopravní nehodě autobusu. Dávejte na sebe pozor, jezděte opatrně a šťastnou cestu. 720 890 848. To je náš WhatsApp.
2: Šťastnou cestu, ať je bez nehody, s úsměvem vpřed, ať míříte kamkoliv. A ty co .cz, to je vaše jistota, bezpečný odvoz, bez obtěžování, bez starostí. A ty co .cz.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
4: Do České republiky poprvé přichází jeden z nejlepších gospelových souborů světa. The Original Golden Voices of Gospel z New Yorku. S touto mimořádnou formací spolupracujeme. Pracovali světové hvězdy jako Michael Jackson, André Rieu, Bonnie Tyler nebo Helen Fisher. Zažijte večer plný emocí, radosti a autentického amerického gospelu.

0: 6. ledna v Praze a 19. ledna v Brně. Vstupenky v síti ticketportal.cz.
1: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
2: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
3: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
7: Je 15 hodin, jsou tu další krátké zprávy a s nimi Bára Purkártová. Pěkné odpoledne. Na nebezpečné zlozvyky za volantem upozorňuje nová kampaň, kterou dnes představila Česká asociace pojišťoven. Řidiči podle ní běžně omlouvají své rizikové chování, jako je například telefonování, čtení textovek nebo překročení povolené rychlosti, které často vedou k nehodám. Ode dneška se s kampaní setkáme v ulicích i v televizi. Chatařská sezóna se pomalu blíží ke konci a právě teď bychom měli myslet na zabezpečení svých víkendových obydlí. S přicházejícím podzimem se totiž stávají častým cílem zlodějů. Ví to i policie, která chystá pravidelné preventivní akce v chatových oblastech nebo v zahrádkářských koloniích. Zájem o 5 000 korunu se speciálním přítiskem ke stému výročí fungování tuzemské centrální banky pokračuje i dneska. 100-metrové fronty zájemců se dopoledne vytvořily před pobočkami České národní banky v Praze a v Ostravě. Pořídit se dají 3 kusy bankovky na osobu. V úterý získali 1 000 lidí. Česká hokejová reprezentace do 20 let vstoupí do nadcházejícího mistrovství světa juniorů v Kanadě zápasem proti Norsku. Hrát se bude v sobotu 26. prosince v Edmontonu. Poté naši mladíci ve skupině B narazí ještě na Lotyšsko, Švýcarsko a domácí Kanadu.
8: A ještě voláme i na dispečing dopravního podniku města Brna, abychom zjistili, jak jezdí městská hromadná doprava. A na lince máme Kubu Šaura. Ahoj Kubo, jak nám jezdí šaliny dneska?
9: Ahoj Peťo, v tramvajové síti linek pociťujeme větší množství vozů se zpožděním na linkách 1 a 3 vlivem výlukové činnosti na ulici Knížské, kde je tramvajový provoz v okolí zastávky Vozov na Komín veden jednokolejným úsekem. Tvorba nepravidelností je různorodá, očekávejte možné zpoždění okolo 5 až 8 minut.
8: A co autobusy, tam to nikde nestojí?
9: V autobusové části linek zaznamenáváme častější zpoždění na linkách 77 a 78, způsobené zvýšenou hustotou provozu v oblasti průmyslových závodů ve Slatíně na ulicích Hanácká a Tuřanka. U linky 77 se zpoždění může promítat taktéž na linku 33, kde v odpoledních hodinách dochází k přejezdům autobusů mezi linkami. Klidné a pohodové odpoledne přes dopravního dispečinku Kuba Šaur.
8: 18 stupňů, tolik měříme v Brně a na Jižní Moravě a hlavně máme první to, ale mně přijde, že to nezačíná nějak jako zhurta, že by byla hnedka zima, to vůbec ne, protože pořád bude polojasno až do západu sluníčka a ty večerní teploty budou okolo 8-9 stupňů, což mi nepřijde vůbec na podzim.
10: Není to vůbec špatný start podzimu, takhle by to mohlo pokračovat dál.
5: Hit Radio City Brno.
10: Tak vítejte, první podzimní odpolední show Hit Radio City Brno v tuto chvíli začíná. Tak co, pociťujete nějakou změnu, už máte nějaké podzimní splíny? Jestli jo, tak my vás z nich dostaneme. David Máčala.
8: Peťa Březinová.
10: A myslím, že by vás z toho mohla dostat i událost, která se odehrála v Brně. Řekneme vám víc.

0: Vaše hit Radio City Brno, Rosalín, taky David, Peťa, jsme moc rádi, že vy taky jste s náma, že si užíváte středeční odpoledne v naší společnosti. No a jestli jste si, stejně jako já, malí, chodili hladit a krmit králíky u babičky ke králíkárně, tak máme pro vás dobrou zprávu, protože jedna taková králíkárna vznikla i přímo v Brně.
1: Králíkárna v Brně. Ale chápeš tak to, počkej, kdy taková králíkárna jedna je na Vinohradech, já jsem tam bydlela.
0: Fakt? A no. Normálně králíci tam jsou? Nebo ty, jak to myslíš?
1: Já jsem to jako myslela jako panelák.
0: Už to chápu. Už to chápu.
1: Dobrý.
0: Dobře, děkuju, nechal
1: díky,
0: jsem se nachytat.
1: Díky, zasmála jsem se.
0: Tak prosím pěkně, králíkárna je v rámci festivalu Faktor K, vznikla u Káznice, u brněnské Káznice a stojí za ní Pavel Karous, je to autor tohoto díla a my jsme si řekli, že se s ním spojíme a že teda zjistíme víc, protože ta králíkárna nevypadá jako klasická králíkárna, ale vypadá to spíš jako výdejní box a mezi nimi jsou tedy i ty políčka z králíky.
1: No my máme jako zásadní dotazy, nebo já aspoň mám zásadní dotazy. Proč tam ta králíkárna je? Co ti králíci, kdo se o ně stará a jestli můžu přinést mrkev?
0: Zjistíme za chvilku. Teď Rihanna.

0: Rihanna, Don't Stop the Music. My nezastavujeme ani playlist Hit Rádia City Brno. Teď si ale na malou chvilku odpočíne, protože musíme tady dořešit téma, které jsme otevřeli, nebo kterým jsme otevřeli dnešní odpolední show, a to jsou sice králíci z Alza Boxu, ukáznice v rámci festivalu Faktor K. Jestli už máte dost, stejně jako my, těch výdejních boxů, které často hýzdí naše Brníčko, tak... Takhle, řešení asi nemáme. Odstraňovat my dva je nebudeme, ani s tím jako nic moc neuděláme, ale poukázal na to jeden skvělý člověk, Pavel Karous, autor právě této speciální králíkárny.
1: Já jsem ráda, že na to upozorňuje, protože mě to jako nenapadlo. Já to beru jako fajn věc, že je, něco si objednám a hnedka druhý den si to můžu v podstatě hnedka u baráku vyzvednout, jo? Ale poukazovat na tu druhou stránku věci, že to úplně asi neladí s tou architekturou, kterou tady v Brně máme, že jo? Hmm. Jako víš, co, my máme třeba doma vysoký stropy a nemůžeme si udělat jiný okna, protože by se to nehodilo k architektuře, ale tady nějaký box tam být může, že? Hmm. Takže to je ono.
0: No, tak jak to je teda s těma králíkama? Jak to je s těma králíkama v té speciální Alzí králíkárny?
1: Budce.
0: Ptáme se přímo jeho autora, Pavla Karouse.
2: Oni ty králíci jsou plyšoví, no, aby nedošlo k nějakému omylu.
0: To jste nás nachytal.
2: To jsem vás nachytal, oni to vypadá v té slámě, oni tam jsou i skutečný králičí bobky. Takže to i páchne jako králíkárna a všechno. A s tou slámou je to takový nezaměnitelný, ale já jsem tam nechtěl dávat ty živý králíky z toho důvodu, že ty králíce potřebujou, jak vědí chovatele, poměrně jakoby každodenní péči. A to já jsem nebyl schopný zajistit, takže jsem se rozhodl, že aby ty zvířata netrpěly, že je nahradím jako symbolem, a myslím, že to nevadí, protože ta králíkárna sama o sobě tím, jak je udělaná, tak každému dojde, že to je králíkárna, i když tam nejsou ty králíci živí.
0: Chtělo by to prostě nějakou tetu nebo babičku moji třeba, která by se tady o ně mohla starat, že? Já si myslím, že by se někdo našel na starání se o ty králíčky.
2: No, já myslím, že takhle, že to určitě tak nakonec dopadne, že ta králíkárna jako bude s někomu sloužit, kdo se prostě o ty králíky stará a opravdu je chová. Ale byl bych rád, kdyby to byl někdo, kdo má s tím zkušenosti a kdo to umí se zvířatama, aby ty králíci netrpěli, no.
1: Já už jsem chtěla vzít právě mrkev a jít tam, jako, protože to mám blízko domů.
0: Když tam zadám nějaký ten kód do toho vašeho výdejního králíčího Alza boxu, otevřou se mě vrátka třeba s tím králíkem?
2: Ne, takhle to nefunguje. Je to víceméně funkční, je to funkční králíkárna, která na sebe bere mimikry toho výdejního boxu.
0: Co bude s těma plyšákama potom?
2: Jo, to jsme se bavili vlastně s vedením té kázy, že potom, až ta instalace skončí, tak tam uděláme nějaký dětský den, vymyslíme se nějaký program a pak jim v rámci toho programu prostě rozdáme ty plyšáky.
1: A tak jestli tady máme někoho, kdo by se chtěl o ty králičky starat a chodil by tam s mrkvičkou a tak všechno, co mají rádi, tak dejte vědět, klidně na náš WhatsApp, jako, protože já bych ráda to měla tak jako s tím šťastným koncem.
0: Že bychom to mohli jako potom vyměnit za ty plyšáky, jako že bychom tam dali živé.
1: Jo.
0: Proč ne? Proč ne? Já jsem pro. Aspoň děti z města uvidí, jak ten králík vypadá ve skutečnosti.
1: Uvidí, co je to vesnice.
0: Jo.

0: speciální brněnskou králíkárnu v barvách Alzy jsme probrali v odpolední show Hit Radio City Brno. Pokud nevíte, o čem je řeč, neviděli jste to, tak mrkněte na náš Instagram do storička, jsme vám to šoupli, ať jste trošku v obraze. Já věřím, že když už budete na našem Instagramu a na našich sociálních sítích, tak byste se tam klidně mohli vyjádřit i k tématu, které budeme probírat dál. A to jsou sice ztráty a nálezy. Tak co? Co jste ztratili v poslední době? O co jste přišli? Co vás jako nejvíc tak jako zasáhlo?
1: Hele, mě jako většinou nic nezasáhne, jo? Ale jednou jsem si koupila, poprvé v životě jsem si koupila drahý brýle. Říkám si, tak, rubnu to. A jela jsem s holkama na vodu, no já jsem je utopila v té řece.
0: Ale mám pro tebe řešení. Ty seš snad sluneční brýlová královna. A tady v našem rádiu jsou asi jako patery sluneční brýle. A mám takové jako tušení, že jsou tvoje.
1: Jo, jsou, to máš pravdu. Tušení je správné.
0: Tak vidíš, takže když tak jako si můžeš vzít jedny z nich a aspoň tady bude víc místa.
1: Hele, jestli někdo ztratil sluneční brýle, přijďte si sem, já vám jedny dám.
0: A to je ještě dobrý, když ztratíš sluneční brýle, ale když se ztratí něco jako dražšího, nevím, kolik stály tvoje brýle, ale myslím si a dokážu si představit, že se dokáží ztratit i jako dražší věci.
1: Například?
0: Například snubní prsten.
1: No tak to bych nechtěla, to by no. To je moje noční můra.
0: A představ si, že se to někomu stalo. A dokonce v zahraničí, na dovolené. Víc vám řekneme za chvilku.
2: Maxi. Noční návštěva ledničky prozrazena. Paru, ty jsi mě slyšela?
3: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Každý den řešíme malé i velké výzvy. V péči o své zdraví. V pohybu a sportu. Pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
5: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
6: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
7: Trenírkarna.cz.
8: Hlášení pro lovce slev.
9: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
10: No to není možný.
9: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
11: Půjdeme na Sněžku?
12: Já tě hlavně na kolo.
13: A co ta herní krajina?
11: Jo, a taky chceme na Bobovku.
12: Babavku, babavku, babavku.
13: To nemůžem dneska všechno stihnout.
14: Pec pod Sněžkou. Jeden den nestačí. www.pecpodsněžkou.cz.
15: Hosté ubytovaní v Peci nebo ve Velké Úpě mají s kartou Krkonoš slevu 30% na lanovku na Sněžku.
16: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
17: Zdravotní sestřičky, tahle zpráva je pro vás. Dětský hospic Dům pro Julii v Brně pomáhá nevyléčitelně nemocným dětem. Aby pomohl ještě více rodinám, rozšiřuje svůj tým o zdravotní sestry do odlehčovací služby. Hledáme zdravotní sestry, které chtějí spojit svou odbornost s hlubokým smyslem a sebeuplatněním v péči. Budeme rádi, když se přidáte do našeho týmu. Více na www.dumprojulii.com.
18: Technologie naživo, biznis osobně. To je mezinárodní strojírenský veletrh. Více než 1300 průmyslových firem z celého světa předvede, co skutečně funguje v praxi. Digitální továrna, robotická expozice. To nejlepší z automatizace i 3D Expo.
19: MSV 2026.
18: Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
20: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sázímelesynovégenerace.cz.
7: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
10: No jistě.
7: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
10: No jistě.
7: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
10: No jistě.
7: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
21: Chcete slevový kupon z Baumaxu v hodnotě 500 korun? Zastavte se v Baumaxu v Avionu na Skandinávské, nakupte v oddělení domácích potřeb a zahrady nad 2,5 tisíce a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
22: Hit Radio.
23: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

0: Robin Schulz, Erika Sirola. Hey, come on, darling, takhle vám hrajeme ve středu odpoledne, díky moc, že nás posloucháte. No a opravdu nás posloucháte, protože sotva jsme otevřeli Ztráty a nálezy, tak už nám vy, posluchači a posluchačky našeho rádia, píšete a dáváte vědět a namlouváte hlasovky a voláte, co jste ztratili a co vás jako fakt jako hodně rozhodilo.
1: A jako tenhle příběh od Zdendy a od Lidušky, tak tohle je moje černá jako noční můra tohle. S čím se podělili?
2: No, byli jsme na Líbánkách v Řecku na Rodosu a předposlední den před odjezdem se Zdenkovi z prstu ztratil prsten, ne? Teďko panika, že kde ho asi jako ztratil, protože jsme byli v moři předtím, že jo? Jsme hledali večer, pak byli na recepci. Nenechávala jsem tam kontakt na sebe, no vlastně týden potom, co jsme se vrátili z dovolený, tak mě volali z Řecka, že prsten se našel, že to našla vlastně nějaká paní, jako její dcera z Polska. Paní mě psala, že její dcera je tak nadšená, že to našla a že to má takový konec, že už to vykládala tady ve škole. No a teďkom by nám měl prsten snad přijít.
1: Stačí.
0: Můj miláček. Našel se.
1: To je, co se říká, můj miláček. Hele, jako tohle je, to je neuvěřitelný, že se to našlo. Ten, ale jako co jsme se s nima bavili a pochopili jsme potom, tak jako to tam ztrácí každý druhý pár, co je na svatební cestě.
0: Oni jsou vlastně na to zvyklí.
3: To nám ještě říkali, že tam 10 prstenů třeba najdou.
2: Že tam mají prostě ztráty a nálezy, ne? A že prostě, že tam mají spoustu prstenů, ale tím, že jsme tam měli vyrytý jména.
3: Příště doporučujeme se koupat bez prstínku.
1: OK, takže koupat bez prstínku, to je doporučení i pro vás samozřejmě, kdo jste se teďka vzali. A jinak jako já vím, že my bychom se k němu taky dostali. My tam máme něco zajímavého vyryto, co nemá nikdo na světě, jsem si tím jistá.
0: Jako vy dva, jako ano. Ty a tvůj manžel.
1: Ano.
0: A řekneš nám to?
1: Jo, máme tam hrotíme navždy.
0: Dobře, dobře, já nemám k tomu moc co říct.
1: No co si tam pak někdy necháš vyryty, řekni.
0: To nevím, to je za dlouho.
1: Mluvím navždy.
0: Já spíš jako přemýšlím, jestli třeba kšiltovka, kterou jsem ztratil před 8 rokama na Sicílii, jestli by si ho někdo ještě našel.
1: Klíďo. Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, střímek se stávají zatáčky, toší se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a

včerejší produkce šla do bezvědomí, nastává dedukce, co na to svědomí. A už si vzpomínám, já byl jsem na srazu, z kumpány, který mám, patříme do svazu.

0: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
1: Přeci ho nevyhodím špinavej.
0: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
1: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
0: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
1: Aha, zase nějaká novota?
0: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
1: Co vám říkali?
0: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
1: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
0: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
1: To třídění je vlastně jednoduchý.
0: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
1: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
0: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
1: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
2: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
3: Nové vydání magazínu Reportér.
4: Proč je opozice tak slabá? Protože se minimálně v jedné věci podobá Babišovu hnutí ANO.
3: Jaroslav Kmenta popisuje tajemství vraždy kmotra Mrázka. Jeden muž vypověděl, že zakopal pušku, kterou se vraždilo, pak ho našli oběšeného na tkaničkách od bot.
4: Velký rozhovor s legendárním choreografem a tanečníkem Jiřím Kiliánem.
3: A k tomu spousta dalšího čtení.
5: Slyšela jsi už o vánočním cukroví od Jam?
6: Jam? To jsou přece ty skvělé zmrzliny.
5: A teď i poctivé vánoční cukroví.
6: A cena?
5: Nejlepší cenu získáš při objednávce už teď v září.
6: Na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
5: Přesně tak.
6: jam.cz.
7: Vytvořeno s použitím AI.
8: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly, už dnu, pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK, víc než si myslíte.
9: Hledáte práci? Brno volá. S Maxins začíná nová kapitola.
10: Pracujte ve skladu v Brně a získejte stabilní mzdu, zákonné příplatky, ubytování a firemní svozy z celého okolí Brna. Pomůžeme vám s nástupem, dokumenty i adaptací. Volejte 800 400 405. Více najdete na maxins.cz.
11: Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci český cukr krystal Karlova koruna kilo za 9,90 a jablka Gala kilo za 27,90. Penny.
12: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
13: Tomas Arsov v Tetě?
12: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
13: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
12: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
14: Chcete slevový kupon z Baumaxu v hodnotě 500 korun? Zastavte se v Baumaxu v Avionu na Skandinávské, nakupte v oddělení domácích potřeb a zahrady nad 2,5 tisíce a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
15: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. anagro.cz.
16: Hit Radio City Brno.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Vincent Boone, Beautiful Things. No, nádherné věci nechcete ztrácet. Ztráty a nálezy jsme otevřeli v této hodině na Hit Radio City Brno. A když jsme se bavili o ztrátě snubního prstenu našich posluchačů.
1: Tak jako nemusí to být tak tragický jako to, co se stalo Adamovi, který nám píše na náš WhatsApp. Ještě můžete stále napsat 728 790 848, i kdyby to mělo být jen to, jak se dneska máte. Ale Adam napsal, že po svatbě jsme nemohli najít obálky s penězi. Ajajajaj. To jako je hustý. To bych radši zahodila ten prsten, než ty obálky.
0: Záleží, jak byli bohatí svatební hosté. Svatebčané, kolik přinesli.
1: No každopádně ztratili obálky, jo? A píše, už jsme podezírali půlku rodiny, nakonec je manžel schoval tak dobře před případnými zloději, že je nenašel ani on. Dobrý. Hlavně, že je našla žena a dala je k sobě na účet.
0: A jak se to měli vy?
1: My jsme rozbalili hnedka ten den, co jsme přijeli.
0: Radši pro jistotu. Známe Peťu, že? Taky by se hledali dlouho. No nic, za chvilku na Hit Radio City Brno dáme prostor Báře, protože nás chystají, nás čekají zprávy. A řeč bude třeba taky o brněnských žabinách, o basketu, tam budu já dneska, protože naše holky, našim holkám začíná sezona a půjde hned o evropský důležitý špíl. Podrobnosti za chvilku.

Na Hit Rádiu pro tebe máme nejmarnější playlist roku. Dokonalé hity pro tvé uspěchané ráno. Ty největší hity pro odpolední melancholii. A tu nejlepší hudební náladu na podzimní večer. Lepší si náladu.

0: Vaše Hit Radio City Brno, 16. hodina je tady, přejeme vám dál krásné středeční odpoledne, no a máme pro vás taky nejlepší dopravní servis z Brna a okolí, jo?
1: No samozřejmě, kde to stojí, kde to jezdí, kde si počkáme a kde se budeme mačkat?
0: No tak třeba na D2, kdybys tam teďka jela, tak na 11. kilometru ve směru do Bratislavy se zdržíš, protože tady bouralo osobní auto s nákladním kolonama tady asi přes kilometr. Pozor i na Blanensku, na příjezdu do Crhova z Olešnice, tady bouralo totiž osobní auto, na místě policie projedete k Kyvadlově. A ještě trasa mezi Svitavami a Brnem na úrovni Voděrad, tady připomínáme,

0: nehodu, tedy střet osobního auta s nákladním. Jak nám jezdí po Brně šaliny a autobusy a další vozy městské hromadné dopravy, tak to budeme zjišťovat přímo s dispečinkem za chvilku.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Attention!
4: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
3: Yes,
4: protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
3: La Tropical!
4: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena.
5: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
6: Nákupy v online shop CZ.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
6: www.onlineshop.cz.
8: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
9: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
12: Máme 16 hodin. Hezké odpoledne. U krátkých zpráv přeje Bára Purkártová. Sněmovna bude moci i dnes jednat a hlasovat o zákonech až do pozdních nočních hodin. Na návrh předsedkyně poslanců ANO Taťány Malé to prosadila vládní koalice, která to odůvodnila počtem zákonů, které chce probrat. Z 15 bodů programu mimořádné schůze stihli poslanci v úterý dokončit pouze 2. O kontroly komínů je na začátku topné sezony velký zájem. S rostoucí poptávkou ale přibývá i podvodníků. Jde většinou o organizovanou skupinu lidí, kteří v obci rozdávají letáčky do schránek a nabízí výhodnou cenu. Pokračuje mluvčí společenstva kominíků Martin Zeman.
13: Oni přijdou třeba za týden a ty kontroly provádějí nekvalitně. Doklad, který vystaví, nesplňuje náležitosti zákona, ale hlavní důvod toho je nafingovat vlastně závady a nabízet vložkování komínů.
12: A právě na vložkování komínů podvodníci vydělávají. Evropská komise navrhla uvolnit Maďarsku přes 4 miliardy eur z kohezních fondů a také obnovit zemi plný přístup k programu unijních zahraničních studijních pobytů Erasmus. Unijní exekutiva ocenila, že Maďarsko pod vedením nového premiéra podniklo důležité kroky k posílení právního státu a ochraně finančních zájmů Evropské unie. Brněnské týmy Žabiny a Královo pole dnes rozehrají kvalifikaci o postup do Evropské ligy basketbalistek. Elitní soutěž si zahrají, pokud vyřadí 2 soupeře. Žabiny se na úvod představí doma v Brně, kde od 6 nastoupí proti soupeřám z Bělehradu. Královo pole pak nastoupí od 7 ve Francii proti týmu Flames Carolo.
0: Kuba Šaur je muž, který sedí na dispečinku dopravního podniku města Brna a sleduje, jak nám to jezdí. Tak Kubo, já tě zdravím, ahoj. S jakým zdržením musíme počítat?
14: Ahoj, já tě též zdravím. V tramvajové síti aktuálně v Komíně na jednokoleném úseku probíhá střídání směru průjezdu tramvají na linkách 1 a 3 takřka bez větších zpoždění. Cestující potěší, že v noci z 25. září na 26. září bude hlavní část výluky ukončena a posléze po třídení navazující výluce bude provoz od ranních hodin 29. září navrácen zpět do pravidelných jízdních řádů.
0: Zajímají nás také autobusy, jak to jezdí?
14: Až okolo 15 minut nabírají autobusové spoje linky 78 na ulici Hanácké ve směru do Tuřan. Doporučujeme dostupnost do Tuřan autobusovými linkami 40, 48 a 74 od Komárova a brněnských Ivanovic, kde autobusy aktuálně dosahují maximálně kolem 5 minut mezi Komárovem a zastávkou Popelova. Jakožto vždy v tuto dobu dochází k nepravidelnostem na většině spojů linek 44 a 84, aktuálně odpolední špička působí na ulici Otakara Ševčíka směrem na Tržní u linky 84 a na lince 44 zpoždění vzniká v podstatě u zastávky Židenice Kasárna.
0: My Kubovi samozřejmě děkujeme a pokud byste chtěli sledovat aktuální provoz po Brně, tak stačí...
11: Tak se stačí podívat do aplikace DPMB Info nebo na sociální sítě X a Facebook a nebo web dpmb.cz.
0: My vám něco musíme říct, jo. My to tady máme poznačené na papírku, tady máme taháky a tady, teďka ve studiu se objevily tři stejné papíry se stejnou barvou písma a nevěděli jsme, který z těch papírů to je, no. Tak jsme tady hledali.
11: A já ale vím, jestli k tomu papírek nepotřebuju, že je 18 stupňů.
0: To mi stačí telefon.
11: Ano, ano, 18 stupňů v Brně a okolí máme převážně jako oblačno, polojasné. Ono se to tak jako bude měnit. Samozřejmě na bundičku to je, jo, večer tuplem, protože se nám ochladí na nějakých 8-9 stupňů. No ale zítra, čtvrtek, bude 16 stupňů a má být zataženo a hlavně ještě má pršet, takže zítra bude takový to, úplně takový to anglický podzimní počásko.
10: Hit Radio City Brno.
0: No ano, ale na jaké podzimní počasí to je? Jaké barvy, abyste ladili, abyste byli trendy, aby vám to prostě slušelo a každý vám říkal, že jste borci? Hit Radio. Tak Peťa jako módní guru vám jistě poradí.
11: Já jo.
0: No jistě, tak víš, jo, která barva frčí, ne, letos
11: no,
0: na podzim?
11: Vím, no vím, a budeš hrozně překvapený.
0: No tak si to nech pro sebe zatím, za chvilku to řekneme i vám. Teď muzika, David, Peťa s vámi, hezké odpoledne.

0: Co si asi tak Taylor Swift, která dospívala na Hit Radio City Brno dneska na první podzimní den, hodila na sebe? V čem mohla vyrazit? Co myslíte?
1: Ale ona je taková, já nevím proč, že když se vybaví, nebo když si řekne Taylor Swift, tak já si vybavím růžovou.
0: Růžovou?
1: No.
0: Já spíš béžovou a nějaký jo? Šatičky.
1: Šatičky, krásný
0: a nebo
1: šatičky.
0: Žlutou.
1: OK.
0: Žlutou.
1: No ale no. Co máte na sobě oblečeného vy? Teda jste podzimně naladěni?
0: To nás zajímá. Podívejte se teďka na sebe, jo, do zrcadla nebo prostě jenom hlavou dolů. Co máte na sobě? Protože to o vás dost možná hodně vypoví.
1: No tak
0: napoví.
1: Já nejdřív řeknu, jestli jste vůbec teda podzimně oblečení. My dva určitě ne, jo?
0: No my jsme přišli v černém. My no. Držíme smutek s tím, že skončilo léto a začal podzim.
1: To je pravda, to já držím, no. Ale ne, já jsem si myslela, že letos bude hnědá, že to je barva podzimu, takže abyste splynuli s listím a bude to v pohodě. Ale ne, normálně.
0: No,
1: teďka budeme chodit na podzim jak papoušci.
0: Jo, takže barevně.
1: Jako červená, královsky fialová, elektrická modrá, nevím, co je elektrická modrá, ale vůbec mi to neuráží. A potom ještě tyrkysová.
0: Hezky, tak to jsem nečekal. Takže já jsem myslel, že to bude taková ta žlutá, béžová, hnědá.
1: Ne, ne. Tak, jak by ses normálně šel oblít v bazénu v létě, tak teď se takhle oblečeš na podzim. No.
0: No s tím rozdílem, že nebudu v plavkách, jo, ale budu zababušený v kabátu a v teplém.
1: Budeš mít elektricky modrou šálu.
0: A fialový kabát na tom. Tak dejte vědět, jestli tohle řešíte, jestli už pomalu začínáte dělat pořádky v šatníku a vytahujete ty podzimní oblečení.

0: Troufám si tvrdit, že dneska, tedy ve středu odpoledne, před 16:30, už můžeme i tady v odpolední show na Hit Radio City Brno opravdu říct, že se blíží ten víkend, jo? A nejen tak ledajaký víkend, protože v pondělí je svátek. Kromě Václava budeme slavit Den české státnosti a tím pádem se blíží prodloužený víkend 3 dny v kuse volno. Pokud jste si tedy v pondělí nevybrali Černého Petra a nemusíte být v práci.
1: Já teda budu jako v hezké práci, že budeme na Vinohradech a budeme tam běhat pro pejsky, jo, pro útulky. Ale jo, je to dobrý. Je to dobrý. Hlavně, jestli jste si všimli jedné věci. Pondělí, úterý, to utíká jak smrad. Jo? Opravdu. Jakože vůbec. A od středy to začne být fičák.
0: No dovol.
2: Slyšíš to? Takhle. Zvoní peníze. Dopak to zvoní. 100 000ová hra pro start podzimu. Registruj se u nás na webu. 7 hodin 10 minut po našem zvonění otevři dveře a vyhrávej peníze. Dopak to zvoní. Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
3: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
4: Vyzkoušejte si vozy Fiat v Motortech. www.motortec.cz.
5: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: e-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
9: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
10: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
11: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
12: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
13: GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
14: Zaostřeno na region.
15: Jak oslaví brněnské Žabovřesky svátek svatého Václava a jaké změny se v městské části odehrály během prázdnin. To a mnoho dalšího nabídne další podcast Zaostřeno na region, tentokrát se starostou brněnských Žabovřesk Filipem Lédrem. Také na našem webu a na iradia.cz.
16: Jsem hrdina.
17: Co tady blbneš?
16: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
17: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Hrdina, tak se k nám přidejte.
16: Vše na 211.cz.
17: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
16: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
18: Technická vyspělost, prémiová kvalita, bohatá výbava a nízké provozní náklady již od 80 haléřů na kilometr. Právě to jsou vozy BYD. Využijte nyní akční slevu Tech Bonus až 210 000 korun na vybrané skladové vozy, která platí pouze do 30. září. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na BYD v brně.cz. Autopokorní. Prodej a servis vozů BYD.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
19: Žena v Austrálii zažila jednu z nejhorších možných nočních můr. Probudila se totiž s živým netopírem ústek. Zvíře se jí dostalo do domu a během noci se dostalo až k ní.
20: Tak a to byl pacient nula během covidu.
19: No,
20: takhle. Mě by zajímalo, co nejhoršího vám kdy v noci vlezlo do pusy.
1: Jsi fakt jeli to.
20: Prosím tě, já bych se
1: třeba... No, jsi fakt hovado.
20: Pavouka, ne?
21: No. Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasem.

0: Krištof, Dominika a Ládia, vaše Hit Radio City Brno, 16.34. Říkali jsme, že je středa, že už se to pomalu blíží k tomu víkendu, tak máme pro vás pár tipů, zvlášť když je ten víkend prodloužený. A právě tam se zastavíme, protože si můžete na státní svátek, na Václava, zaběhat s pejsky a taky pro pejsky na Brněnských Vinohradech.
1: No, je to na ten státní svátek. A tam, když normálně přijdete se svým mazlíčkem ve stejnokroji, to znamená třeba růžová mikina, budete mít i vy, i váš pes, tak můžete něco vyhrát.
0: Když už jsme u těch kostýmů a oblečení, tak pohádkové kostýmy budou zase k vidění v Letohrádku Mitrovských, v barokním zámečku, který je kousek od brněnského výstaviště. Tam určitě taky vyražte. Konkrétně se jedná o pohádky a filmy režiséra Zdeňka Trošky. A že jich je?
1: Já bych třeba chtěla vidět kostým od té princezny Eufroziny z Pekla štěstí, protože ona měla opět vždycky obrovské krásné šaty. Na to bych si chtěla šáhnout.
0: A můžete si sáhnout, anebo šáhnout také na strážníky a strážnice městské policie Brno, protože s nima můžete strávit jeden celý den. Pokud se nepletu, je to taky ve svátek, že jo? Je to na ten státní svátek v pondělí.
1: Ano, je to v pondělí.
0: No, co všecko vás tam čeká, tak to nám řekne Kuba Ghanem, jejich mluvčí.
2: Vystavená bude policejní a záchranářská technika, včetně vozidel, plavidel nebo výstroje a výzbroje. Zapojí se jako obvykle i brněnská zoologická zahrada, tentokrát s tematikou ježků. Obdivovat bude možné i nafukovací modely vesmírných těles díky hvězdárně a planetáriu Brno. A tvořivé aktivity si nachystalo Technické muzeum Brno. Jak jsem naznačil v úvodu, chybět nebudou složky integrovaného záchranného systému a zajímavé stanoviště se spoustou atrakcí nabídne taky Celní správa a Armáda České republiky. Bude toho ale ještě mnohem víc a tu správnou atmosféru pomůžou dotvořit i kluby policejní historie. Přijďte za námi v pondělí 28. září mezi 10. a 17. hodinou na Riviéru. Za vstup nemusíte platit a naopak si možná odnesete i nějakou hezkou výhru. Přeji pěkný den a příjemný poslech.
0: Důležité info na závěr. Za vstup nemusíte platit. Za co ale se zaplatí, tak to je třeba vstup na seriál Killer. Mezinárodní seriálový festival, který nám taky dneska startuje, ale o něm si povíme až v příští hodině. Tak zůstaňte s námi, protože my ze seriál Killer budeme dneska vysílat živě. Co, Peti?
1: Ano, přesně tak, budeme tam 18.30 až 19.30 na červeným kobercu.
0: Teď ale muzika. Offenbach, Pink a taky Michael Jackson.

0: hrajou, co? To nevypadá snad ani jako, že je podzim. Takhle letně, veselé. Co je? Co se směješ?
1: Jsem si říkala, co ti myslíš, že ti hrajou, že to nevypadá jak podzim.
0: Hit Radio City Brno s vámi. Ano, už jsme malinko naladili na ten podzimní playlist, ale pořád držíme i tu letní vlnu. My se s tím létem prostě nechceme rozloučit. Tohle byli Offenbach. No a pokud i na vás skočili videa, jak se stojí dlouhé fronty někde v ulici. Co někde v ulici? No u nás to bylo na Maliňáku. Kousíček vlastně... Kousíček od Maliňáku, nebo přímo Maliňák?
1: Je to přímo Maliňák, Česká národní banka, tam jste si mohli ulovit, pokud jste se dostali na řadu,
0: no,
1: 5000.
0: A to nás zajímá, jestli jste si ji teda ulovili, a co s ní jako teďka budete dělat?
1: Jako, tak to je takové to investiční, někdo si kupuje investiční kabelku, někdo si kupuje celkové investice a někdo si koupí 5000 a pak ji prodá třeba za 1 000 000, ne? To by se mi líbilo.
0: Kolik 5000 jste včera ulovili vy? Dejte vědět. Hitradio.
2: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Shred Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalshred.cz.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
6: Randíte?
7: A tohle znáte?
6: Bylo to fajn, ozvu se.
7: Sestěhujem se hned?
6: Zapomněl jsem peněženku.
7: Uděláme si selfiečko?
6: Promiň, volá manželka.
7: Mrkneme do Pařížský.
6: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
8: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
9: Elite Date, seznamka pro vztah.
10: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
9: Elitedate.cz.
11: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvíspomyšl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
12: Technologie naživo, biznis osobně. To je mezinárodní strojírenský veletrh. Více než 1300 průmyslových firm z celého světa předvede, co skutečně funguje v praxi. Digitální továrna, robotická expozice, to nejlepší z automatizace i 3D Expo. MSV 2026. Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
13: Parkování v Brně. Od 29. září se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Starý Lískovec, konkrétně do oblasti 901 Dunajská. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanivbrne.cz.
14: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vychy, ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
15: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
16: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny.
17: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.cz.
18: Hit Radio City Brno.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu. Hit
20: Radio. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a

przemienić i to, co nie czeka.

0: Eva Farná, neříkej, co má se stát. Tahle věta se možná hodí tak někde jako u vidmy, si myslím, anebo někde jinde. Já vám rozhodně řeknu, co se teda stalo, co se týče našich silnic brněnských i omoravských. Na D1 190,5 km u Brna ve směru na Ostravu. Tady došlo k nehodě osobního auta s kamionem, takže počítejte se zdržením přerušovaných kolonách, a to od 174. kilometru. Potom Brno, Tuřany, a je to Kaštanova ulice u Lidlu. Tak tady máme bouračku dvou osobáků, tady teda projedete s omezením. No a pokud něco máte na vaší trase, o čem bychom měli vědět, tak rozhodně posílejte hlasovku anebo napište na náš WhatsApp 720 890 848.
1: Šťastnou cestu, ať je bez nehody, s úsměvem vpřed, ať míříte kamkoliv. A ty co .cz, to je vaše jistota, bezpečný odvoz, bez obtěžování, bez starostí. A ty co .cz.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: 2500 a kupón je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
4: 17 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Hezké odpoledne. Návštěva prezidenta Petra Pavla ve Spojených státech se pomalu chýlí ke konci. V noci na čtvrtek našeho času se prezident zúčastní předávání cen Global Citizen, kde představí jednoho z laureátů. Následně se Pavel přesune z New Yorku do Nebraska.

0: kde zítra svou návštěvu Spojených států zakončí. Mimoúrovňovou křižovatku Pražského okruhu a D5 čeká přestavba. Momentálně probíhají přípravné práce, které potrvají zhruba do poloviny října. Víc mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
1: Naším cílem je nyní udělat nezbytné práce, abychom příštím roce mohli naplno spustit modernizaci, která výrazně zvýší plynulost dopravy, odstraní časté dopravní komplikace a zároveň vytvoří ideální podmínky pro budoucí rozšíření dálnic D0, tedy Pražského okruhu a D5, na 6 pruhů.
0: Křižovatka patří dlouhodobě k nejvytíženějším místům na Pražském okruhu. Středoškoláci ocenili kvalitu výuky na českých školách. Podle průzkumu je s ní spokojena polovina dotázaných ve věku od 15 do 20 let. Nejčastějším důvodem k nespokojenosti je pak to, že výuka nebývá zábavná nebo neodpovídá reálnému životu. No a závěrem ještě házená. Češky dnes zahájí závěrečnou část přípravy na nadcházející mistrovství Evropy. Ode dneška do neděle čeká nároďák turnaj 4 zemí v Chebu. Dnes od 8 Češky nastoupí proti Norsku. Pak je čeká ještě Polsko a Slovinsko.
2: V Brně aktuálně měříme 17 stupňů, dost možná i na jižní Moravě máme částečně zataženo a to nám asi vydrží až do konce, nebo spíše do toho, než zapadne sluníčko. Co se týče zítřejšího dne, tak má bohužel pršet, no bohužel. Ono je to pro přírodu asi dobře, očekáváme 16 stupňů a bude zataženo.
3: Hit Radio City Brno.
2: Co kdybych vám stala před barákem a mávala vám tam 6000 nebo 5000? Líbilo by se vám to?
4: No mě taky.

0: Rádio City Brno.
1: Vzal si dva lízenky, dvě hypotéky, měl z toho nervy, tak začal brát léky, do toho nějaký

0: činařky u nás na Hitrádiu City Brno zadarmo a navíc vám ještě přihodíme něco k tomu.
1: Kdo pak to zvoní s Hitrádiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Každý den vstáváme spolu s vámi, snídaní šampionů Michal Jasmin, a každý den zvoníme přes náš éter symbolicky u vašich dveří.
2: No a čučíme vám před barákem a máváme tam prachama, prašulema, a dneska ráno jsme tam mávali s 5000ovkou, jako nevím, jestli to bylo vyloženě v celku nebo víc, to je úplně jedno. Záleží, jestli někdo vylezl do 30 sekund před barák.
0: Vylezl?
3: A zvoníme. A vy, kdo jste registrovaní, šup ven podívat se, jestli tam náhodou nestojí dva chlapy, jeden drží v ruce 5000 korun.
4: My koukáme, před chvilkou někdo vyšel ven, ale to pravděpodobně vyšel ráno pro rohlík a pro pochoutkovej salát, protože ten odešel hnedka pryč.
3: A to bych si dal, ale...
2: No to já bych si dala taky. Bohužel to dneska jako nevyšlo, jo, ale teda ke snídani. Já si tady dělám se zdravýma buchtama, dávám si proteinový jogurty a někdo si dá pochoutkový salát.
1: Další brachy ti vezeme zase zítra.

Hit Rádiu pro tebe máme nejbarevnější playlist roku. Jedna barva. Druhá barva. A ještě jedna. Barevný podzim s Hit Rádiem. Zlepší si náladu.

0: Ray Dalton, my rádi tady na Hit Radio City Brno. A taky máme rádi naše kamarády z městské policie, kteří nás každý den zásobují perličkami ze své služby. Tentokrát museli řešit krádež nějakého stavebního materiálu. Ty máš stavit, že jo?
1: No ano, teď se bojím.
0: Tak dobře, poslouchej.
2: Dva muži a jedna žena si v úterý odpoledne podle svědkyně zřejmě neoprávněně nakládali na nákupní vozíky další železné tyče z probíhající rekonstrukce domu v Černovicích. Strážníci dostihli trojici s poměrně rozměrným nákladem nedaleko. 43-letá žena společně s 39-letým a 24-letým mužem strážníkům tvrdili, že byli domluveni se stavařem. Jeho jméno ale neznali a neměli ani žádné potvrzení. Lídka se rozhodla si jejich slova ověřit a doprovodila je zpět na staveniště, kde kontaktovala osobu odpovědnou za probíhající práce. Muž strážníkům pověděl, že trojici nedovolil kovové liště odvést a nikdy předtím ji neviděl. Způsobenou škodu dělník odhadl zhruba na 1300 korun. Strážníci nejprve přiměli trojici náklad z obou vozíků sundat a vrátit ho zpátky na své místo. Hned na to všem třem vysvětlili, že jsou podezřeli z majetkového přestupku a případem se budou dále zabývat úředníci.
0: Marky, moc děkujeme. No jo, stavební materiál, to není levná záležitost.
1: Hele, a cizí cihly voní nejvíc.
0: Tak ty si dobře zjistí, vedle koho budeš stavit.
1: Který cihly budou smrdět.
0: Ne, vedle koho budeš stavit, bacha na ty sousedy.
1: Hele, ne, já je tam právě podplatím, aby mi to tam hlídali.
0: A nebo aby ti ten barák rovnou postavili.
1: Klidně.
3: A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
4: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
5: Co třeba na delfíny?
4: Do zoo?
5: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
5: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
6: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
7: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
8: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
9: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
8: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Tak jo. Jdeme na to.
9: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
10: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
11: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
12: Atención!
13: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
12: Yes!
13: Tančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
12: La Tropical!
13: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
14: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
15: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů z Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
16: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte

0: poklady do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
1: Lásko, jaký bys chtěla auto?
2: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
1: Ale já myslel, jakou barvu.
2: Barvu? Já tak to nevím.
1: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
3: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
4: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
5: Když jde o zdraví.
6: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
7: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
8: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: come home. Ed Sheeran s písní Fotograf tady na Hitradio City Brno. No a spoustu fotografů bude dnes taky na Zelňáku. Konkrétně u divadla Husa na provázku, protože tam to bude samá hvězda. Herci, herečky, filmaři, čeští i světoví. Bude to světové, podle mě, dneska v Brně, protože startuje seriál Killer.
1: A přiznejme si, to není jenom nějaký seriálový maraton. Je to trošku kino, trošku stand-up, trošku koncert a večer samozřejmě trošku mejdan.
0: No jo, ty vlastně víš úplně nejvíc, protože tebe se dneska bude týkat živé vysílání, které startuje 18.30. Tak nahlédla jsi už do programu?
1: Nahlédla jsem na to, co zajímá nejvíc mě, protože dneska bude afterparty s DJ Mardošou a to je Mardoša, je Stata Boys, že jo?
0: No jasné.
1: To bude na Provázek dvoře, potom tady máme v sobotu stand-up, humorně založeny, ale jako jsou to ženy, anebo holky to umějí taky.
0: Mm-hmm.
1: To bude na Jakubském náměstí. Prostě se tam budou řešit životní přešlapy, vztahové a tak dále. Ale já si myslím, že všichni bychom se měli potkat na nedělním finále s Lukášem Pavláskem. A to je o 9:30 večer. On tam bude hrát s tou svojí kapelou Team Building v klubu První patro. A ona je to prý taková motivační kapela. A jak jako víme, tak Lukáš Pavlásek ten jako za to umí vzít, že?
0: No já jsem byl kdysi dávno, před mnoha lety, na jeho stand-upu ještě v Olomouci tehdy a řezal jsem se hodně, tak by mě zajímalo, jestli to je pořád tak vtipný.
1: No a pamatuješ si ten jeho vtip, co měl na stand-upu o zaměstnání, to bychom si mohli poslechnout úplně všichni.
2: Jak vlastně v práci vůbec nic neděláte, jo? Ale zároveň vypadat jako, že děláte všechno. Ta hlavní věc je, že vy neustále musíte vypadat, že máte nějakou práci. Jo, aby vám jako nikdo jiný už nemohl zadat, jo. Na to jsem dělal takovou věc, že jsem si tam vzal prostě nějaký starý šanony, nebo u kopírky spousta prázdných papíru, jo. Vzal jsem si je takhle do ruky a každý den jsem se aspoň půl hodiny s nimi takhle rychle procházel po chodbě. Sem a tam, jo, nebo třeba i z jednoho patra do druhého, jo. A musíte hodně rychle, a když vás někdo zastaví, jako a chce vám něco říct, tak musíte říct, ale sorry, nestíhám, jako letím, jo.
0: Výborný.
1: To tady dělám velmi pořád, nepotřebujem šanony.
0: Serial Killer startuje dnes. Na Zelném trhu startuje za přítomnosti Hitradia City Brno, živé vysílání od 18.30. No a končí v neděli, takže mrkněte přímo na stránky serialkiller.tv, určitě si vyberete.

0: Samfeld, vaše Hitradio City Brno. Sotva nám začal podzim, už se nám v lese začínají měnit barvy. Co se tam ale nemění, tak to je počet zlaťáků. Každý den na některém hezkém místě v přírodě najdete zlaťáky lesů města Brna. A co s nimi dál?
1: Vyměníte je za něco dobrýho, třeba nějaký voucher nebo hezký a hlavně chutný produkt, takové biomaso nebo medík.
0: No a nebo si ten zlaťák můžete nechat na památku, to je taky možný. V každém případě, jestli si říkáte, co k tomu potřebujete, tak nemusíte si brát sebou žádné motyky, žádné rýče. Oni jsou ty zlaťáky sice schované, ale stačí se pořádně dívat, porozhlédnout se, ale metr pod zemí je fakt nehledejte.
1: No a jaké místo to je? Tak třeba dneska je to Studánka Usovy u Heroltic a zítra to se dozvíte dopoledne v našem vysílání, anebo na sociálních sítích Lesy města Brna.
0: Tak běžte ven do přírody, je to tam moc fajn. A klidně nechte dál v uších Hit Radio City Brno. Pošleme vám třeba Linkin Park. Hit Radio.
2: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Půjdeme na Sněžku?
5: Já chci hlavně na kolo.
6: A co ta herní krajina?
4: Jo, a taky chceme na Bobovku.
5: Babovku, Bobovku, Bobovku.
3: To nemůžem dneska všechno stihnout.
7: Pec pod Sněžkou. Jeden den nestačí. www.pecpodsněžkou.cz.
8: Hosté ubytovaní v Peci nebo ve Velké Úpě mají s kartou Krkonoš slevu 30% na lanovku na Sněžku.
9: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
10: Vyzkoušejte si vozy Fiat v Motortech. www.motortec.cz.
11: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
12: Šéfe, kam jdeme letos na večírek?
13: Tak přesně téhle otázky se děsíte každý podzim, že? Letos máte vyřešeno. Firemní večírek v restauraci Charlie's Park. Nabízíme atmosféru, program i zážitek. Pro pár lidí i stovky hostů. Pro nezapomenutelný večer, který si chcete užít. charliespark.cz.
14: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například a vyvážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarka v sledomičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Do České republiky poprvé přichází jeden z nejlepších gospelových souborů světa. The Original Golden Voices of Gospel z New Yorku. S touto mimořádnou formací spolupracovali světové hvězdy jako Michael Jackson, André Rieu, Bonnie Tyler nebo Helen Fisher. Zažijte večer plný emocí, radosti a autentického amerického gospelu. 6. ledna v Praze a 19. ledna v Brně. Vstupenky v síti ticketportal.cz.
16: Pouze tuto sobotu top akcička v Nike ve Freeportu. Na všechny boty dostaneš na kase dalších 50% dolů a dalších 30% na refurbished kousky i oblečení. Pumě a Gapu čekají dalších 30% na celý nákup a extra slevy taky S. Oliver, Mustang, Under Armour a dalších. K tomu celý den Burger Street Festival a nadupané kolo štěstí. Sobota 26. září ve Freeportu v Hatích u Znojma bude slej.
17: Chcete slevový kupon z Baumaxu v hodnotě 500 korun? Zastavte se v Baumaxu v Avionu na Skandinávské, nakupte v oddělení domácích potřeb a zahrady nad 2,5 tisíce a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
18: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nové. nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
19: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
20: Hit Radio City Brno.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

0: Linkin Park ještě přitvrdili v závěru středeční odpolední show Hitrádia City Brno s Davidem a Péťou, která najíždí pomalu a jistě do cílové rovinky. Ale ani jednomu z nás šichta zdaleka nekončí. Já vezmu trochu jiný mikrofon a budu do něj hulákat na basketu, na žabinách, na vodovce. No a tady Péťu čeká ještě jedno speciální vysílání, a to sice ze seriál Killer, což je mezinárodní seriálový festival, který právě dnes startuje v Brně.
1: A já se strašně těším, ale mám si normálně vzít na sebe červenou barvu, seriál Killer je ve znamení červené, abych ladila, ale já jsem normálně nemohla vůbec nic najít, jako no červený, já nemám vůbec nic, kromě normálně takový krojovaný košile, vypadá to, jak bych byla teta z Jižní Moravy, takže si to tam vezmu a uvidíme.
0: Vzhledem k tomu, že máš za půl hodiny a něco začínat speciální živák Hitrádia City Brno, kde to je vlastně? Je to na Zelňáku?
1: Ano, je to na Zelňáku.
0: Tak být tebou už se tady moc dlouho nevybavuju a vezmu to ještě přes nějaký obchod. Koupit něco červeného.
1: A nebo kdo má něco na půjčení, zavolejte.
0: To je taky jedna z variant. Každopádně my si zážitky z dnešních akcí povíme zítra a vy buďte samozřejmě u toho.
1: Mějte se krásně, ahoj, těšíme se.
0: Čau zítra.

0: šťastnou cestu, ať je bez nehody, s úsměvem vpřed, ať míříte kamkoliv. A ty, co .cz, to je vaše jistota, bezpečný odvoz, bez obtěžování, bez starostí. A ty, co .cz...
1: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
2: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená, kilo s apkou, pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
4: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop.
5: Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
4: Hit Radio City Brno.

18 hodin 5 minut, ladíte Hit Radio City Brno, tohle byla Alanis Morissette, výborná vzpomínka, takový flashback. No a my na Hit Radio City Brno čekáme na přepojení na naše živé a mobilní studio, které už se chystá u Serial Killerů. Víte, co je Serial Killer? No jestli ne, tak určitě vydržte a trošku slow down, protože tohle je Elton John Sacrifice na Hit Radio City Brno. Užívejte!

0: Naprosto fenomenální vzpomínka z tanečního nebe rovnou, musím říct, k nám sestoupila tahle ta DJská legenda DJ Semi a Janou, hit se jmenuje Heaven. Za malou chvíli se taky podíváme, protože tohle bylo milénium, tak do 90. na doktora Albana, konkrétně rok 1993, single Sing Hallelujah. Ale ještě předtím vás pozvu, protože jak už víte, tak my tady na Hit Radio City Brno čekáme na další zahájení, protože nám startuje 9. ročník festivalu Serial Killer u nás v Brně, tedy přehlídka současné české a evropské seriálové tvorby. No a protože festival běží až do 28. října v 19 hodin 30 minut, ale dveře se otevírají v 18.30, tak my v 18.30 už budeme na místě, my už tam dokonce i jsme s naším mobilním studiem, čekáme na prvního hosta a v 18 hodin 30 minut přepojujeme živě do našeho externího studia. Tak se určitě těšte a za malou chvíli, než se dočkáte těch hostů na Serial Killer, tak doktor Alban.
1: Maxi.
2: Je, noční návštěva ledničky prozrazena. Paru, ty jsi mě slyšela?
1: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 tisíc korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
4: Vyzkoušejte si vozy Fiat v Motortek. www.motortec.cz.
5: Ponožky, hrnek.
4: Letos ne. Darujte k Vánocům něco, co fakt potěší. Masáž, laserovou epilaci, odpočinek nebo čas pro sebe. Dárkové poukazy Body Up nyní s 10% slevou. Nakupujte online na body.up.cz.
6: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
7: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
6: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: Randíte?
10: A tohle znáte?
9: Bylo to fajn, ozvu se.
10: Sestěhujem se hned?
9: Zapomněl jsem peněženku.
10: Uděláme si selfiečko?
9: Promiň, volá manželka.
10: Mrkneme do pařížský?
9: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
11: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
12: Elite Date, seznamka pro vztah.
13: Elite Date? Neslevujte ze svých očekávání.
12: Elitedate.cz.
14: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
15: Tomas Arsov v Tetě?
14: Přesně. Saloní péče je teď zase o kus blíž.
15: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
14: Tomas Arsov, saloní péče. Nyní ještě blíže vám.
16: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nogoroi, brds.cz.
17: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Shrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalshrot.cz.
18: Trenírkarna.cz.
19: Hlášení pro lovce slev.
10: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
6: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.

0: CZ. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
1: Technická vyspělost, prémiová kvalita, bohatá výbava a nízké provozní náklady již od 80 haléřů na kilometr. Právě to jsou vozy BYD. Využijte nyní akční slevu Tech Bonus až 210 000 korun na vybrané skladové vozy, která platí pouze do 30. září. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na BYD v brně.cz. Autopokorný. Prodej a servis vozů BYD. Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: David Guetta a Kelly Rowland, teď na Hitrádiu City Brno, 18 hodin 32 minut a jestli netrpělivě čekáte na to, až se spojím s naším mobilním studiem, tak jste se dočkali.
1: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hitrádia City Brno.
0: No a teď už ve spojení mám i Peťu. Peťo, ahoj.
2: Ahoj a zdravím naše posluchače Hitrádia City Brno. Dneska máme docela dobrý důvod být na tržní z města. Nestává jako centrum hokeje, MotoGP, gastronomie, ale centrum evropských seriálů. Právě dneska startuje 9. ročník Mezinárodního festivalu Serial Seller a do Brna přijeli herci, scénáristé, producenti, šéfové televizí i lidé, kteří rozhodují o tom, které seriály se vůbec dostanou třeba na obrazovky. Festival poběží až do pondělí 28. září. A přiveze české i zahraniční premiéry, soutěžní seriály, tvůrce i třídenní profesionální konference TVD. No a začíná se opravdu velkém, protože dnes večer v Huse na provázku proběhne exkluzivní premiéra nového seriálu od Díl B, od dvojice velmi známé, a je to Jan Prusinovský a Petr Kolečko, tedy tvůrci třeba Mostu, rozhodně znáte. A tohle je taková desetidílná černá komedie, a ta nás vezme ne do Mostu, a ta nás vezme do vězení. A já už tady mám jednoho právě z herců, je to Vlasta Kolečka, pardon Kolečka, Kostečka, ono se to tak jako nabízí. Takže jestli nám můžete říct, koho tam hrajete přesně.
3: Dobrý večer, já tam hraju momentálně Pepo Gorova. A je to vlastně vězeň, který tam mě je zažářství.
2: Který je ve vězení zažářství, tak to je teda dobré. A co se týče toho, je to vaše jako premiéra, první role, anebo jste se s něčím takovým setkal? Protože to seriálový prostředí je taky trošku jiné, že jo?
3: Co se týká té české scény a obecně jako seriálu nebo filmu tady v Česách, je to opravdu poprvé. Jediný, kdy jsem kdy natáčel, tak bylo akorát nějaká reklama nebo spot.
2: A jak se vám tam jako líbilo ve vězeňském prostředí? Bylo to spíš takové, že jste, že tam máte na konci spoustu historek zábavných, jestli nám o nějaké můžete říct?
3: No, tak co se týká vlastně jako nějakých historek, nebo ono je jako opravdu hodně, ale v tomhle chvíli si asi na nic moc extrémně nespomínám. Fakt nevím, teď to momentálně.
2: To nevadí, ono to přijde potom, ale co se týče, že jste říkal, že tam hrajete žháře, tak jak to vlastně, jak to tam probíhá, jestli to můžete říct, aby to nebyly nějaké jako spoilery, protože nechceme divákům prozradit úplně všechno, když máme před premiérou, tak o co přesně šlo, proč teda do toho vězení jste se dostal přesně, za jaké žhářství?
3: Tak vlastně v tom vězení tam jsem hlavně za to, že jsem teda podpálil nějakou školu. A na základě toho jsem v tom vězení, no. A kuju tam samozřejmě celou partou nějaký pikle, takže to všechno uvidíte.
2: Jako já si pod tím představím, že tam kujete pikle, jako jak se dostat ven, jo? Že byste si vzali lopatku, jo? A snažili se třeba nějak jako podhrabat, to jako takhle, tímhle způsobem kujete pikle?
3: No, neříkám, že se to tam párkrát nevyzbízelo, ale tohle úplně přímo ne. Spíš, jak to v tom vězení funguje, jak se tam žije a co se všechno tam dá vymyslet a dělat.
2: No a snažili jste se, nebo vlastně hlavně režisér, jestli se snažil udělat ten věrný obraz, jak to tam ve vězení funguje, anebo když je to tak jako černá komedie, tak to musí být s tou trošku humoru, která v normální vězení asi úplně nejde.
3: Já bych řekl, že to je spíš taková míchanice toho humoru a toho, jak to vězení opravdu se snaží fungovat. Je to taková jako snažící se věrná adaptace, ale ten humor tam strašně přebíjí. Je to fakt zábavný. I natáčení, jako mě strašně tomhle bavilo, takže jako věřím, že se všichni za psycho popadají.
2: A poslední otázka, já jsem jednou slyšela a zjistila jsem od známého, že jsi šel podívat do vězení, byla tam nějaká exkurze, což je zvláštní, že tam normálně vězni mohli mít rybičky, které tam jako plavali normálně na tom svým pokoji do vězení. To jste tam měli taky třeba v seriálu? Rybičky?
3: No, rybičku mi všichni odepsali, takže smůla.
2: Moc děkuji, to byl Vlasta Kostečka z oddílu B a my se strašně těšíme, až 19.30 tahle premiéra prvního dílu propukne.
1: Brno živě na Hitrádiu City Brno.

0: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hitrádia City Brno.
1: A je to tady 9. ročník Mezinárodního festivalu seriálu Serial Killer. On je to někdy takovej jazykolam, Serial Killer, ale rozhodně to není jazykolam. Člověk, který patří mezi klíčové lidi kolem původních kolem původních seriálů, televize Nova, samozřejmě OnePlay, a je to ředitel vývoje obsahu Michal Reitler. Krásný večer. Může se vás zeptat, jak poznáte, že ten seriál, který půjde nebo by mohl jít na televizní obrazovky, že má ten potenciál?
2: On vás zaujme hned na první dojem svojí energií, nápadem, trzostí, něčím prostě, co bych se tam rád viděl.
1: A když tady byl u nás teďka Vlasta Kostečka, tak vy jste ho zastavili, jestli můžu říct, a říkal jste, že se na něho strašně těšíte. Takže vy už tušíte, co v něm je a víte to.
2: No tak jasně, tak oddíl B je další věc, kterou jsme udělali s Petrem Kolečkem a Honzou Prušinovským po mostu. Je to 8 let, kdy jsme to tu premiérovali mimochodem. A protože ten seriál znám moc dobře a protože prostě vím, co tam v tom seriálu předvádí, tak já vím, že tam diváky čeká spousty nových hvězd, které ještě nevědějí, že je budou bavit. A on je jeden z nich, on je, ta jeho postava je dojemná.
1: Dojemná, takže když je žák a dostane se do vězení, tak je to zároveň dojemné, že má nějaký jako příběh zatím, který je pozadí.
2: No tak kdo zná seriály Kolečka Prušinovského, tak ví, že ty věci jsou vždycky hrubozrný, jsou taky jako pravdivý, něčem jako bolavý, vždycky zábavný. A já vám vlastně jako k jeho postavě víc říkat nechci, protože prostě musíte do toho vězení s náma a zjistit prostě, koho on tam hraje.
1: A v jakém vězení se to vlastně natáčelo? To ještě naši posluchači neví.
2: Na severu Čech. Stáli jsme o to, abychom byli skutečně jako ve vězení v té nápravné skupině, kde i skutečně jako ten náš příběh se odehrává. Čili jsou to, nejsou to vrazy, jsou to kluci, chlapy odsouzený na 35 let za dluhy nebo za loupežní přepadení. Čili jako někdo, kdo by měl za 5 let víc vězení ven.
1: A jak si chcete užít tento večer v Brně? Máte v plánu využít celý program, co Serial Killer nabízí?
2: Já vám řeknu, jak já si ho užiju, protože na komedii je nejlepší dívat se na ní více lidma. A dnes bude mít plný sál, bude mi pouštět 4 díly. A já už jsem to viděl nespočetněkrát. A jak je zvykem u komedii, se těšíte dopředu, znáte to sama. Z oblíbených komedii, že když si pouštíte, už se těšíte, že teď bude tenhle for, teď bude tamten. Takže mě čekají prostě 4 hodiny dobrý zábavy.
1: Ale takže, když je něco komediálního, tak se nad tím zasmějete poprvé a potom u některých normálních, tak už po druhé se nezasmějete. Ale pokud tvrdíte, že se u toho zasmějete i klidně po deváté, po desáté, tak je to značka toho, že to je jako výborný počin.
2: No mně se to takhle stává, že já zjistím, že když se směju po druhý, po třetí a vidím to pořád dokola, že se to pravděpodobně bude dít i divákům, tak tohle už se nám párkrát v minulosti povedlo třeba zrovna s Mostem, který prostě můžete vidět pořád dokola, že pořád na některé věci se těšíte, některé věci vám docházejí. A v tom je ten Honza s Petrem jsou naprosto unikátní, že nejdřív sledujete děje a jste překvapení, co všechno se dozvíte. Speciálně teda tenhle seriál obsahuje mnohem větší procento pravdy o vězení, než byste čekali. Čili tam vůbec tahle přidaná hodnota. No a pak, když tímhle tím projdete, no tak pak už víte, kam která postava dospěla, co se jí dělo a máte možnost se už jenom bavit.
1: Teďka se nás nalákala, ale my tu premiéru nebo naši posluchači, který právě poslouchají, tak to nestihnou. Tak kdy to můžeme očekávat na obrazovkách?
2: No, asi tak za 2 týdny na OnePlay. Bude první díl a pak každý týden jeden, má to dohromady 10 dílů, čili předpokládám prostě, že si to lidi užijou po dobu více dvou měsíců. Prostě každý pátek je to super zábava na večer, nevím, jestli i pro děti, ale prostě už je to Kolečko Prušinovský, takže neočekávejte, že to bude korektní, očekávejte, že to bude prostě pravda.
1: Možná to bude pro děti trošku jako odstrašující, aby věděli, proč se do takového zařízení nedostat, že?
2: Je to možný, jenom si myslím, že děti tyhle projekty baví právě proto, že se před nima zavírají dveře, aby se na to nekoukali, protože prostě je to ostřejší.
1: To máte pravdu. A poslední otázka, máte něco spojeno vyloženě s Brnem, na co se tam třeba vždycky těšíte?
2: Já mám Brno rád, protože je moderní, mladý. Dá se tady zajít úplně do jakýkoliv restaurace, kavárny a vždycky je to dobrý, vždycky je to něčím jak jiný. Mám to tady rád i proto, že se mi zdá, že je tady všechno jako na dochozí, vzdálenost nebo kolem. Že je to jako město, v kterém by se hrozně pěkně žilo.
1: To bylo hezké, to nás úplně zahřelo na srdíčko, nás Brňáky.
2: No a já, jak tady bydlím na Velňáku, no tak já vidím, jak to ráno vožije trhama, když prostě je to ještě prázdný zašera a pak jak to tam objeví první dodávky, jak to tam ty lidi s láskou připraví, prostě mě je tady dobře.
1: nám je tady taky dobře, takže doufám, že za náma ještě zavítáte. To byl ředitel vývoju na televizi Nova a OnePlay, Michal Reitler. Krásný večer vám přejeme a hlavně se hodněkrát zasmějte, jak jste říkal.
2: Jo, těším se na to, děkuju.
0: Brno živě, na Hit Rádiu City Brno.

0: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hit Rádia City Brno.
1: 9. ročník mezinárodního seriálového festivalu Serial Killer je tady. Huse na provázku, teďka tady čekáme na premiéru oddílu B úžasného seriálu, na který se strašně těšíme. Má to 10 dílů, ale právě ten Serial Killer tak běží až do 28. září a s tím si budu povídat, nebo o tom si budu povídat s Danem Bondrou, který je vedoucí programu. Dane, na co se můžou návštěvníci těšit, anebo můžou si stále ještě koupit vstupenky, co byste jim vlastně poradil?
2: Tak návštěvníci se můžou těšit na více jak 30 seriálu. Právě za chviličku uvidí premiéru oddílu B, první 4 díly, který točil Jan Prošinovský. Další seriály, které tady budeme dávat vlastně v sekci Czech Killer, protože Czech Killer to je úplně nová sekce, kterou jsme letos založili, ve které budou soutěžit české seriály, takže zítra tady uvidí diváci Heads od České televize, v pátek potom Record Woman od OnePlay, v sobotu potom Kamaráda, také od České televize a vše zakončíme Tátou, což je minisérie Primi Plus. No a diváci si samozřejmě ty lístky nebo vstupenky akreditace stále můžou koupit na našich internetových stránkách, po případě můžou přijít přímo do akreditačního centra, které je tady v divadle Husa na provázku.
1: A ty vstupenky jim nejenom zajistí, aby si mohli vychutnat seriál, který teprve až někdy poběží v televizi nebo na platformách, ale zároveň taky můžou zjistit, že tady je velký, bohatý program. Já jsem slyšela, že tady bude stand-up.

0: jsou tady DJové. Kdy a kde?
1: Tak ten hlavní program, doprovodní program se odehraje v sobotu, jak jste říkala, budou tady stand-uperky. Máme také informaci, že televize Nova by tady měla mít program Hell's Kitchen nebo například Love Island. Bude také probíhat na Jakubském náměstí živé natáčení podcastu Hodní zlý a kritický od Kamila Sily. A každý večer bude samozřejmě party, takže já si vás určitě zvu a akreditací se tam dostanou.
0: A jak jste říkal, podcast Hodný zlý a kritický, takže aby jako to nedopadlo, takže oni potom sepřou ty seriály, které právě jako ti diváci viděli.
1: No tak samozřejmě na to mají právo, ale od toho se ten podcast jmenuje Hodný zlý a kritický, takže my jsme samozřejmě kritice otevření, ale zároveň se za tím programem určitě stojíme, za každým tím seriálem, který jsme vybrali.
0: A zmiňoval se teda Jakubské náměstí. Já jsem slyšela, že ono je to více ještě rozprostřené, že v neděli ten program bude v klubu První patro.
1: Ano, je to tak. Vlastně to bude úplně závěrečný koncert, protože neděle je takovým předzávěrečným dnem festivalu, kdy už to všechno končí, ceny jsou rozdány a jediné, co zbývá, je udělat velkou party, takže v prvním patře bude hrát Lukáš Pavlásek a jeho kapela Team Building. Diváci, kteří mají akreditaci, tak se tam dostanou zdarma. Ostatní stačí zaplatit 100 korun a můžou si zapařit právě na kapelu Team Building Lukáše Pavláska, takže já určitě všechny zvu.
0: A já jsem slyšela, že ta jeho kapela je taková jako motivační kapela, protože to není jenom, že o hudbě, ale on tam jako prokládá asi ty svoje stand-upové prvky, že?
1: Ano, ano, ono, ta kapela, se dá říct, že oni se prezentují jako motivační folk rock, což si myslím, že jako mluví za vše. Já se přiznám, že já jsem tu kapelu ještě neslyšel, ale už jenom kvůli tady tomuto označení se na ní velmi těším a jsem velmi zvědav, jak takový motivační folk rock vlastně vypadá na život.
0: To je pravda, já jsem ji taky naživo neslyšela, ale hodně jsem o ní slyšela, takže si můžete koupit stupenky. A celkově, co vy byste vypíchl z bodu programu, na co jste nejvíc hrdý a na co si myslíte, že by každý měl jít?
1: Tak jak už jsem zmínil, určitě na Checkiller, kterého letos máme úplně poprvé, ale máme tady celou řadu dalších kvalitních seriálů vlastně napříč Evropou, takže já bych určitě doporučil například španělský nebo baskický seriál Rodina na deše, což je takový seriál o dysfunkční rodině. Jsou tam čtyři naprosto jako šílení, matka, otec, dcera a je to opravdu velká sranda. A je to právě jeden z těch seriálů, o kterém jsme neměli vůbec tušení, že existují. Dostal se k nám a už po prvních 5 minutách, co jsme ho viděli, tak jsme věděli, že ho určitě na festival chceme vzít. Takže to je takový jeden můj highlight a objev, který jsem moc rád.
0: Moc děkujeme, to byl Dan Vondra, vedoucí programu Mezinárodního festivalu seriálu Serial Killer.
1: Taky moc krát děkuju a pěkný večer. Brno živě na Hit Radio City Brno.

0: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hit Rádia City Brno.
1: A už to za chvilku bude, za pár desítek minut tady bude premiéra oddílu B, což je komediální seriál, tak možná jakože z prostředí vězení, ale myslím si, že nejvíc dočinění s tím má jeden z herců, a je to Zdeněk Godla. Krásný večer. No, my jsme slyšeli, nebo nám to říkali nějaký vlaštovky, že dokonce to je jako z vašich historek.
2: Ano,
1: poskládaný.
2: Je to pravda, je to z mých historek, to byly vzpomínky prostě na vězení, takový ty špatný, ale docela pobavěj, takže jsem zvědavý, že se na to lidi budou koukat.
1: A když jste se na to podíval, tak oni to trošku třeba tvůrci přetvořili ty vaše historky, anebo to sedí úplně přesně?
2: No, je tam i něco přidaného a většinou je to jako prostě z toho života, prostě to jsem vyprávěl.
1: Ano. No a vás samozřejmě naši posluchači i celkově všichni znají ze seriálu Most. Tak kdybyste to měl srovnat, práci na seriálu Most a tady na oddílu B?
2: No, já jsem to říkal už asi možná tam kolegovi. Já si myslím, že už jenom proto, že jsme tam ta stejná sestava i stejný tvůrci a prostě ty hlášky, prostě jak jsou reální v tom světě, v tom životě, tak si myslím, že to můžu přirovnat, jako by to byl třeba seriál Most, ale druhá řada. Jako.
1: Jo, takže seriál Most druhá řada, akorát, že je to ve vězení. A nějak, máte nějakou historku z natáčení, co třeba mělo nějak se natočit, chtěl to režisér nějak, ale potom to dopadlo úplně jinak, že jste řekl, ne, takhle to nechodí, musí se to udělat jinak, takhle to bude reálný a realistický.
2: Ne, právě, že to se

0: Ale nemuselo vůbec, protože režisér jako Honza Pušinovský si to tam prostě dobře jako prohlídnul. Dokonce tam jezdil, aby viděl, jak ty vězňové žijou, jak je to teď v této době, protože já když jsem seděl, tak to bylo rok 94, že jo, 99. A teď je to prostě jiný, takže si tam prohlídnul, s čím se tam jak to kšeftuje, jak se tam sedí, kolika jsou na celé. A tam mají teď telefon nově, že jo, takže to udělal prostě přizpůsobil to tomu, no, takže.
1: No víte co, protože můj brácha, můj bratr pracuje ve vězení a on mi říkal, že normálně třeba někteří vězni tam dokonce můžou mít ty rybičky, tak domácí mazlíci, to jste mohl mít?
0: To, já jsem to rád nemohl, my jsme nemohli mít ani kytku pořád, no, takže nebo fotku na zdi, prostě nemohli jsme mít na uplakát, nešlo to jako, no, ale dneska tam mají všechno, mají tam dokonce dřevěný skřínky, normální nábytek, jo, mají molitanový madrace s potažený kožinkou, prostě si tam žijou úplně luxusně. Jako.
1: To nemohlo být? Takže tam nebyly žádný matrace, jaký tam byly?
0: Byly tam matrace, že jo, ale to byly ještě, já nevím, jestli to znáte, byly na vojně ty tvrdý, jako ty slámový. A prostě takovýhle to bude, no ale teď to je prostě hotel, pro mě to byl hotel, když jsem tam byl teď. A tam natáčeli, tak to byl prostě.
1: Aha. A jak se tvářit, nebo jak se těšíte na to, až uvidíte ten první díl? Viděl jste to? Už?
0: Viděl jsem to už, měl jsem tu čest to vidět, protože on za nám to pustil jako projekci, pro nás jsme to točili s ním, že? Takže on to pustil. Viděl jsem všechny díly a prostě byl jsem úplně nadšený.
1: Jo, byl jste nadšený z celé jako z té týmové práce. No. Že si myslíte, že to může být stejně slavné jako Most? A ještě víc?
0: Myslím si, že ještě víc.
1: Jaj, no tak na to se strašně těšíme. Takže to byl jeden z herců od dílu B. A jestli můžete říct jenom nějakou pikošku nebo něco, o čem ten seriál je, aby naši posluchači věděli, o co teda tento večer sice přišli, ale můžou to potom vidět na obrazovkách a na platformách.
0: Tak je to o člověku, o Davidovi, který ho zavřou a sedí prakticky neprávem, jakoby, že?
1: Klasicky neprávem.
0: Tak, klasicky neprávem, je prostě nevinnej. A prostě tam začíná žít jako prvotrestanec a je prostě mezi, na celé prostě mezi, prostě, jako jsem já, Saša Karvaj, moje role, a který už je recidivista, který už má něco za sebou, prostane se takový prvotrestanec mezi takovýhle lidi, tak si můžete představit, co se tam děje.
1: No moc děkujeme, my se těšíme, až to sami uvidíme i na televizních obrazovkách. Tak. To byl herec nejenom od dílu B, ale třeba seriálu Most Zdeněk Godla. Krásný večer, užijte si to.
0: Taky, naschle.
2: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hit Rádia City Brno.

0: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hit Rádia City Brno.
1: Divadlo Husa na provázku žije a já si myslím, že už jsme se všichni hodně navnadili na první díl nového seriálu Oddíl B, ale ještě jsme tady neměli hlavní roli a tu má právě Tadáš Moravec a hraje Davida Broulíka. Krásný večer.
2: Dobrý večer.
1: Já jsem slyšela, že ta hlavní rola je o tom, že jste to zvládl výborně, co jsem slyšela. Ale ano, to už jsem slyšela, tak dobrý, jo. Ale hlavně o tom, že vy si jdete teda sednout do vězení, to je to prvotní, ale rodině řeknete, že jdete na legie?
2: No já řeknu svojí přítelkyni, že jdu na vojenskou misi, a snažím se to před ní tak nějak jako vykryt, minimálně prvních pár dílů úspěšně.
1: A za co jste teda odsouzený?
2: No, to je vlastně jako velká otázka toho seriálu, protože on je tam odsouzený neprávem. Jo, takže...
1: No, že to říkají všichni.
2: No, ale zrovna u něj je to samozřejmě pravda, takže myslím si, že aby jsme se to dozvěděli, tak se budeme muset počkat na nějaký až třeba jako 10. díl.
1: A jak moc jste se musel zžívat s tou hlavní postavou?
2: Myslím si, že určitě v některých aspektech jsme podobný, protože ten David je spíš takový pozorovací typ, není za tolik reaktivní, je spíše zdrženlivý, tak to máme podobný. Na druhou stranu, já se neživím sportovníma sázkama jako on, takže...
1: Mm-hmm. Takže tady tohle bylo výjití z komfortní zóny, nebo že jste se musel zžít s tou rolí víc, ohledně tady
2: myslím
1: tohoto,
2: si,
1: nebo tam byly ještě něco jiného?
2: Tak největší samozřejmě jako specifikum celého tady toho seriálu je to prostředí, to je to vězení, ve kterém jsme reálně natáčeli. Občas i za normálního plného provozu, takže to bylo největší takový jako úskalí a největší výzva. Jinak to bylo v některých ohledech velmi jako i zábavný teda to natáčení.
1: A jak to bylo celkově s partou, jak jste natáčeli? Protože já jsem slyšela, že to bylo hrozně příjemný, že to bylo takový rodinný, bylo to vtipný, tak jestli to můžete říct ze svého pohledu.
2: No tak Honza, respektive pan režisér Pršnovský, si myslím, že umí hrozně dobře vytvořit prostředí, ve kterém spolupracují profesionální herci s hercema. I tam byly lidi, kteří měli vlastní zkušenost s vězením, takže to vytváří takový jako hodně dynamický prostředí, který je zábavný a zároveň i jako profesionální, takže si myslím, že se to a doufám, že se to přenese i na ty obrazovky.
1: A měl jste strach, aby to jako na vás bylo autentický, že jako jste v tom vězení, že aby to nebylo jako rozlišné v tom, že někteří jako už tam teda byli, když si to tak řekneme, a že vy jste tam nebyl, tak jste jako o to ochuzený, že nemáte tu zkušenost?
2: Právě že naopak, protože já jsem rád člověka, který s tím vůbec nemá zkušenosti a nastupuje tam, je takzvaná prvosenka, takže o to bylo jednodušší, že jsem to opravdu prožíval s ní, s tou postavou, ten nástup, ty prvotní věmy a to, že už tam jsou okolo mě lidi, kteří jsou tam mnohem víc jako zběhlí s tím prostředím.
1: A už jste viděl všechny díly seriálu?
2: Viděl, někde v březnu, tuším, že už to byla víceméně finální podoba.
1: A jaký máte z toho celkově dojem?
2: Já jsem úplně nadšenej, protože já jsem jako fanouškem práce pana Pršnovského a pana Kolečka, takže...
1: Tak on už tady vedle stojí, aby viděli naši posluchači.
2: Jakožto fanoušek.
1: Ano.
2: Jakožto fanoušek jsem si to moc užil, upřímně, takže jsem zvědavý, jaký budou reakce.
1: Já si myslím, že si užijete i právě tento první díl. Máme tady premiéru Husa na provázku Brno v rámci seriálového festivalu Serial Killer a to byla hlavní role oddílu B Tadeáš Moravec. Moc děkujeme.
2: Taky díky.
0: Brno živě na Hit Rádiu City Brno.

0: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hitrádia City Brno.
1: Máme 9. ročník mezinárodního festivalu Serial Killer, mezinárodního seriálového festivalu. A už tady máme pány, na které vlastně všichni čekali. A hlavně všichni čekali, co přijde. Protože tady premiéra seriálu Oddíl B. A já tady mám režiséra Jana Prušinovského a scénáristovu Petra Kolečka. Krásný večer, pánové.
2: Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
1: Já mám takový pocit, že vy vůbec nemáte, na vás není znát žádná nervozita nebo nějaké pocity. Jaké máte teďka pocity před tou premiérou velkou?
2: Já jsem si dal dvakrát irskou kávu a nějaký neurol, takže jsem v pohodě úplně.
3: Já jsem si dal 6 hrušek, které naproti, takže jsem taky jako úplně v pohodě.
1: A tak to je aspoň znát, že jste v Brně, protože tady to jako, tady ta nálada a ten mood, ten je vždycky dobrý. Takže ať už si dáte hrušku nebo neurol, je to v pohodě. A co se týče seriálu, tak na vás všichni tady pili hosté se mou jako chválu, že to bylo úžasné, že se dobře pracovalo. Tak jak to vidíte vy? Jak se pracovalo na seriálu Oddíl B?
2: Mně se nepracovalo moc dobře.
3: Mně výborně teda.
1: Tak vždycky to musí být Ying a Yang, ne?
2: Ano.
3: Já mám tu práci rád, jako nevím jak Honza, ale já jsem byl šťastný, že spolu po tak dlouhý době děláme. Nevím jak Honza, teda znova říkám, teď možná bys mohl říct, že taky jsi byl rád.
2: Tak já bych chtěl říct opak, že jo, aby to byl ten Jank a Jank, ale...
1: Teď to nemusí tak být.
3: Honzu to sralo, já jsem byl šťastný.
2: Ne, mě to nesralo, já jsem byl v pohodě, ale to natáčení bylo trošku náročné.
1: Bylo to náročné díky tomu vězeňskému prostředí?
2: To ne, spíš tam bylo hrozně herců, jako... Je co jiného, když je ten den, režírujete 2 herce a když je 30 dnů, režírujete 10 herců.
1: To je pravda, tak jako v tom vězení, že jo, tak tam těch cel je vždycky víc, tak ono a hlavně jsou neukázení většinou, že, ti vězni, tak jestli se moc vžili do té role?
2: Dělali, co chtěli, takže jako v tom smyslu to bylo takový náročné, aby vlastně to, co Petr napsal, tam vlastně jako se do toho promítlo.
3: Já jsem to jako představoval docela, že to je hezký to vězení a ukázalo se asi, jako víc zkoumal, že asi úplně to tak krásný není, no.
1: Mm-hmm. Že to není jako hotel, něco jak Mama Hotel, ale že tam jako ten člověk opravdu si to, jde odsedět ten trest.
2: No tak on tam nic jiného dělat nemůže, než sedět, takže většinou jako, jo, jde se to tam odsedět, no.
1: Ale občas oni už stoupne, dneska...
3: Občas třeba
2: nějakou tu, vyrobí nějakou věc u toho pásu, a čas se s někým popere nebo tak, ale jako jinak tam sedí vlastně celou tu dobu.
3: A jako ta kreativita, ta výroba těch věcí je hodně důležitou součástí, no, si myslím, toho seriálu, kde člověk se hodně naučí o tom, co se dá vyrobit z různých předmětů, v čem jsou vlastně ty vězni kreativní, což je i podle pravdy, jak jsme tam slyšeli, takže tohle je hrozně fajn, vlastně v tomhle to navazuje třeba na receptář nebo tyhle ty pořady.
2: Je to taky hodně procedurální. A no, pak taky hodně se tam jakoby řeší z toho seriálu, kam se to jako dá všude schovat.
3: Všude, co se dá kam dát, mm-hmm, vlastně do jakého prostoru, jak velká věc se dá vsunout, schovat.
1: Jako třeba cigarety nebo něco jiného, aby si ty vězni to mohli... Daleko větší.
2: Třeba cigareta má se tam hodně platí. Takže to je taková měna, jsou ty cigarety.
1: No. Mm-hmm. A samozřejmě to je taková ta komodita, o kterou nechce nikdo přijít. A potom, jako kdyby jim to někdo ukrad, tak je to blbý.
2: No.
1: A co takhle? A je v tom prostředí teda seriálu i to, že by někdo chtěl vloženě utéct? Jo? Že bys tam zase třeba schoval nějakou větší lžíci, jo? A snažil se třeba prokopat?
2: Tak tyhle kliše jsme jako nepoužili, protože my jsme točili ve vězení, ze kterého se většinou dá odejít. Jakože to je tak vlastně v pohodě, že tam se dá jako odejít. Třeba když pracuju venku, tak ten člověk může odejít.
3: Honza nechce spoilerovat, ale tohle zrovna se tam lidi dozvědí, jak je to s tím, kam můžou jít a kam ne.
1: Aha, dobře. No ale vy jste v tom konkrétním vězení, kde se natáčelo, tak vy jste tam nějakou dobu strávili ještě předtím?
2: No, strávili.
1: Jo? A teď to bylo tak jako, že rozpočíte, že to bylo dobrý, nebo bylo to potřeba pro to celé dílo?
2: Tam byl jednou teda.
3: Já jsem tam byl jednou.
1: To se taky počítá.
3: A jako ze začátku to byla hrozná sranda a třeba po 3 hodinách už jsem jako chtěl pryč, takže až konečně mě jako dostihne zákon a dostanu nějaký další flastr, tak se toho bojím a jako asi lidi by si z toho měli vzít to, že není dobrý tam úplně skončit, no. To teďka jakoby zahraju na vážnou tu, ne?
2: Ne, to souhlasím.
1: Takže je to dobré i třeba výchovné, že by se na to měli dívat děti?
3: Absolutně. Ne?
2: Já si myslím, že 100%.
1: Jo.
3: Děti jako
2: Ale jako i děti vlastně.
3: 10 plus, děti jako 10 koukají, plus bych to
2: označil. Cokoliv vlastně, takže i na tohle se můžou koukat děti.
1: A je to se šťastným koncem, nebo ten šťastný konec tam není důležitý v tomto seriálu?
3: No, ono je to takový jako s hodně šťastným začátkem, si myslím.
1: Jo. No. Šťastný začátek, když se dostane do vězení a přitom nic neudělal, ne?
3: Je to seriál, je šťastný začátek a určitě to jako dobře skončí. Ne?
1: Jo, a tohle není spoiler, ne? To můžete prozradit. Lidi přece mají, lidi ne, ale že lidi mají rádi dobré konce.
3: Je to šťastný začátek.
2: Jo. To je spravedlivý konec v seriálu.
3: Přesně tak.
1: Ideálně, ideálně. A slyšeli, nebo já jsem slyšela, že ve vězení teďka třeba aktuálně můžou mít vězni normálně rybičky, že tam můžou mít domácí jo. mazlíčky, to jste slyšeli, jo. nebo měli jste to tam?
2: Ano, a dokonce tam v jednom oddíle, v speciálním oddíle, v L-ku, v tom vězení, do kterého jsem jezdil, měli želvičky, který tam chodili prostě jako normálně jako po těch ložnicích, jako živý želvičky. Oni se starali.
1: Tak to povýšili nejenom rybičky, želvičky. Ale už i želvičky. Ale my to nemůžeme popisovat tak jako pozitivně, to vězení. Furt je to jako fuj, kam se člověk by neměl a nechtěl dostat.
2: Tak nemáte telefon, nemůžete nikomu zavolat, nemůžete řešit věci venku. Jo, v tom to prostě funguje, to si myslím, že jo, takže to není hezký.
1: Tak pánové, já si myslím, že vás propustím, protože za pár minutek uvidíte své vlastní úžasné dílo a já věřím, že bude. A všichni mi říkali, že se u toho, když to viděli, takže se u toho smáli nejenom jednou, ale i asi 10x dokola. Takže si myslím, že to je super počin.
3: Děkujeme za pozvání moc.
2: Taky děkujeme.
1: Děkujeme, to byl režisér Jan Prušinovský od dílu B a taky scenárista Petr Kolečko.
0: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hit Rádia City Brno.

0: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hit Rádia City Brno.
1: Naši milí posluchači, tohle je dnešní Brno. Na jednom místě herci, scénáristé, režiséři, producenti a lidé z televizí z celé Evropy. Můžeme to tak říct. A chápete to, my to máme u nás v Brně. 9. ročník mezinárodního seriálu. To možná seriál natočíme my potom o tom, ale mezinárodního festivalu seriálu Serial Killer. A se mnou je tady můj kolega z rádia, z Hit Rádia, Adam Olejar, který to tady uváděl, moderoval. Áďo, ahoj.
2: Nazdar, Peťo, ahoj posluchači.
1: Já jsem ráda, že naposledy máme tebe, nebo jako posledního hosta, takovou jako třešničku na dortu.
2: Borec nakonec.
1: Ano, borec nakonec. Doufám, že takový ten nejaponec nakonec, jak tam udělá něco v těch televizních novinách, víš, na závěr.
2: Jo, taky
1: že...
2: ten palec dolů.
1: Jo,
2: tak já
1: to
2: se pokusím být palec nahoru, nebo aspoň tak jako někde v půli.
1: No právě, že ty jsi velký palec nahoru, když jsem to tady slyšela. Co jsi chtěl
2: ne,
1: říct?
2: Já jsem právě chtěl říct, že ty jsi jak udělala ten hezký úvod, víš, že tady máme ty herce, scénáristy, textaře, režiséry. A teď k nám přichází Adam.
1: A prosím tě, koho jsi nejvíc užil, protože ty jsi dělal s hosty rozhovory, aha, tak jako my, samozřejmě to šlo do éteru pro naše posluchače, ale co ty jsi z toho vzala za nějakou píkoušku, perličku, co tam máš zajímavého?
2: Hele, já musím říct, že se mi hodně líbil rozhovor s Vlastou Kostečkou. Mně se hrozně líbí, že on je ten člověk, který fakt neměl žádný herecký zkušenosti předtím, než šel do tohohle z toho vlastně brutálně nastřeleného seriálu od Díl B, který tady na Serial Killeru nejenom, že je v té kategorii Czech Killer, který se zaměřuje jenom na český seriály, ale taky v Primetime Killeru, to znamená, že mířej fakt úplně nejvýš. Takže jako za mě úplně neskutečný příběh.
1: To je pravda, on jako má být na co pyšný, on říkal, že předtím byl jenom v nějakých třeba spotech, reklamách, mm-hmm, a teďka jako se vyšvihl nahoru a je pravda, že ředitel vlastně, co se týče obsahu TV Nova a OnePlay, Michal Reitler, mm-hmm, tak on říkal, že to je jako neuvěřitelná hvězda a že se na něho speciálně těší, to říkal.
2: Ty brďo, já musím říct za sebe, já se na něj taky moc těším.
1: No, ale my tu premiéru, nebo takhle, vy posluchači, tu premiéru už neuvidíte, protože ona začíná právě teď, premiéra od Dílu B, takže to je takový komediální seriál, možná, že černá komedie to je, protože to je z vězeňského prostředí. Áďo, jako tebe se asi ptát nemusím, já jsem se ptala našich hostů, jako jestli teda mají svoji vlastní zkušenost s vězením, ty nemáš ještě.
2: A nemám, no, bohužel, jako já bych chtěl tady přidat nějakou peprnou historku, ale nemám, musel bych si ji vymyslet, no.
1: To nedělej. Každopádně si myslím, že to můžeme teďka nebo vystřelit ohňostroje fáborky, že Serial Killer považujeme za zahájený, bude tady až do 28. září a je tady bohatý doprovodný program. Já nevím, jestli ti říkali, Áďo, naši hostům jako samozřejmě to nejlepší z těch seriálů, ale já třeba jsem zatížená na dobrou hudbu, jo, takže tady budou DJové, dneska tady bude DJ, potom v sobotu na Jakubském náměstí, tak tam bude dokonce i natáčení podcastu, potom tam bude ještě stand-up a potom v neděli to završí stand-up tím nejlepším a to je Lukáš Pavlásek. Viděl jsi ho někdy?
2: Wow, no jasně, Ježíš Maria. To bych nikdy neviděl stand-up, kdybych neviděl Lukáše Pavláska dělat
1: pravda.
2: Stand-up.
1: To je pravda. On jako je, vlastně to je král stand-upu, si myslím. Já si myslím, že nikdo už ho víc nepřečí a v neděli to můžete vidět a je to v klubu První patro a slyšela jsem, že si tam můžete koupit stupenky i na ty jednotlivá představení. Takže pokud nepůjdete na seriál, což jako je velká škoda, to by chtělo, tak můžete případně jenom jako na to završení, což bude v neděli s Lukášem Pavláskem a s jeho kapelou Team Building, takže můžete si koupit stupenky jenom na tohle.
2: Jo, určitě, ale něco z toho si vyberte, protože se kulturně obohatíte.
1: Ano, my si teďka jdeme taky kulturně obohatit a kulturně obohacené si myslím, že je celé Brno, že jo, teďka.
2: Určitě, minimálně podle toho, jak ho vidím teďka já, je.
1: A to nejsi z Brna.
2: Je to tak, ale přeju vám to.
1: Moc děkujeme, to bylo živé vysílání tady z divadla Husa na provázku. Odstartovali jsme tady filmový. Já to neřekl celou hodinu a teď jsem řekla filmový, chápeš to?
2: To nevadí.
1: To nevadí.
2: Pojďme to už ukončit. Ať se to nestane znova.
1: Seriálový festival Serial Killer a to byl můj kolega Adam Olejar, já jsem Peťa Březinová a byli jsme rádi, že jsme tady spolu mohli být.
2: Díky moc, mějte se krásně.
0: Brno živě na Hit Rádiu City Brno.

0: Nek v éteru Hit Rádia. Krásný večer vám všem. Si to cítíte, teď už je večer zima, jo, takže prosím vás, vy co jste opovrhovali teplými ponožkami, tak nezapomeňte, že jakmile je teplo od nohou, je teplo po celém těle. Mimochodem zkuste to doma, jo, doufám, že ještě nikdo netopíte, pokud teda nejste extra zimomřiví, ale schválně, když vám bude chladno, vemte si jenom, můžete si vzít něco na vršek, ale vemte si teplý ponožky. Dejte tomu 10 minut a uvidíte, že budete úplně v pohodě. Vy samozřejmě zkušení, co to znáte, tak mi můžete přikyvovat, že je to tak. Je to pravda čistá. Další pravdou je to, že pro vás mám ty nejlepší hity z 80., 90. a milénia. Za chvilku Depeche Mode, ATB nebo Coldplay. Tak buďte s námi.
1: Ponožky, hrnek. Letos ne. Darujte k Vánocům něco, co fakt potěší. Masáž, laserovou epilaci, odpočinek nebo čas pro sebe. Dárkové poukazy Body Up nyní s 10% slevou. Nakupujte online na body.up.cz. E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
6: Chcete slevový kupon z Baumaxu v hodnotě 500 korun? Zastavte se v Baumaxu v Avionu na Skandinávské, nakupte v oddělení domácích potřeb a zahrady nad 2,5 tisíce a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
8: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Partnery jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Ford, Staropramen, Coca-Cola a Check-in Hotels.
9: Let's go!

0: Košickáš!
1: Hej, brácho, nadechni sa. Vždyť to všechno mají na jednom e-shopu.
0: Fakt? I věci do školy?
2: Jasne. AZPapír.cz. Od psacích potřeb až po úklid.
3: AZPapír.cz. Ráj pro každého šíleného papírníka. AZPapír.cz.
4: Technická vyspělost, prémiová kvalita, bohatá výbava a nízké provozní náklady již od 80 haléřů na kilometr. Právě to jsou vozy BYD. Využijte nyní akční slevu Tech Bonus až 210 000 korun na vybrané skladové vozy, která platí pouze do 30. září. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na BYD v brně.cz. Autopokorný. Prodej a servis vozů BYD.
5: Šéfe, kam jdeme letos na večírek?
6: Tak přesně téhle otázky se děsíte každý podzim, že? Letos máte vyřešeno. Firemní večírek v restauraci Charlie's Park. Nabízíme atmosféru, program i zážitek. Pro pár lidí i stovky hostů. Pro nezapomenutelný večer, který si chcete užít. charliespark.cz.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
1: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. Buďte u toho 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Prémium partnerem reprezentace je Staropramen.
2: Ponožky, hrnek.
3: Letos ne. Darujte k Vánocům něco, co fakt potěší. Masáž, laserovou epilaci, odpočinek nebo čas pro sebe. Dárkové poukazy Body Up nyní s 10% slevou. Nakupujte online na body.up.cz.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: 8. hodina, je tu s vámi Kateřina Pechová a taky to nejlepší z 80., 90. a milénia. Právě teď Činašky a Kutil.

0: Posloucháte Hit Radio, za námi Fragma a dámy a pánové, velké finále se blíží.
1: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Je to tak, dámy a pánové, 70 každé ráno vám vozíme peníze, jo? Pokud máte registraci na hitradio.cz, dneska se nezadařilo. A to znamená jediné, zítra je ve hře 6 000 korun. No ale pozor, protože už v pátek jednomu z vás povezou Míša s Jasmin 50 000 korun. Spousta peněz takhle po ránu. A ano, je prostě jenom důležité být v 7.10 na tom místě, které jste si registrovali. A jakmile se z éteru ozve tohle, tak musíte běžet ke dveřím, musíte vykouknout z okna, to je jedno, prostě něco udělat, abyste naši hlídku našli. Jak říkám, v pátek na vás budou před dveřma čekat Michal s Jasmin. Určitě je poznáte, budou mít 50 000 v ruce, tak držím pěsti, ať se to povede. A buďte ready.
1: Další prachy ti vezeme zase zítra.

0: Girls a Young at Heart.
1: Posloucháte Hit Radio. Krásný středeční večer vám přeju, doufám, že se máte hezky. Jo, že už se možná i tak trošku těšíte na víkend. A sice je zima, ale o důvod víc zachumlat se pod deku a jenom si užít to nejlepší z 80. 90. a milénia. Za chvilku Rembrandt, taky Buggles a taky... Taky jedna Uptown Girl a Westlife, tak buďte s námi.
2: Šéfe, kam jdeme letos na večírek?
3: Tak přesně téhle otázky se děsíte každý podzim, že? Letos máte vyřešeno. Firemní večírek v restauraci Charlie's Park. Nabízíme atmosféru, program i zážitek. Pro pár lidí i stovky hostů. Pro nezapomenutelný večer, který si chcete užít. charliespark.cz.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
5: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
6: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Partnery jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Ford, Staropramen, Coca-Cola a Check-in Hotels.
7: Do České republiky poprvé přichází jeden z nejlepších gospelových souborů světa. The Original Golden Voices of Gospel z New Yorku. S touto mimořádnou formací spolupracovali světové hvězdy jako Michael Jackson, André Rieu, Bonnie Tyler nebo Helen Fisher. Zažijte večer plný emocí, radosti a autentického amerického gospelu. 6. ledna v Praze a 19. ledna v Brně. Vstupenky v síti ticketportal.cz.
8: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
9: Vyzkoušejte si vozy Fiat v Motortech. www.motortec.cz.
10: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Ano, ne, a rodose.cz.
11: Hledáte práci? Brno volá. S Maxins začíná nová kapitola.
12: Pracujte ve skladu v Brně a získejte stabilní mzdu, zákonné příplatky, ubytování a firemní svozy z celého okolí Brna. Pomůžeme vám s nástupem, dokumenty i adaptací. Volejte 800 400 405. Více najdete na maxins.cz.
13: Kam utíkáš?
14: Potřebuji vybrat žalusky a markýzy, ale jsem z toho zmatený.
13: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H+M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou stínící techniku od české firmy Climax.
14: A rolety mají taky?
13: No jasně. Skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markýzy, sítě proti hmyzu. Prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
14: Tak to je paráda, jdu se tam podívat.
15: H+M. Studio stínící techniky na Velké Michalské ve Znojmě.
16: Slyšela jsi už o vánočním cukroví od Jam?
17: Jam? To jsou přece ty skvělé zmrzliny.
16: A teď i poctivé vánoční cukroví.
17: A cena?
16: Nejlepší cenu získáš při objednávce už teď v září.
17: Na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
16: Přesně tak.
17: jam.cz.
18: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
19: Ponožky, hrnek.
20: Letos ne. Darujte k Vánocům něco, co fakt potěší. Masáž, laserovou epilaci, odpočinek nebo čas pro sebe. Dárkové poukazy Body Up nyní s 10% slevou. Nakupujte online na body.up.cz.

právě teď v éteru Hit Rádia. Hezký večer. Prosím vás, máte Touch ID? Jo, rozpoznávání na telefonu otiskem prstu. Tenhle způsob odemykání a ověřování byl totiž představen přesně před 13 lety. Což je vlastně docela dávno. Jo, člověk by neřekl, že to tak strašně utíká, neuvěřitelný. Tak zajímá mě, jestli vám to vyhovovalo, nebo vyhovuje, protože spousta lidí stále má ověřování dotykem. Blbý samozřejmě bylo, když jste měli ruce třeba spocený nebo upatlaný, že jo, u večeře výborná věc, když jíte ještě ke všemu třeba rukama. Teď už frčí mnohem víc poznávání obličejem, že jo. A já si nejsem jistá, co z toho je vlastně horší. Protože u toho prstu tam se může fakt stát cokoliv a prostě to neodemknete, jo? Protože prostě ten prst máte jenom třeba trošku zapocený. Pak je zas blbý, že se třeba usmíváte do telefonu a on vás nepozná, tak musíte ten obličej trošku přizpůsobit normálu, že jo? Hele, jedno s druhým, zlatý, když to bylo vyklápěcí. Další hity.

0: Time after time. Cyndi Lauper s námi v éteru Hit Rádia. Krásnou středu vám všem, díky, že jste i dneska byli s námi a doufám, že jste si ty nejlepší songy z 80., 90. a milénia pořádně užili. Já se s vámi pro dnešek loučím, užijte si krásný zbytek večera. Za chvilku třeba Eric Pritz, taky Eric Clapton nebo... Dokonalý Lionel Richie. Tak si to užijte, mějte se krásně, ahoj.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Partnery jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Ford, Staropramen, Coca-Cola a Check-in Hotels.
3: Nové vydání magazínu Reportér.
4: Proč je opozice tak slabá? Protože se minimálně v jedné věci podobá Babišovu hnutí ANO.
3: Jaroslav Kmenta popisuje tajemství vraždy kmotra Mrázka. Jeden muž vypověděl, že zakopal pušku, kterou se vraždilo, pak ho našli oběšeného na tkaničkách od bot.
4: Velký rozhovor s legendárním choreografem a tanečníkem Jiřím Kiliánem.
3: A k tomu spousta dalšího čtení.
5: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
6: Slyšela jsi už o vánočním cukroví od Jam?
7: Jam? To jsou přece ty skvělé zmrzliny.
6: A teď i poctivé vánoční cukroví.
7: A cena?
6: Nejlepší cenu získáš při objednávce už teď v září.
7: Na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
6: Přesně tak.
7: jam.cz.
8: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
9: Tomas Arsov v Tetě?
8: Přesně. Saloní péče je teď zase o kus blíž.
9: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
8: Tomas Arsov, saloní péče. Nyní ještě blíže vám.
10: Ponožky, hrnek.
11: Letos ne. Darujte k Vánocům něco, co fakt potěší. Masáž, laserovou epilaci, odpočinek nebo čas pro sebe. Dárkové poukazy Body Up nyní s 10% slevou. Nakupujte online na body.up.cz.
12: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
13: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na česko-polské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
14: Do České republiky poprvé přichází jeden z nejlepších gospelových souborů světa. The Original Golden Voices of Gospel z New Yorku. S touto mimořádnou formací spolupracovali světové hvězdy jako Michael Jackson, André Rieu, Bonnie Tyler nebo Helen Fisher. Zažijte večer plný emocí, radosti a autentického amerického gospelu. 6. ledna v Praze a 19. ledna v Brně. Vstupenky v síti ticketportal.cz.
15: Pavle, to je ale náhoda.
16: Honzo, dlouho jsme se neviděli.
15: A kdo pak je tohle, tvůj syn?
16: Ano, můj dnešní průvodce po Brně.
17: Tatí, a půjdeme i do zábavního parku?
16: To nevím, Jendo, to je moc drahé.
17: Ne, vždyť máme ten rodinný pas na slevy.
15: To není možné, ještě rodinné pasy fungují. My jsme je využívali, když jsem byl malý.
17: Rodinné pasy slaví 20 let.
15: Děkujeme všem rodinám, že jste s námi. Pokračujeme dál.
18: Hit Radio, Hit Radio.

0: Knihovna Maitreya.
1: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
0: V knize Pečuj o své démony, autorka Sultrum Agnes.

0: hezký?
1: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
0: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande? Elite Date, seznamka pro vztah.
1: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
0: Elitedate.cz.
2: Hi, it's me, Rita Ora.
3: I'm Macklemore.
4: I'm Dua Lipa.
5: Hit Radio City Brno.
6: Zlepši si náladu.

0: Evropská unie plánuje víc dohlížet na to, co naše děti vidí na internetu a především v sociálních sítích. Na ty by měli přístup například až od 13 let. Upravuje to chystaný EU Kids Act. Povídat si o něm budeme s europoslancem Jaroslavem Bžochem. Co je to ten EU Kids Act?
1: Tak ten návrh jde na rámec toho, že pro děti do 13 let by měly být sociální sítě úplně zapovězeny. A pak jsou nějaké limity od 13 do 15, od 15 do 18. To znamená, že pokud vám je méně než 13 let, tak se nebudete moct udělat účet na sociální síti a mezi 13 a 18 lety by pro vás jako pro děti mělo platit nějaké omezení, jak užívat časové omezení, jak dlouho na těch sociálních sítích můžete být a co na těch sociálních sítích můžete vidět.
0: Ale internet jako takový dětem nikdo zakazovat nechce.
1: S tímto ten návrh nepočítá. Samozřejmě rodičovské zámky jsou k dispozici pro rodiče už dnes, pokud chtějí sledovat, co jejich děti na internetu nebo online prostředí dělají. Nicméně jako internet jako takový by pro děti přístupný samozřejmě měl být nadále.
0: A co to bude znamenat pro Instagram nebo TikTok?
1: Tak ty poskytovatele, a nejde jenom o to omezení toho věku, které musí nějakým způsobem kontrolovat a musí jim natrát nástroje, tak dále je o to, aby změnili své algoritmy. Změnili algoritmy tak, aby nebyly návykové pro ty děti, aby nedrželi tu pozornost těch dětí na sociálních sítích, ale aby například v tom rozmezí věku 13 až 18 i bylo schopno, byly schopné ty platformy a ty sítě vypnout a omezit po nějakém čase. A to vše bude muset nastavit platforma.
0: A kdyby nařízení mohla platit?
1: Já tady v tom případě si nedovolím odhadnout ten časový rámec, protože jak jsem říkal, ta debata ohledně toho, jak to prokazovat ten věk a jakým způsobem komunikovat s nimi vaše data, které jim nechcete předávat, tak bude velmi náročná a já počítám s tím, že ten návrh, tak jak je představen komisí, dozná v tomto případě značných změn. Nicméně, já jsem rád, že komise s něčím takovým přišla, protože děti potřeba v tom online prostředí chránit a je to správná cesta. Nicméně ta debata bude ještě dlouhá, takže si bohužel nedokážu odhadnout, jaký časový rámec v tomto případě bude.
0: Celý rozhovor si můžete poslechnout i na našem webu.
2: Ponožky, hrnek. Letos ne. Darujte k Vánocům něco, co fakt potěší. Masáž, laserovou epilaci, odpočinek nebo čas pro sebe. Dárkové poukazy Body Up nyní s 10% slevou. Nakupujte online na body.up.cz.
3: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
4: Slyšela jsi už o vánočním cukroví od Jam?
5: Jam? To jsou přece ty skvělé zmrzliny.
4: A teď i poctivé vánoční cukroví.
5: A cena?
4: Nejlepší cenu získáš při objednávce už teď v září.
5: Na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
4: Přesně tak.
5: jam.cz.
6: Září jeden naplno. Soutěžte o tiskárnu.
7: Tiskne, kopíruje, skenuje.
6: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
7: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
8: Tisknu levně CZ.
9: Náplně hned.
10: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv včer. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
11: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
12: Knihovna Maitreya.
13: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
12: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
14: Nyní i jako audiokniha. Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Partnery jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Ford, Staropramen, Coca-Cola a Check-in Hotels.
15: Hit Radio. Hit Radio.

0: kondomy CZ. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online e-kondomy CZ. Vše pro vaši lásku.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Ponožky, hrnej. Letos ne. Darujte k Vánocům něco, co fakt potěší. Masáž, laserovou epilaci, odpočinek nebo čas pro sebe. Dárkové poukazy Body Up nyní s 10% slevou. Nakupujte online na body.up.cz.
3: Hit Radio.

0: Hit Radio City Brno.
1: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
2: Tiskne, kopíruje, skenuje.
1: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
2: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
3: Tisknu levně CZ.
4: Náplně hned.
0: Hit Radio.

0: Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky, prádelko, lubrikanty a mnohem víc. To jsme my, e-kondomy.cz.
1: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
2: Rata tarararata trička, rata tadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, CZ.
3: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
4: Vyzkoušejte si vozy Fiat v Motortech. www.motortec.cz.
5: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
6: Volejte autodobrovolný 608 808 200 nebo klikněte na web autodobrovolný.cz.
7: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
8: Tiskne, kopíruje, skenuje.
7: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
8: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
9: Tisknu levně CZ.
10: Náplně hned.

0: Hit Radio City Brno.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýsalon.cz.
1: Ponožky, hrnek. Letos ne. Darujte k Vánocům něco, co fakt potěší. Masáž, laserovou epilaci, odpočinek nebo čas pro sebe. Dárkové poukazy Body Up nyní s 10% slevou. Nakupujte online na body-up.cz.

Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou, bez který můj život nemá šance na nic. Nevím,

Znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co není.

0: ta ta ra ra ra ra ta trička ra ta ta da da da ra ta potisk potisk trička potisk trička bela bel bela bel bela bel cézet.
1: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
2: Vyzkoušejte si vozy Fiat v Motortech. www.motortec.cz.
3: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v České republice. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.

0: srdcovky Hitrádia. Songy na celý život. Pondělí až pátek v pravé poledne na Hitrádiu. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Vánočním cukroví od Jam?
1: Jam? To jsou přece ty skvělé zmrzliny.
0: A teď i poctivé vánoční cukroví.
1: A cena?
0: Nejlepší cenu získáš při objednávce už teď v září.
1: Na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
0: Přesně tak.
1: jam.cz
2: Hit Radio. Jsme šťastný, nechcem už nic víc.

0: Radio City Brno.
1: Zlepši si náladu.
2: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval, chtěla si týpka z lepší roky.

0: Espresso macchiato.
1: Ponožky, hrnek. Letos ne. Darujte k Vánocům něco, co fakt potěší. Masáž, laserovou epilaci, odpočinek nebo čas pro sebe. Dárkové poukazy Body Up nyní s 10% slevou. Nakupujte online na body.up.cz.

0: Hey, this is Ava Max.
1: All the hits.
2: Hit Radio.
3: Zlepší si náladu.
2: Zlepší si náladu.